0: ten náš imunitní systém se je začne plést a začne na ně reagovat. Těch důvodů může být několik, ale samozřejmě u potravinových alergií to souvisí se střevem, jo, s propustností střeva, se zánětem ve střevě, s mikrobiomem ve střevě a tím, že vlastně ta látka vyvolá poškození toho střevního epitelu a vlastně se spustí jakási imunitní reakce a pak to naše tělo si mylně domnívá, že potravina je vlastně nějak nebezpečná a začne na ní reagovat. A vlastně paralelně v tom střevě probíhá ten mechanismus té tolerance, to znamená, že vlastně většina z nás na žádné potraviny nereaguje. To znamená, že to naše tělo se nějakým způsobem naučilo správně rozpoznávat potraviny za neškodné. A tahle ta terapie, kterou naše dcera podstoupila, vlastně využívá tenhle mechanismus, že v malinkatých, a jež bych řekl, homeopatických množství tu látku dodáváte a postupně ji zvyšujete a to tělo si na ní navyká, až vlastně ta imunitní odpověď se přeprogramuje a místo zánětu vlastně to tělo na tu látku přestane reagovat.
1: Je to svým způsobem forma učení těla?
0: Ano, pořád učíme náš imunitní systém, pokud je to vlastně ho naučit rozpoznávat viry a bakterie a různý kvasinky, anebo vlastně ho naučit i nereagovat, jak jsem říkal, na ty neškodné látky. S tou vlastně nejdůležitější je jídlo, které jíme. Existuje syndrom u dětí, kde vlastně jeden z těch hlavních mechanismů imunity je narušen. Je to velmi vzácný syndrom, kde děti se narodí bez takzvaných regulatorních T-lymfocytů. Tyto děti od vlastně úplného začátku trpí neuvěřitelnými alergiemi na skoro všechny druhy jídla. Oni nemohou jíst skoro nic. My učíme vlastně i ten imunitní systém nereagovat na látky, které jsou tělu cizí, ale neškodné.
1: Je nějaká cesta, jak léčit tohleto výjimečné onemocnění? Daří se to, nebo teprve k tomu třeba věda, lékařská věda, i vy ve vaší laboratoři hledáte cestu?
0: Moje laborka specificky na alergiích nepracuje, i když máme jeden takový projekt, který je s tím spojený, a to spíš projev ekzému, ale ta nejúčinnější cesta je přeučit ten imunitní systém, který se to naučil špatně, tak ho to přeučit. A to, co podstoupila moje dcera, tak je jeden z těch velmi úspěšných způsobů. Bohužel, myslím si, že v Čechách žádný takovýhle centrum neexistuje.
1: U děti třeba na atopický ekzém zabrali takové babské recepty, jako jsou otruby. To by imunolog přijal jako možnost.
0: Já myslím u toho ekzému, že často je to považovaný za kožní onemocnění, ale ono je to vlastně imunitní onemocnění, který má kožní projev. Je tedy pravda, že je to taková kombinace, protože tam hrajou faktory, jak spojené prostě s nějakou epiteliální bariérou v kůži. Například, jo, existuje gen jménem filagrin, který je zodpovědný za integritu té kožní bariéry a například ve Švédsku nebo ve skandinávských zemích až 20% populace trpí ekzémy. A je to právě proto, že velká část té skandinávské populace má mutaci v tomhletom genu filagrinu a vlastně jejich kožní bariéra není tak pevná jako u ostatních etnik. A tak to je třeba jako jeden z důvodů, který je spojený právě jako s nějakou integritou té kůže, ale je to imunitní onemocnění, imunitní odpověď na nějaké látky, které vlastně tělu jsou nevlastní, ale nejsou nebezpečné, tak my na ně reagujeme. Vlastně řekl bych i možná u 90% ekzémů, ta příčina je opět nějaká alergie na jídlo. Jo? Akorát o ní nevíme a nedokážeme to vlastně změřit, protože je to trošku jiný druh té reakce, než to, co měla moje dcera. Tam se to dá změřit protilátkami, ekzémy, tak ty nejsou způsobovány protilátkami.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hostem je imunolog Jakub Abramson. Zaujalo mě, co jste mi řekl k alergii na mléko. Tedy pokud vzniká třeba tím, že dítě nekonzumuje mateřské mléko, ale umělou stravu Sunar, takže by paradoxně ten alergen, že by mu měli být vystaveni lidé i nadále?
0: Je to můj osobní názor. Myslím si, že existují studie, o kterých se dokážu opřít a obhájit si ho, ale vlastně to, že novorozencům začínáme místo mateřského mléka dávat Sunar, tak je to vlastně jedna z hlavních příčin, proč existuje tolik alergií poslední dobou na mléko. Vlastně alergie na mléko v Izraeli je ta nejčastější forma alergie na potraviny. A je to tím, že to mléko v tom Sunaru má úplně jinou konzistenci než nějaké kravské mléko, které by nebylo homogenizované, mělo velké procento tuku a tak dále, kde vlastně ten tuk obalí ty proteiny, které jsou imunogenní, jako kaseiny, a vlastně jaksi je neutralizuje imunogenně.
1: Jenom připomnu, že kasein to je vlastně jedna z bílkovin mléce.
0: Ano, ano, to je jedna z hlavních bílkovin v mléce. A v momentě, kdy se dítě narodí, tak ne vždycky matka ho může hned první den kojit. A takže v nemocnicích a v Izraeli se to stává velmi často, aniž by se ptali maminky, tak mu vrazí láhev se sunarem. A třeba ta maminka pak si řekne, ale já mu ten sunar dál dávat nebudu, protože já ho chci dál kojit. A poslední vlastně výzkum ukazuje, že to jednorázové vystavení tomu sunaru je vlastně daleko nebezpečnější než potom pokračující vystavování každodenní kravskému mléku v tom sunaru. A vlastně to má svoji logiku, existují na to studie, vlastně pokud dítě dostane sunar jenom jednou nebo dvakrát, ta šance, že se u něho vyvine alergie na mléko, je několikanásobně vyšší, než kdybyste pak každý den mu ten sunar dávala. A vlastně to dává smysl, protože pokud je to jednorázové, tak ten náš imunitní systém to bere vlastně jako druh nějakési infekce. Jo? Bylo to jednorázový, přišla jakoby nějaký cizorodý produkt do našeho těla a vlastně to tělo si to pamatuje, ten imunitní systém si to pamatuje jako nebezpečí. Ale pokud to přichází v malých množstvích, permanentně, tak on se naučí vlastně to vnímat jako bezpečnou látku. Takže pokud dítě bylo v nemocnici vystavené sunaru a maminka by chtěla dál kojit, tak ať klidně dál kojí, ale akorát mu každý den dává třeba lžičku toho sunaru.
1: Takový aperitiv,
0: nebo digestiv.
1: Proč mluvíme o Izraeli často a o těch vlastně výzkumných situacích tam, tak, protože můj host je vedoucím výzkumné skupiny na Weizmannově institutu v Izraeli a krom toho působí tady v Praze na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Co se přihodí, když přijede kolega, v tomto případě alergolog z Columbia University? To nás navádí na další zajímavé téma z oboru mého hosta Jakuba Abramsona.
0: Já jsem měl to štěstí, že asi před 2 měsíci jsme měli hosta, kterého jsem pozval, je to můj kolega Joshua Milner, asi jeden z nejvýznamnějších alergologů na světě, a měl přednášku právě o alergiích a o jeho výzkumu. A co mě zaujalo, je moje oblíbená látka, aminokyselina L-glutamin, kdy vlastně jeho výzkum, ještě nepublikovaný, ukazuje, že L-glutamin, suplementace L-glutaminem, vlastně může mít velmi pozitivní vliv u lidí s alergiem.
1: Myslím, že posluchači se setkali s tím názvem, ale v tom kontextu, že tedy víme, že třeba glukóza je zdrojem energie pro tělo, ale tělo má i alternativu a to je tenhle L-glutamin. Ano. Proto se to prodává i někdy jako dodatek výživy. Že?
0: Ano, naše tělo má univerzální zdroj energie, to je glukóza, to všichni známe, ale má i alternativní zdroje energie. Například některé orgány preferují jiné zdroje energie, jako třeba ketony, jo, náš mozek miluje ketony, anebo jsou druhy buněk, především buňky, které se velmi rychle množí a tam už ta glukóza nestačí a musí mít ještě další nebo alternativní zdroj energie k té glukóze. A jedním z těch alternativních zdrojů energie je právě aminokyselina L-glutamin.
1: Abychom uvedli příklad buněk, které to potřebují, opět jsme u našeho střeva.
0: Tak, které buňky to potřebují? Tak, které buňky se rychle množí v našem těle? Tak jsou to třeba střevní epiteliální buňky, enterocyty. Protože naším střevem tam posíláme, že jo, stravu každý den, takže ty buňky se velmi rychle opotřebují, takže se musí zase rychle obnovit. Tak L-glutamin je preferenčním zdrojem energie těch buněk a je velmi důležitý pro jeho obnovu. A pokud máme L-glutaminu málo, tak ta obnova toho střeva je nedostatečná. Takže zase syndrom propustnosti střeva, který souvisí právě i s vývojem těch potravinových alergií, o kterých jsme se bavili, ale ten L-glutamin je i vynikajícím zdrojem nebo nezbytným zdrojem energie pro jiné buňky, a to jsou buňky imunitního systému, protože buňka imunitního systému se musí naklonovat, ona se musí pomnožit. Pokud rozezná toho nepřítele nebo ten alergen, tak ona se začne rychle množit a diferenciovat a k tomu potřebuje L-glutamin.
1: Takže ona si tam vytvoří mnohem víc čidel, které ho jako zmerčí, lidově řečeno.
0: Ano, a ten L-glutamin pak sbírá a využívá ho jako zdroj energie a i zdroj vlastně dusíku. A právě, co ten můj kolega Josh Milner objevil, je, že nedostatek L-glutaminu může vlastně ty T-lymfocyty pozměnit a vlastně udělat z nich víc buňky, které právě jakoby radši reagovaly na ty cizorodé neškodné látky. Doplnění toho L-glutaminu může vlastně zmírnit ty alergie, ale jak říkám, je to nepublikovaný výzkum, já jsem viděl pouze průběžné výsledky, ale byly fascinující.
1: Ty obranné buňky, ty T-lymfocyty mají najednou ten L-glutamin jako takovou velkou podporu, pomoc. Vy jste dokonce použil takový příměr, že jako zalepí střevo? Pochopila jsem to správně.
0: Ano, ten L-glutamin, on obnoví vlastně ten střevní epitel, protože pomůže pomnožení vlastně jako obnově toho střevního epitele a ten se dokáže zacelit.
1: Ty obranné buňky mají takové místo, kde zrají, že jo? Kde se narodí a teď tam dozrávají k tomu, aby byli dobrými obránci našeho těla. A to se děje brzlíku, který je, myslím, předmětem vašeho výzkumu. Slýcháme všechno možné o výživě, slýcháme všechno možné o zdraví, ale ten brzlík jakoby byl trochu stranou. Přitom je tak strašně zásadní pro to, abychom se dokázali bránit infekcím.
0: Naprosto zásadní, ale možná ten důvod je proto, že vlastně jeho význam s věkem klesa. On je vlastně nejvýznamnější během embryonálního vývoje. Po narození už jsou věci, které by i nazvali, že je nepotřebný. Já si myslím, že to vůbec není pravda, ale jeho funkce se pak trošku mění. Je to vlastně jediná tkáň v našem těle, která dokáže vyrobit takzvané T-lymfocyty. A T-lymfocyty to je stěžejní součást našeho imunitního systému. Vlastně bez T-lymfocytů nedokážeme přežít. Děti, které se narodí bez T-lymfocytů, přežijí pouze několik měsíců na tomto světě, pokud nejsou vyléčeny transplantací kostní dřeně, a nebo pokud jako v minulosti nejsou uzavřeny do plastikové bubliny. V 70. 80. letech to byl jediný způsob, jak vlastně tyto děti mohly přežít.
1: Vy jste mluvil o tom, že s postupujícím věkem význam toho brzlíku klesá, ale bohužel, pokud se dožijeme toho pokročilejšího věku, tak trpíme často nádorovými onemocněními a chemoterapie, ozařování a ta náchylnost k infekcím ničí ten brzlík. Tak já nevím, jestli ještě v tuhle tu chvíli má nějakou roli, nebo je to podstatné?
0: Má roli, obzvlášť třeba po tom ozáření, kdy vlastně vybijete ty lymfocyty v těle, tak potřebujete obnovit tu funkci brzlíku a je několik skupin ve světě, které se zabývají přesně tímhletím, aby po chemoterapii našli způsob, jak obnovit tu funkci toho brzlíku co nejrychleji. Jo? A jsou na to různé triky, kdy vlastně určité látky, které vlastně podpoří brzlík a vy si vlastně dál daleko rychleji vytvoříte té lymfocyty zpátky, které jste vybili při té chemoterapii nebo radioterapii.
1: Když se lhává ten brzlík, tak co se děje s těmi obranými buňkami, té buňkami v našem těle? Co se změní?
0: Jsou děti, které se narodí se srdeční vadou a třeba ve 3 dnech jejich života podstoupí operaci srdce a při této operaci je brzlík zcela odstraněn, to je věku 3 dnů, nemají brzlík. A ty děti vlastně dokáží přežít úplně skoro normálně, jsou jako trošku víc náchylní k infekcím, a jejich imunitní systém není úplně jako 100%, ale dejme tomu 80-70%. Ale tady už máte vlastně krásný příklad, že ten brzlík i po narození už má jako daleko menší význam než před tím narozením. Ten brzlík vytvoří ty lymfocyty. A pokud my se během života setkáváme s různými infekcemi, tak ty lymfocyty si toho nepřítele, pokud je to virus nebo bakterie, tak si ho zapamatují a pomnoží se, tak oni se naklonují. A my si vlastně vytváříme paměťové buňky a co v našem těle přežívá, jsou ty paměťové buňky. Ty dokáží přežít skoro celý život. Až ve stáří i ty paměťové buňky, jako naše paměť samotná, tak už jako ochabují. Proto jsou starší lidé víc náchylnější k infekcím, protože nejenom, že jejich brzlík už nefunguje tak, jak má, jejich kostní dřeň neprodukuje tolik imunitních buněk jako dříve, ale vlastně i ty paměťové buňky oslabují.
1: To je hezký příměr, vlastně, že člověk uvědomí, že naše imunita si pamatuje.
0: Ano, máme imunitní paměť. A je to vlastně daleko rychlejší mechanismus, jak bojovat, dejme tomu s virem, pokud se s ním setkáme po druhé, nebo po třetí, nebo po čtvrté. A vlastně je to i vlastně princip vakcín, jo, imunizace.
1: jsme sledovali mimo jiné během covidu.
0: Ano.
1: Ta paměť funguje, když už jsme jednou covid měli.
0: Ano, přesně tak. A těch pamětí je několik. Jo? Ty paměťové buňky můžou zůstat ve vašich plicích a jsou tam přímo na hranici, hlídají, kdyby náhodou se zase ten virus objevil, tak oni jsou připravené hned zareagovat. Jo? A nemusíte čekat několik vlastně dnů nebo týdnů, než byste vytvořila dostatečný počet těch vojáků, který by si s tím virem poradili. To je ten hlavní rozdíl. Ta paměť pak vlastně mění tu imunitní reakci, tu imunitní odpověď na daleko rychlejší a efektivnější.
1: Bylo v nějakém doprovodném textu k vaší jedné práci, že se dřív myslel, že brzlík je imunologicky klidný orgán, ale už to tak neplatí.
0: Je to orgán, který je vlastně jakousi evoluční nehodou, jo? Jako prostě omylem evoluce, protože v minulosti, když se ten brzlík odstranil třeba ve vyšším věku, tak vlastně se skoro nic nestalo. Ale tato hypotéza už dávno neplatí. A dokonce tuhle hypotézu vyslovil nositel Nobelovy ceny Pierre Medavar.
1: Weizmannův institut je výzkumná instituce, ale zároveň, jak jste mi popsal, má i svoji vzdělávací větev a uděluje Weizmannův institut magisterské a doktorské tituly. To funguje, myslím, také sám jste pedagogem.
0: Jsem sám pedagogem, i když paradoxně, pokud jste vedoucí skupiny na Weizmannově institutu, tak na rozdíl od jiných univerzit nemáte povinnost učit. Učení předmětů je čistě dobrovolná záležitost. Pro mě ale učení je jedním z největších poslání vědy, vlastně vychovávat novou generaci, beru za nezdílnou součást vědce. Takže já učím několik předmětů imunologie na Weizmannově institutu a i když bych nemusel, ale rád to dělám.
1: Na čem zakládáte svůj styl učení? Co je pro vás důležité?
0: Já učím rád velmi nekonvenční metodou. Místo toho, abych papouškoval nějakou učebnici, tak své kurzy si dělám trošku jinak a dělám je trošku naruby. Můj nejoblíbenější kurz, který učím, jsou imunitní nemoci a vlastně ten kurz učím tak, že je to takový styl doktora House. Jo, že před studenty předstoupím a prezentuju klinický případ třeba nějakého dítěte, které má nějakou imunitní poruchu, ale vlastně těm studentům neřeknu, o co se jedná. Přesně jako doktor House. A vlastně společně se dobereme té diagnoze a teprve potom vysvětlím všechny ty mechanismy, proč se to stalo, co bylo ovlivněno, proč to nefunguje, jaký je způsob léčby a tak dále. Pro mě tenhle způsob učení je daleko zajímavější. Myslím si, nejenom pro mě, ale i pro ty studenty.
1: Jak velká část nemocí má nějaký imunologický podklad?
0: Začínáme si uvědomovat, že daleko větší procento nemocí, jak jsem říkal, třeba ekzém, který by se dal považovat za kožní onemocnění, má imunologický podklad. Nebo třeba ateroskleróza, která by se dala považovat za cévní onemocnění, tak má taky imunologický podklad, protože v těch placích, v těch artériích probíhá zánět. A zánět je zase nějaká aktivace imunitního systému. A vlastně ta ateroskleróza by nenastala, pokud by tam nebyl tyhle ten sterilní zánět způsobený vlastně krystaly cholesterolu.
1: Co čeká v té výzkumné oblasti vás, jako na čem teď v nejbližších týdnech, měsících budete nejvíc bádat?
0: Máme několik velmi pokročilých projektů, které už jsme poslali k publikaci a teď pracujeme na jejich jakoby opravě nebo doplnění. Ten Weizmannův institut, tam každý vědec si musí ty peníze sehnat sám z grantu, takže na čem dělám teď je psaní velkého grantu ERC, který by mě, pokud by ho dostal, mohl pomoct financovat moji vědu na dalších 5 let.
1: Řada dalších vašich kolegů z celé Evropy bude soutěžit, aby ty peníze dostala taky.
0: Přesně tak, tak vlastně každý grant je jako soutěž, ale řekl bych, že ERC to je opravdu ta špička té první ligy, vlastně nejvýznamnější grant, který evropský vědec může dostat a nejprestižnější a vlastně je, pokud ho někdo získá, tak je to na úrovni nějaké ceny, jakoby, jo? Prestižní jako ocenění té věce. Ukazuje to na kvalitu prostě té vědy, toho daného vědce.
1: V jakém oblasti, v jakém oboru vlastně žádáte o ten ERC grant, co to bude za výzkum?
0: Tak jak jsme už zmínili brzlík, tak píšu tenhle grant na brzlík a právě i o tom, o čem jsme se bavili, že vlastně to dogma, že ta funkce toho brzlíku vlastně s věkem zaniká, tak já bych vlastně chtěl se tuhle otázku zeptat, jestli je to opravdu tak, protože naše průběžné výsledky ukazují, že může vlastně docházet i k nějakému reprogramování toho brzlíku a může nabít úplně nové funkce, o kterých jsme nevěděli. A jak říkám, máme nějaké průběžné data, která vlastně tuhle hypotézu, kterou chci otestovat, podporují.
1: Tak to je vlastně skvělé na vědě, že ona jakoby sama sebe pořád zpochybňuje nebo opravuje.
0: Opravuje, doplňuje, přesně tak. To je krása vědy.
1: Říká můj dnešní host Leonarda Plus, imunolog Jakub Abramson, který působí na Weizmannově institutu v Izraeli a také na Pražském ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Jak vzniká v Izraeli špičková věda? Co to obnáší dělat pedagogickou práci v téhle instituci? Co pomáhá studentům, aby uspěli? Jak se tvoří excelence? Tak o tom budeme mluvit v další části Leonarda Plus, kterou si můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Martina Mašková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Tomáš Čermák má za sebou již v 18 obrovské množství vědeckých úspěchů, a to napříč obory. Naposledy přišel s inovativním nápadem na čištění vody, za který získal globální ocenění Earth Prize. To je něco jako ekologická Nobelovka pro středoškoláky. S Tomášem, který dnes přijal mé pozvání, probereme i jeho další úspěchy, ale také třeba autismus nebo proč začal háčkovat. Vítej.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: Žárovky.
2: Jak jsem již prozradila, naproti mě tu dnes sedí globální vítěz soutěže Earth Prize. Co je to za soutěž?
3: Tak je to soutěž, která se pořádá každý rok po celém světě. Zapojuje se už asi přes 150 zemí, 15 000 studentů. A ta soutěž probíhá napříč kontinenty. Vybere se z toho 7 kontinentálních vítězů a jeden globální.
2: Vy jste se stali globálními vítězi a uspěli jste s projektem na čištění vody, který inovativně kombinuje technologii studeného plazmatu a fotokatalýzy. To zní neuvěřitelně složitě. Vysvětli nám prosím ten hlavní princip.
3: Je to přesně tak. Ten hlavní princip je, že obě ty technologie, jak studená plazma, tak fotokatalýza předtím existovaly. My s Aničkou jsme každý vylepšovali vlastně tu svoji a spojili jsme je dohromady. A ty metody jsou obě velmi odlišné, ale mají jedno společné. A to je, jak studená plazma, tak fotokatalýza vlastně nějakým způsobem vytrhávají elektrony z atomu, když to tak řeknu zjednodušeně. Studená plazma to dělá pomocí vysokého napětí, kdy se teda ve vzduchu generují ty jonty a nabité částice, a fotokatalýza to vlastně dělá pomocí světla a toho fotokatalyzátoru.
2: Pořád si to neumím úplně dost dobře představit. Chápu, že bude na jedné straně špinavá voda,
3: ano.
2: Pak jste něco vymysleli a na druhé straně bude ta čistější voda.
3: Je to přesně tak. V mém případě je to tak, že je špinavá voda, kolem toho je ten reaktor, ve kterém tedy na konci těch elektrod vlastně svítí ta plazma, která tak jako flusá na tu vodu, ty jonty a ozon a UV záření a vlastně rozkládá ty léky, řekněme, třeba v té vodě.
2: Zmínil jsi léky, co dalšího ta vaše metoda umí vyčistit?
3: Já jsem ve své práci testoval přes 110 látek ve vodě a samotného mě překvapilo, co všechno tam plave. A bavíme se od kofeinu až po metabolity THC, přes antidepresiva, léky na bolesti hlavy, až po drogy.
2: Ty už jsi zmínil, že jsi na tom projektu pracoval s Aničkou, tak já jenom doplním, že jste byli jako první československý tým. Jak jste se k sobě dostali?
3: To je vlastně taková jako hodně vtipná příhoda, protože já jsem na tom projektu samozřejmě nepracoval sám a tímto jako patří i velké díky kolegům z Ústavu fyziky plazmatu nebo z Masarykovy univerzity. A můj vedoucí práce byl zároveň Aničin konzultant a on nás propojil: hele, vy jste tady takový dva středoškolský studenti, nechcete si popovídat? A my jsme se vlastně spojili a zjistili jsme, že na tom každý pracujeme trošku z jiného úhlu, ale vlastně s úplně stejným cílem, a řekli jsme si, že bychom hrozně chtěli vidět, jak ty metody fungují dohromady.
2: Přesně tady tím spojením, to je ta hlavní inovace?
3: Je to tak, to spojení plazmatu s fotokatalýzou na to čištění vody, to je to, na co jsme se zaměřili, a to je ta esence vlastně pury, když to tak řeknu.
2: Vy máte tedy prototyp, vyhráli jste s ním globální soutěž. Jaké jsou další plány?
3: Samozřejmě nám to dalo obrovskou příležitost, ať už co se týče viditelnosti toho projektu, tak už těch financí, to znamená, ten projekt samozřejmě bude pokračovat a teďka s Aničkou máme spousta schůzek a seancí na téma, jakým směrem se budeme ubírat, jakým způsobem budeme alokovat ten rozpočet, ale já si v tom zároveň hledám i tak trošku roli sám pro sebe, protože já, pokud všechno dopadne dobře, musím zaťukat, tak odcházím do zahraničí. To znamená, že součástí toho projektu nebudu moc být úplně fyzicky, ale hledám si v tom nějakou roli, abych v tom Aničku nenechal samotnou.
2: Tvoje zahraniční plány ještě probereme, ale já bych se chtěla ještě vrátit k tomu možnému využití, protože technologií na čištění vody je obrovské množství. Tak mě by zajímalo, jestli ta vaše má šanci na úspěch, jestli může zvládnout dostatečně velké objemy, jestli bude dostatečně levná, jestli by mohla najít opravdu to praktické využití.
3: Tak samozřejmě to, co všechno říkáš, jsou jako reálné problémy a já v to doufám, ale samozřejmě teďka jsme na začátku a hodně z těch technologií je na začátku, kdy fotokatalýza má ten problém, že je relativně levná, to teda není problém, to je výhoda, ale na druhou stranu není tak efektivní. Studená plazma je třeba velmi efektivní, ale na druhou stranu elektřina je velmi drahá. Právě proto my jsme i ty metody spojovali, protože oni navzájem si velmi pomáhají, ale ta cesta vlastně tomu průmyslovému využití je jako strašně dlouhá ještě.
2: Tak já vám budu moc držet palce.
3: Děkujeme.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Povídám si s 18-letým Tomášem Čermákem, který má na svém kontě obrovské množství úspěchů, a to z mnoha různých oborů. Tomáši, prozraď nám, jak si vybíráš ten projekt, na který se vrhneš.
3: Já vlastně nevím, jestli já si vybírám projekt. Já mám pocit, že tak nějak jako projekt si vybírá mě, protože všechny moje dosavadní výzkumy nějak tak začaly, že jsem si říkal, já se vlastně jako nechci nudit a potřebuju něco, čím bych se jako zabavil, a začal jsem vždycky tak nějak odpočívat něčím, třeba já nevím, stavbou plazmového reaktoru nebo stavbou gamma spektrometru, a vždycky se to tak nějak jako přerodilo nějaký větší projekt. Je to vždycky o tom, že mě nějaký jako problém vlastně začne pálit a říkám si, že bych pro něj hrozně chtěl něco udělat. Ať už je to ta špinavá voda, nebo je to neexistující vědecká komunita středoškoláků, ale vlastně vždycky mě něco tak jako tíží a nemůžu to nechat bejt, no.
2: A můžeš nám dát nějaký příklad, třeba jeden projekt, který tě bavil úplně nejvíc?
3: Tak já musím zmínit svůj první výzkum, což je úplná jako srdcovka. To byla výzkumná expedice, kdy já jsem vlastně navrhoval levný gamma spektrometr, to je přístroj, který, když vlastně ve filmech vidíte, jak se detekuje jako radiace, jo, a teďka to tam pípá, tak to je jeden typ detekce radiace, ale pak existuje takzvaný gamma spektrometr, který dokáže nám říct, co tam v tom vzorku jako svítí, tak je to uran, je to thorium, nebo co to vlastně je. A ty přístroje jsou normálně velmi drahé, ale já jsem navrhoval takovou jeho levnou verzi a právě pak jsem se zabýval i tím, jestli by tahle ta levná verze šla využít k nějaké jako radiační ochraně. A podařilo se mi tehdy s třemi skvělými kolegy uspořádat expedici do Žďárských vrchů. A mám to strašně krásné vzpomínky, vznikly z toho i úžasné výsledky. Musím říct, že cesta po Žďárských vrších s uranem v batohu, myslím si, že to zůstalo v mém srdci a teda asi v kostní dřeni z těch dávek radiace, ale to je jako můj nejoblíbenější projekt.
2: A mám si to představit tak, že si to začínalo opravdu stavět třeba doma v pokojíčku?
3: Jo, já vždycky říkám, že to je takový garážový projekt, až na to, že nemáme garáž, takže doma v pokoji. A byl to takový jako mezinárodní gamma spektrometr, kde trubice přiletěla z Francie, audiosystém přiletěl z Austrálie a opravdu jsem to tak jako poskládal a to byl fakt krásný projekt.
2: Co na to říkají rodiče? Ví, čím se bavíš po odpolednech?
3: Tak já si myslím, že vlastně s příchodem tady plazmatu a tomu, že jsem začal i pracovat tady v Praze, se jim výrazně ulevilo, protože doby té nejvášnivější chemie jsou dávno už pryč. To znamená, myslím si, že radiace je vlastně už jako něco, co je víceméně uklidňuje.
2: Tomáši, krom vědeckých projektů máš na svém kontě i projekt Výpisky. Co je za ním?
3: To byla vlastně taková jako iniciativa, vznikla z toho, že jak jsem studoval vlastně na gymnáziu individuálně, tak jsem měl spousta materiálů, výpisků a říkal jsem si, že je škoda, že jako mi ležej v šuplíku v vozovkách. A tak jsem začal budovat tuhletu platformu výpisky.com, která nějakým způsobem ty materiály sdružuje a je to taky ten odraz toho, že já si myslím, že třeba nejpopulárnější je tam fyzika a chemie a já si myslím, že to jsou naprosto krásný předměty a snažím se to tam i tak nějak jako přepracovávat. Dneska jsem koukal teďka, mám z toho fakt jako strašnou radost, že 3000 uživatelů a strašně mě ten projekt dělá radost, to, že to vlastně pomáhá nakonec hlavně denním studentům. Já jsem si myslel, že to bude tak nějak jako pro lidi, kteří studují třeba taky sami, ale nakonec to hlavně pomáhá školám a denním studentům.
2: Povídám si s Tomášem Čermákem, který krom vědeckých projektů je také spoluzakladatelem spolku STEM Hub, který spojuje středoškoláky a středoškolačky se zájmem o vědu. Kolik mladých středoškoláků má zájem o vědu a co by vám třeba pomohlo?
3: Je hodně. A nejčastěji potřebuji ukázat tu cestu a vlastně vidět, že ta věda je strašně krásná. Že to není jenom ta suchá teorie z učebnice, ale že ta věda je krásná, dá se s ní začít už na střední. A já si to pamatuju, že jako takhle středoškolák aktivní se člověk jako nejvíc vlastně setkává s tím předsudkem. Že to vlastně jako nejde a že na to nemáte schopnosti. A to je asi něco, co by nám nejvíc pomohlo bojovat s tímhletím a to pak pomáhá i podpoře těch institucí. K tomu, aby vás někdo podpořil, tak musí věřit, že to zvládnete. Mladí lidi jsou vlastně strašně podceňovaní. A ty středoškoláci obzvlášť.
2: Čím to je, že vás podceňují? To jsou ty nejčastější reakce, se kterými se setkáváte od dospělých?
3: Tak ono to dává svým způsobem smysl, ať už se bavíme o vědě nebo nějakým jako aktivismu, jiných aktivitách. Středoškolák není takovým jako běžným partnerem třeba ve výzkumu. Že? Je to takový student, který ještě bude pokračovat na univerzitu a má před sebou spousta let studia, ale máme tady vlastně spousta aktivních lidí, kteří se chtějí už jako zapojit a často mají ty schopnosti, které jsou univerzální třeba, jo, anebo se doučej, mají tu touhu, mají ten drive, chtějí dopředu. A často se člověk setká s odmítnutím. Jako nejčastější odpověď, kterou vlastně dostanete, je ne, nebo nic. Ale pak jsou opravdu odvážní lidé, jako třeba můj pan docent, který do toho se mnou šel, a různí odborníci, kteří šli k těm mým projektům, tak který mají tu odvahu do toho jít, ale nejčastější odpověď, se kterou se setkáte, je ne, nebo nic.
2: O tobě se ve všech titulcích mluví jako o talentovaném středoškolákovi. Jak často slýcháš ne?
3: Dřív to bylo určitě častěji, ale já si myslím, že vlastně to, co dělám, ani tak jako není o talentu, je to spíš o tom, jako nějakým způsobem jít dopředu, a že mě to strašně baví. A jsem takový jako řešič problémů. Mě prostě baví řešit ty problémy, ať už jsou to na nějaký společenský úrovni nebo na ty vědecký. Ale s tím ne se stále člověk jako setkává. Je to vždycky 10x ne na ten jeden velký úspěch.
2: Máš představu, kolik vás ve spolku je?
3: Momentálně už je nás přes 350.
2: Hádám, že jste napříč celou Českou
3: republikou.
2: Napříč
3: celou republikou, protože právě jedním z mých cílů, jakožto rodilého hradečáka, bylo i pomoc tomu, aby věda byla dostupná vlastně studentům napříč regiony. Když si to tak vezmeš, tak všechno se děje v Praze. A tohle je někdy velký problém, a proto i já jsem ve STEM Hubu hodně tlačil na to, abychom pořádali hodně i akcí online a i pro ty studenty z regionu.
2: Co to přesně znamená, že se spojujete? Potkáváte se na nějakých online kolech? Jak se spojujete?
3: My vlastně dneska máme spousta různých aktivit, kdy je to komunita, to znamená, že se snažíme ty lidi propojovat, snažíme se je propojovat jak napříč, tak hlavně třeba se staršíma studentama, který už prošli nějakým výzkumem, už mají za sebou nějakou práci, a zároveň pro ně pořádáme workshopy, přednášky, teďka jsme měli ale i takový jako neformální akce, teďka jsme měli takový odpočinkový pub quiz. Takže jak formální, tak neformální akce online i offline.
2: Hodně se mluví o tom, že třeba věda tolik neláká ženy, tak kolik máte holek ve STEM Hubu?
3: Já bych řekl, že dokonce snad i polovinu. Já jsem právě na tohle hrozně pyšnej, že jdou i holky do vědy, a teďka jsme propagovali jedno stipendium, ale máš pravdu, to je velký problém. Ono obecně lidí do vědy jde málo a holek ještě míň, a to je něco, na co se tak jako snažíme zaměřit, že tohle prostě je cesta.
2: Daří se vám lákat i ty nové lidi a ukazovat jim, že věda může být cool? Nebo je to spíš tak, že už máte nadšence, který se k vám přidá a využívá síly komunity? Nebo máte i ten motivační prvek?
3: Naopak se soustředíme na ty nový, protože vlastně ty starý v fozovkách, když to tak řeknu, tak ty známe. My se víceméně potkáváme na stejných akcích, ale já vždycky říkám, že to síto by mělo být na té středoškolské úrovni, co nejširší, aby co nejvíc těch lidí si to mohlo zkusit, ošahat a zjistit třeba, že to je nebo není pro ně. Vlastně vidět to, jak to vypadá. A právě my se soustředíme na ty, který třeba to jenom zajímá, který jim to přijde třeba zajímavý, věda, technika, inženýrství, matematika, že to třeba láká, chtějí to jenom vidět, jak to vypadá.
2: A dokážeš nějak shrnout, co nejlépe funguje, jak se ukazuje krása vědy?
3: Vidět to, ošahat si to a vlastně zkusit si to. A vlastně i tak jako povzbudit tu svoji dětskou zvědavost, jo? Toho, že ta věda je hodně o tom právě jako nezabítý v sobě. Ptát se furt na to proč. Proč tohle a proč ten výkon stoupá s přítomností vody, ale jsou to furt malý proč, který jsou součástí toho každého výzkumu, a to je na tom to krásný. Takže vidět to.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Dnes je mým hostem čerstvý maturant, který od září míří za studiem medicínského inženýrství na prestižní Imperial College v London. Proč právě tam?
3: Protože pro ten můj cíl, což je nějakým způsobem propojovat vědu, a konkrétně já se zaměřuju na fyziku, ale mám rád právě i to mezioborový, to je trošku cítit z toho výzkumu, že on je takový jako trošku biologie, trošku chemie, vlastně propojit ty obory trošičku a zároveň se podívat i do té soukromé sféry, do biznesu, do managementu, vlastně do podnikání, a proto je prostě Imperial naprostá špička.
2: Jaký je ten projekt, kterému by se chtěl věnovat? Máš už nějaký konkrétní cíl, proč jedeš právě do Londýna?
3: Já si teďka nechávám fakt jako otevřenou hlavu, protože teďka se snažím tak nějak jako uzavírat ty svoje projekty, předávat je dál, protože chci, aby pokračovaly výpisky STEM Hub, ale chci i nacítit tu univerzitu a teďka právě si hledám i tady v Česku nějaké hnízdo, nějaký projekt, ke kterému bych se vlastně vracel.
2: A když bys měl ještě jednou vysvětlit, proč právě je důležitý ten Imperial, že takovouhle školu v Česku nemáme, tak co jsou ty hlavní rozdíly?
3: Ten hlavní rozdíl je, protože ono od určitý úrovně, ta výuka na těch prvních top 25 univerzitách na světě už je stejná. V určitý moment lépe se to už nenaučíte. Rozdíl je v tom, jaký příležitosti ta univerzita nabízí svým studentům, a v čem je vlastně jako rozvíjí, v čem je podporuje, aby šli dál, a v tom, že si vymyslíte tohle a oni vás v tom podpořejí. Imperial je známý tím, že jsou prostě obrovská líheň startupů, takže vy přijdete a oni mají obrovskou úspěšnost v tomhle, že oni to jako podpořejí a prostě budou vás v tom jako podporovat.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Doplň prosím, věda je?
3: Odpověď na všechny proč našeho vesmíru.
2: Jaká je tvá první vzpomínka, která nějak souvisí s vědou?
3: Ty jo, to budou asi takový ty super encyklopedie, takový ty jako, jak co funguje, to mě strašně bavilo.
2: Kdybys nemohl být vědcem, tak?
3: Budu soudním lékařem, 100%.
2: Zajímavý. V restauraci si objednáš spíše perlivou nebo neperlivou vodu?
3: Vždycky perlivou vodu. Ze mě si kamarádi dělají srandu, že já si perlivou vodu objednám vždycky, pro mě to je prostě úplně sváteční nápoj, takže bez ohledu na příležitost já perlivou vodu.
2: Tak z tohohle mám velkou radost, protože to jsem vůbec o tobě netušila. Pro plánování používáš tušku a papír nebo elektronické alternativy?
3: Asi takový mix tabulek a papíru a přepisování z papíru do tabulek.
0: Žárovky.
2: Naproti mě tu dnes sedí Tomáš Čermák, který uspěl s inovativním projektem na čištění vody. Je to usměvavý a komunikativní mladík, který organizuje a řídí týmy a svým příběhem boří všechny stereotypní představy o autismu. Jak se to stalo?
3: Tak protože ten největší mýtus o autismu je, že to je nějaká statická věc, že to je vlastně na pořád, ale autisti se umí obrovsky posunout. Proto vlastně chodím a snažím se nějakým způsobem o tom šířit povědomí, protože to je myslet si, že autista vypadá nějak v 6 letech, nějak ve 12, nějak v 18 a že to stále bude stejný, je stejný jako myslet si, že někdo neumí kreslit, tak nebude umět kreslit ani za rok, ani za dva. Autisti prostě méně chápu emoce, ale to se dá naučit, dá se to natrénovat a dokážu se obrovsky posunout a je to vlastně až jako někdy neuvěřitelný.
2: Dokážeš nějak stručně shrnout, jak ti to dneska možná pomáhá ve tvém životě?
3: Jo, to máš vlastně možná dobrý bod, že já si myslím, že dneska už převažují snad i ty výhody. A to je, že třeba mě to pomáhá, jak zmiňovala to řízení týmu. Že díky tomu, jak to pro mě třeba nebylo na začátku tak přirozený, tak se snažím vždycky jako podívat se na to očima toho člověka a vždycky z různých perspektiv. Z perspektiv jako toho týmu jako celku, mě jako člověka, který se to snaží někam jako dohnat, a pak z pohledu toho člověka. Jo? A nebo vlastně i dívat se na ty problémy třeba v té vědě, prostě z trošku jiných úhlů a trošku za jiný rohy.
2: Jak jsi dokázal naučit vnímat emoce? Máš nějaké tipy?
3: Pozorováním. Tím, co jak pozoruju, tak jako svět kolem sebe, já vždycky říkám, že mě fascinuje úplně neuvěřitelně, tak vlastně tímhle tím pozorováním, co vlastně ty lidi potřebují, když se cítí takhle a jak vlastně já jim můžu třeba pomoct.
2: Taky jsi byl oceněn za tu popularizaci o autismu, tak dokážeš shrnout nějaké hlavní tipy, co dělat nebo možná nedělat, protože o autismu panuje opravdu mnoho mýtů. Hlavně v tom vědeckém světě se pořád říká, že ten vědec to je ale autista. Tak jestli nám můžeš trošku poradit, jak k tomu přistupovat?
3: Tak k tipům bych první řekl, že já se strašně bojím těchto panských rad, protože máme tady odborníky a vlastně spousta lidí, kteří dokážou pomoct, takže to bych se asi úplně netroufnul. Ale co se týče, jak jsi říkala, právě nějakých těch jako největších mýtů, tak jeden z těch největších mýtů je, že prostě autista je asociální, jo? Že to jako nikdy nebude pracovat s lidma, to vůbec není pravda. Nebo že vlastně se nehodí na jakoukoliv jinou práci, než být zalezlý někde v kanceláři, to taky jako není pravda. Právě to jiný zapojení toho mozku může být vlastně strašně takový jako dynamický, takový strašně zajímavý a často to vede i k takový jako nečekaný kreativitě a dynamice v různých týmech a v různých organizacích.
2: Ty jsi zmínil, že autismus je proces. Mohl bys trošku shrnout ten tvůj příběh?
3: Tak já vlastně, když jsem začal, tak já jsem si zažil takový poměrně krizový období v 11 letech. Jsem na tom ani jako zdravotně nebyl dobře a těch 11 bys mě vůbec jako nepoznala. Já jsem byl velmi asociální, introvertní. Vůbec jsem nechápal jako emoce ani nějak jako moc ten svět kolem sebe a on tak nějak nechápal mě. Ale dneska mě strašně vlastně baví řízení lidí, práce s lidma, práce v těch týmech a třeba i popularizovat tu vědu a mluvit o tom. Takže v tom je ten proces. A to není ze dne na den, to není, že jsem se jeden den probudil a bylo to takhle. To prostě je spousta právě toho pozorování nebo nějaké učení se práce sám se sebou. Jo, vlastně vyrovnání se s tím. Tak dlouhý proces.
2: A hádám, že to je nikdy nekončící proces.
3: Nikdy nekončící proces, protože jsou stále věci, které nějakým způsobem třeba vím, že musím víc dávat pozor. Třeba jsem byl v londýnském metru, tak to bylo takové poměrně zátěžové. Ale jinak cítím, že se to posouvá, že dneska prostě jsem schopen mluvit před obrovským množstvím lidí a vůbec vlastně to hrozně baví. A to je něco, co před třeba 3 lety bych vůbec nezvládnul.
2: A je to na tobě vidět. Do studia Českého rozhlasu Dvojka jsem si dnes pozvala Tomáše Čermáka. Tomáši, já o tobě vím, že máš velmi netradiční zálibu a to je háčkování a vyšívání. Jak jsi se k tomu dostal?
3: Tak já jsem se vlastně k tomu dostal, jak jsem mluvil o tom, že ty moje projekty vznikly z nějaké jako neposednosti, tak v určitý moment jsem začal být už jako poměrně vyčerpaný z nich. Takže jsem si říkal, je potřeba něco, z čeho ten projekt neudělám. Takže jsem vlastně začal první drhat, pak jsem pokračoval s háčkováním a skončil jsem i u toho paličkování a vyšívání. A ono to je takový čistidlo hlavy. Takže jsem se k tomu dostal vlastně skrz tu svoji jako neposednost a furt potřebu něco řešit a dělat.
2: Ale já vím, že tam jsi uháčkoval bakterii E. coli, takže přeci jenom tam nějaký vědecký propojení je.
3: Lehký protnutí tam bylo a já doufám, že nebude příliš jako intenzivní. Ale je pravda, že to je vlastně model E. coli 1:250 000 a to je fakt jako velký lákadlo. Na tom já často vysvětluju ten výzkum, protože vlastně přilákáš i ty lidi, kteří nejsou si v tom tak jistý a řeknou, je, co to tady máte? A já je čapnu a začnu jim vysvětlovat prostě studený plazma.
2: Máš na to čas i teď se všemi těmi dalšími projekty. Co aktuálně háčkuješ?
3: Já právě teďka s maturitou jsem to trošku omezil, ale vlastně jsem se teďka hlavně paličkoval. A upaličkoval jsem si límec na jednu košili, takže to bude na jeden taký speciální gala večer.
2: Tak to se moc těším, až uvidím. Mě by ještě ale zajímalo, co tě zaujalo na háčkovacím stroji.
3: To, že neexistuje, jo, to máš pravdu. Teď jsi mě připomněla, že můj prvotní impuls k tomu začít háčkovat bylo, že jsem četl jednu takovou technickou studii, myslím, že to byla, proč je nemožný, nebo proč je vůbec ekonomicky nemožný háčkovací stroj. A já jsem říkal, no tak když na to není přístroj, tak to se to musíme naučit, že jo. To je jasný.
2: A není s tvým přístupem velká naděje, že ten paličkovací stroj do pár let budeme mít, že to vymyslíš?
3: Až se začnu nudit, tak určitě. Proto se snažím se nenudit.
2: Říká můj dnešní host Tomáš Čermák. Moc děkuji za to, že jsi za námi přijel.
3: Děkuji za pozvání, děkuji za krásný rozhovor.
2: Mé jméno je Pavla Hubálková a já se budu těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer. 1, 2, 3, 4.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je pátek 7. srpna a Rádio Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Je 6 hodin.
1: Městské vlaky v Praze a okolí by měly dál provozovat České dráhy, rozhodli o tom středočeští radní. Lidé v Česku většinově podporují zákaz mobilu na školách, ukázal to exkluzivní průzkum. V italských Alpách zemřela při túře s rodinou česká dívka. Dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a středních Čechách. Schválila to Rada Středočeského kraje. Informaci Hospodářských novin potvrdil Českému rozhlasu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. Dělníci dokončují novou základní školu ve čtvrti Zelené město na Jarově v Praze 9. Od letošního září by tam mělo začít chodit asi 200 žáků prvního stupně. Otevřít tam chce radnice také jednu třídu mateřské školy. Odhadované náklady jsou 120 milionů korun. Výstavba začala na konci loňského roku, vysvětluje vedoucí projektu Martin Jirota.
3: Probíhalo to trošku prefabrikovaně, příprava byla ocelová konstrukce, kterou nám dělal subdodavatel, tady se to jenom smontovalo, nebo pláštění a vnitřní příčky, to je všechno suchá výstavba, včetně podlah.
1: 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilu v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahu, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
1: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku. V italských Alpách zemřela dívka z Česka. Po

0: Tvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Čimady Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla. Případ teď úřady vyšetřují. Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičana Blok se porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem teď bude Španěl Chodar, který vyřadil ve dvou setech Itala Musetiho. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to po ránu vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička. Hezké ráno.
3: Hezké ráno. V Praze pozor pouze v tunelu Mrázovka směrem na Barrandovský most. Za výjezdem na Radlice stojí za zatáčkou. Nepojízdné osobní auto blokuje pravý jízdní pruh. Vše je dobře označeno a projedete zatím plynule jedním pruhem. Jinak Praha krásně průjezdná. Zatím nemáme nikde žádné výraznější kolony ani jiné problémy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobré páteční ráno vám přejeme, tady Rádio Praha. Vypadá to, že taková vedra jako v posledních dnes nás dnes konečně nečekají, to je samozřejmě dobrá zpráva, maxima na 26 až 28 stupních. No a mám ještě jednu dobrou zprávu. Jestli jste nedostali dopis z Bradavic, nemusíte zoufat. Kouzelnický svět Harryho Pottera míří do Letňan, detaily nabídneme už za chvíli. Stejně tak se v této hodině vydáme s párhodinovým předstihem na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. No a do toho vám budeme hrát jeden hit za druhým, Dua Lipa, Ray Dalton a nebo zpěvačka Tera na začátek toho ranního vysílání. Klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Hezké páteční ráno, to byla Dua Lipa na Rádiu Praha v 6:13, píseň Houdini. No a u kouzel teď zůstaneme. Kdo nikdy nedostal dopis z bradavic, tak nemusí zoufat. Kouzelnický svět Harryho Pottera teď míří do pražských Letňan. Putovní expozice studia Warner Bros. Návštěvníkům nabídne stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis nejenom z filmu o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo z divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Lidé se budou moct projít zapovězeným lesem, nahlédnout do Pobertova plánku, zastavit se u Hagridovy chýše anebo u přístěnku po schody, kde celý příběh začal. Výstava je navíc interaktivní. Návštěvníci se díky náramku vyberou bradavickou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku a za splněné úkoly sbírají body. Ve školních lavicích si pak můžou namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo si vyzkoušet kouzelnický souboj. A v trezoru inspirovaném bankou Gringotových se pak fanoušci mohou prohlédnout jeden velmi vzácný výtisk. Tak to berte třeba jako tip na tento víkend. Praha je nej.
1: Jen kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachting

0: plánu cokoliv, tak počítejte s tím, že v Praze a okolí bude jasno nebo polojasno a teploty mezi 26 až 28 stupni. Situace na silnicích sleduje Kuba Vodička, hezké ráno.
1: Hezké ráno, provoz v Praze zatím je stále bez nějakých výraznějších problémů. Opatrně, ale v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most za výjezdem na Radlice stále stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Čeká se na odtah, vše je dobře označeno, dobře vidět, projíždí se plynule levým pruhem a několik minut se zatím zdržíte, dá se říct se pouze na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště, brzdí se aktuálně u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru. Ale jak říkáme, zdržení maximálně na 5 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladším.

0: Posloucháte Rádio Praha, Robin Schulz a Erika Sirola nemají slov, to bylo Speechless. Kdo ale slov má, to je Anna Hašková. Chvilku před 6:30 pro vás má krátké zprávy.
1: Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzrostl o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% bodu vyšší. Bankovní rada vidí také inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3% a 75%. Silničáři o víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřka od 12 hodin do nedělního poledne. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dále po jižní spojce. Dělníci v pražských Hřepích vyměňují přístřešky na některých zastávkách hromadné dopravy. Celkem by jich mělo do konce roku po celé Praze nahradit celkem 100. Mobiliář přebarví na antracitovou barvu a přístřešky budou mít nová skla nebo antikorozní nátěr. 25-letý Afgánec, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace, půjde na doživotí do vězení. Rozhodl o tom německý soud. Při útoku zabil ženu a její dvouletou dceru. Zraněných bylo zhruba 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou. V německém právním řádu to prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Dnes čekejte jasno nebo polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, Jakube?
3: Hezké ráno, zatím provoz stále bez nějakých větších problémů. Problémy, spíš kratší zdržení. Čekejte zatím jen na příjezdu do Prahy po D7, kde kratší kolona před omezením u letiště. Zatím se popojížděli jen ze 3. kilometru cizdu na Kněževes, je to maximálně na 10 minut. A několik minut se zdržíte ještě v Novopatské před sjezdem do Kbelské, ale i zde je ta kolona spíše nesouvislá. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Dobré jitro, pokračuje ranní vysílání Rádia Praha. Kvůli 120 minutám hudby nový stadion s výhledem na Prahu. Marek Ztracený se dnes večer chystá rozespívat Letnou, více uslyšíte už za chvíli. Teď uslyšíte Toma Artveje. Hezký poslech.

0: gonna feel a f- thing. Skupina Klok Klok dozněla v ranním vysílání Radia Praha přesně ve 6:45. Hezké ráno vám přejeme. Dnes večer odehraje zpěvák Marek Ztracený koncert na Letenské pláni v Praze. Technici tam v minulých týdnech postavili dočasný speciální stadion pro desítky tisíc diváků. Areál se otevře dnes v 5:30 odpoledne a zpěvákovou předskokankou bude Martina Pártlová.
1: Také tuto písničku dnes večer nejspíš živě uslyší desítky tisíc diváků, kteří zamíří na Pražskou Letnou na koncert Marka Ztraceného.
2: Je to v centru města, což nabízí úchvatný komfort toho, že sem jde dojít procházkou. Jsme na Letenský pláni, jenom pár minut odtud je Vltava a krásný výhled, že jo. Věřím, že až se lidi přijdou, tak jim snad padne brada.
1: Říká Marek Ztracený. Plánuje zahrát asi 25 písniček a na pódium si přizve také hosty.
2: Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní naspátek. Obuj si mý boty,
1: jestli mě chceš soudit. Materiály pro stadion na Letnou dopravilo asi 140 kamionů, pokračuje zpěvák.
2: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi. Máme velký pódium, efekty, ale o tom to není. Je to stejně jenom o tom spojení nás a fanoušků. Já se strašně těším, až tam přijdu a všechny je uslyším.
1: Kvůli akci bude také posílená veřejná doprava, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince A a také na lince C.
1: Dvouhodinový koncert začíná v 8 večer. Z Pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: A dobrá zpráva pro všechny, kdo se dnes na koncert Marka Ztraceného na Letnou chystají. V Praze bude příjemně, čekáme jasno nebo polojasno. Teploty dnes vystoupí nejvýš na 26 až 28 stupňů. Aktuálně měříme kolem 18. Na pražské silnice se vydáme s Jakubem Vodičkou. Hezké ráno.
4: Příjemné ráno, opatrně stále v tunelu Mrázovka směrem k Barandovskému mostu za výjezdem na Radlice, tedy skoro na konci tunelu, je stále nepojízdné osobní auto v pravém pruhu, čeká se na příjezd odtahové služby. Vše je dobře označeno, ale provoz už zesílil a v koloně pojedete skoro v celém tunelu Mrázovka, čekejte zdržení zatím na několik minut. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště, kolona aktuálně kousek před jízdem na Kněževé ze 4. kilometru zdržení až 10 minut a pomalu pojedete také v Novopatské před sjezdem do Kbelské. Od nájezdu z Černého mostu nesouvislá kolona také maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc.

0: Hezké ráno, skupina Lucie nás ve vysílání Rádia Praha dovedla k dalším aktuálním zprávám. Ve studiu s nimi Anna Hašková. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Je 7 hodin.
1: Nových případů žloutenky typu A v červenci ubylo. Od začátku roku jich hygienici evidují asi 1400. Lidem v Praze 10 pomůže s vyhledáváním na webu městské části nový chatbot. Donald Trump chce znovu omezit nabývání amerického občanství některým dětem narozeným ve Spojených státech. Během dneška čekejte jasno nebo polojasno s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku v hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíce nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Praha 10 spouští na svém webu nového chatbota s umělou inteligencí. Virtuální asistent lidem odpoví na dotazy týkající se fungování úřadu, životních situací nebo třeba kulturních akcí, říká mluvčí 10. městské části Jan Brunotrop.
3: Městská část Praha 10 na svých webových stránkách spouští inteligentního chatbota, který občanům usnadní hledání informací a komunikaci s radnicí.
1: Dobrovolníci v Ratajích nad Sázavou na Kutnohorsku plánují opravu bývalého zámeckého pivovaru. Na rozsáhlou rekonstrukci teď schánějí peníze. V hlavním sálu i ve středověkých sklepeních chtějí pořádat koncerty, výstavy a další společenské akce. Zítra se tam koná sousedský festival Ráj z Rataj, říká spolupořadatelka akce Irena Hrabincová.
4: Festival začínáme v 11 hodin. Bude mít pestrý program od cirkusové akrobacie přes různé workshopy. Budou tam také různá řemesla a vyvrcholí představením divadlo Kampa, které předvede svoji inscenaci Malý princ.
1: Prezident Spojených států Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dříve odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. České golfistky Sára Kousková a Kristýna Napoleová jsou po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Londýně na děleném 19. místě. Obě zvládly úvodní kolo na 72 ran, jednu ránu pod normu hřiště. Během dneška bude jasno nebo polojasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: situaci na pražských silnicích sleduje jako bodička.
1: Hezké ráno. Jediný výraznější problém v Praze je stále v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most za výjezdem na Radlice. Stále ještě stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto, které čeká na odtah, který, jak se koukám na kameru, právě teď přijíždí, takže auto se snad začne odtahovat a brzy odjede. Každopádně už se ucpal prakticky celý tunel Mrázovka od Andělu až k výjezdu na Dobřížskou před to vozidlo. Zdržení je to ale zhruba jen na 10 minut. Pomalu pak pojedete ještě v Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské, kde je kolona nesouvislá, ale už od sjezdu na Černý most je to až na 10 minut a pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po D7. V tuto chvíli se zdržíte před omezením u letiště několik minut, a to ze 3. kilometru od sjezdu na Kněževaz. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, 4:15 po 7 hodině vstáváte, nebo už možná míříte do práce s Rádiem Praha. Děkujeme za to, je pátek 7. srpna. Kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme, to všechno se dozvíte už za chvíli. No a po 7. hodině vám samozřejmě budeme i hrát, zazní Lady Gaga. Taky Eva Farná. A spousta dalších, tak snad se vám trefíme do vkusu. Klidný start nového dne vám z Rádia Praha přeje Vojtěch Přívětivý.

0: hit sociálních sítí, to bylo dánské duo Kato & John, posloucháte Rádio Praha, za minutu a půl bude 7:15. No a 7. srpen, to je dnešní datum, kdo slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela a princezny. Tu máme všeho všudy tři. Jedna je z Prahy, druhá z Ústí nad Labem, třetí z Havířova. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Frimburg na Česko-Krumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Provoz na skoro 13 kilometrech tramvajové trati z Mostu do Litvínova byl zahájen před 125 lety v roce 1901. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. Baletka Adéla Poletová slaví dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek hezký v skutku bude, alespoň co se počasí týče. Čekáme jasno nebo polojasno, teploty kolem 26 až 28 stupňů. Aktuálně v Praze měříme 19. Jak to vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička.
5: Hezké ráno. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most za výjezdem na Radlice se aktuálně odtahuje nepojízdné osobní auto a tunel byl před několika málo okamžiky uzavřen a chvilinku uzavřen bude, než se podaří auto naložit. Kolonu čekejte proto v celém tunelu Mrázovka. Zdržení ale nějakých 5-10 minut, snad to nebude to odtažení trvat dlouho. Další nepojízdné auto nám komplikuje provoz na Barandovském mostě směrem na Smíchov před sjezdem na Barandov a na Strakonice. Stojí nepojízdné osobní auto v pravém prostředním pruhu. Kolona začíná na jižní spojce u sjezdu na Modřany, zde je to ale maximálně na 10 minut. A kolonu čekejte na výjezdu z Prahy směrem na D7. Od Evropské pojedete pomalu k omezení u letiště. Je to asi na 15 minut. V opačném směru, tedy před letištěm směrem do Prahy, je kolona z 3. kilometru D7 na několik minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: byli Coldplay, posloucháte ranní páteční vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že vstáváte právě s námi. 7:29 a půl minuty k tomu. Teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Prodej nových aut v Česku letos dál roste. Od začátku roku do konce července se prodalo téměř 150 tisíc vozů, meziročně asi o 4,5% více. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Podle svazu by navíc měl růst pokračovat i v dalších měsících. Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů, soud mu přiznal jen 600 tisíc korun. Vyplývá to z rozsudku, který má Český rozhlas k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu dovolal k nejvyššímu soudu. Pražští kriminalisté dopadli 53-letého muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli jejich schodu při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V Kolumbii dnes do úřadu nastoupí nový prezident Abelardo de la Espineja. Inaugurace krajně pravicového politika se poprvé v historii země neuskuteční v hlavním městě. Místo Bogoty proběhne v Cali, třetím největším sídle Kolumbie. Nový prezident se chce zaměřit mimo jiné právě na decentralizaci země a důraz na regiony. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severní až severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pražské silnice sleduje Jakub Vodička. Hezké ráno, Jakube, jak to vypadá?
3: Hezké ráno, silný provoz čekejte aktuálně na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Směrem z Prahy se zastavíte už kousek před Evropskou a k omezení letiště je to až na 15 minut. Směrem do Prahy pak kolona ze 4. kilometru D7 na 10 minut. Silný provoz čekejte už na Pražském okruhu směrem na D1, mezi D5 a Ořechem je to na 10 až 15 minut. A lepší zprávu budu mít z Barandovského mostu. U sjezdu na Strakonice a Barandov už havarované auto bylo dáno na stranu, nic nebrání provozu. Kolona, která se ale vytvořila už z jižní spojky, kousek za sjezdem na Pankrátce, bude ještě nějakou chvíli rozjíždět. Čekejte zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré ráno, 2:45 po půl osmé pokračuje ranní Praha. Do 8 hodiny nabídneme další reportáž. Ovlivnil řadu uměleckých a výtvarných oborů a všude rád provokoval. Proslul jako výtvarník, hudebník i ředitel Národní galerie v Praze. Dnes se s Milanem Knížákem veřejnost rozloučí. Detaily nabídneme za chvíli.
2: Rádio Praha.

0: byl Sting ve vysílání Rádia Praha. Rad provokoval, některé jeho názory vzbuzovaly kontroverze, ovlivnil řadu studentů a výtvarníků. Kolegové i politici se dnes rozloučí s Milanem Knížákem, hudebníkem, pedagogem a výtvarníkem, který zemřel 26. července v 86 letech. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy a bývalý prezident Václav Klaus.
1: Já jsem chtěl jenom žít podle svých představ. Oni ze mě udělali nepřítele státu. Já jsem byl totiž, co jsem nevěděl, to jsem se dověděl až na začátku roku 90, že jsem byl od roku 66 evidován jako nepřítel státu.
2: Knížák byl jednou z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. Za normalizace byl šikanován policií a opakovaně skončil ve vězení, vzpomínal v roce 2017 ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Já jsem zkrátka neměl tou bourat režim. Já jsem chtěl, aby každý člověk sám si udělal ve svém životě vlastní revoluce.
2: Obvodní soud pro Prahu 10 tuto středu očistil Knížákovo jméno, když jej posmrtně rehabilitoval v případě 5měsíční vazby během komunistické totality. Po změně režimu byl Knížák rektorem AVU a mezi lety 1999 až 2011 řídil Národní galerii.
3: Milan Knížák, ředitel Národní galerie, by skutečně měl do konce roku odejít ze svého postu. Nejedná se prý o to, že by byl odvolán, ale takový je výsledek a takový je harmonogram dohody mezi Milanem Knížákem a ministrem kultury Riedelbauchem.
2: Jeho éru provázely úspěchy i kontroverze. Sám říkal, že světu nerozumí a že s ním svádí zápas.
1: Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovnat s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky. To znamená, že se jakoby převaluju z jedné oblasti do druhé.
2: Knížák se zajímal i o hudbu, architekturu, design, módu nebo poezii. Vlastnil taky největší soukromou sbírku loutek v Česku. Pohřeb se státními poctami měl poprvé v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motyl. Dále státní pocty vyprovázely zpěváka Karla Gotta a koncem roku 2023 bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Je 7:15, pátek 7. srpna, v Praze dnes bude jasno nebo polojasno, teploty mezi 26 až 28 stupni Celsia, aktuálně 20 stupňů Celsia. Jak to vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička, dobré ráno.
4: Hezké ráno, silný provoz stále očekávejte na příjezdech k letišti, a to v obou směrech, směrem z Prahy kolona od Evropské na Čtvrthodiny, směrem do Prahy se zastavíte před sjezdem na Kněževec na 4. kilometru D7, je to asi na 10 minut, pomalu pojedete na Pražském okruhu směrem na D1, tradiční kolona od D5 k Ořechu je na 10 až 15 minut, provoz vázne také v ulici v Holešovičkách směrem do centra, provoz se zastavuje už kousek nad Bulovkou v Liberecké ulici, pomalu se jede před tunel Blanka, je to až na 15 minut. A zdržíte se ještě na příjezdu do Prahy od D8, a to v Cínovecké ulici, po pojíždí se od sjezdu na Březině Ves až ke Kbelské, kde je omezení, je to aktuálně asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: byla Olivia Dean. Pátek 7. srpna, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková, které přeji dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Bylo 8 hodin.
1: Na Letenské pláni v Praze dnes vystoupí zpěvák Marek Ztracený. Metro a tramvaje pojedou kvůli tomu častěji. Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. Nejméně 4 lidé zemřeli při útoku studenta ve škole v Thajsku, střelec je podle policie po smrti. Dnes bude jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes večer vystoupí na pražské Letné zpěvák Marek Ztracený. V minulých týdnech tam kvůli tomu technici postavili dočasný stadion. Areál a organizátoři otevřou v 16.30. Samotný koncert pak začne ve 20 hodin. Podle Ztraceného to bude jeho dosud největší hudební vystoupení.
3: Víme, že to bude 25 písniček. Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, protože mám rád, když společně můžeme zpívat, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní naspátek a přemluvám fanoušky, aby se ji naučili, aby jsme si ji tu spolu mohli zaspívat, jako by ji znali roky.
1: Odpoledne a večer pojede přes Letnou městská hromadná doprava častěji, a to včetně zvláštní tramvajové linky. Dopravní podnik posílí i linky metra. Nález dronu s výbušninou na letiště v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmanková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření například více podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
1: Zákaz telefonu na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od září příštího roku. Střelba na střední škole na okraji thajského Bangkoku má nejméně 4 oběti. Jsou mezi nimi učitelé i žáci, řekl to thajský ministr školství. Pachatel, který byl podle policie studentem školy, se po činu zastřelil. Ministr neupřesnil, jestli i on byl mezi 4 mrtvými. Evropská fotbalová unie UEFA dál trvá na bojkotu soutěží Mezinárodní federace FIFA. Vedení organizace totiž není spokojené s omluvou světového fotbalu za plán na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Podle vyjádření UEFA nebyly splněny podmínky pro jeho odvolání. Zástupci FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřili podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi a zároveň se za práva na zmíněný plán omluvili. Informovali o tom agentury AFP a Reuters.

0: Dnes čekejte jasno nebo polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Jakuba Vodičky.
3: A příjemné ráno. Nově se bouralo v Dobřížské ulici směrem na Barandovský most. Kousek před Zlíchovským tunelem se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona začíná už na konci tunelu Mrázovka. Musí se proto také regulovat vjezdy do tunelu Blanka od Troji. Kolonu čekejte z ulice v Holešovičkách na 10 až 15 minut. Silný provoz stále na příjezdech k letišti v obou směrech kvůli omezení. Směrem z Prahy se zastavíte kousek před Evropskou, směrem do Prahy se brzdí před sjezdem na Kněževes. Na čtvrtém kilometru D7 v obou směrech zdržení minimálně na čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy od D8 se jede velmi pomalu v Cínovecké ulici, a to už od sjezdu na Zdiby. Pomalu se popojíždí ke Kbelské, je to na 15 až 20 minut a zdržíte se ještě na pražském okruhu směrem na D1. Kolona od nájezdu z D5 k Ořechu je aktuálně asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Hezké páteční ráno vám přejeme, 5:15 po 8 hodině, to je aktuální čas. Prahou už zítra projde tradiční průvod festivalu Prague Pride. Řidiči by proto měli počítat s omezeními mezi centrem města a ostrovem Štvanice. Podrobnosti ve vysílání nabídneme už za chvíli, no a po 8 hodině samozřejmě ve vysílání nabídneme taky skvělou muzikou, zazní tedy Swims. Taky Marcela Fidlersky. Na samotný začátek taky zpěvačka Ava Max. Klidný start nového dne vám přejeme.

0: Intro, tady je ranní vysílání Rádia Praha, 8 hodin a 16 minut, aktuální čas. Už zítra tradičním průvodem vyvrcholí lidskoprávní festival Prague Pride. Řidiči tak pro CA5 musí počítat s dočasnými omezeními v centru Prahy. Duhový pochod na podporu práv LGBT plus lidí vyjde v poledne z dolní části Václavského náměstí a povede přes ulici Na Příkopě, kolem Prašné brány, Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí a dál přes Dvořákovo nábřeží, Těšnov a Hlávku v most až na ostrov Štvanice. Trasa se tak proti minulým ročníkům mění. Dříve totiž průvod končil na Letné. Řidiči musí počítat s uzavírkami zhruba mezi polednem a čtvrtou odpoledne. Omezení se dotkne i části magistrály u Hlávkova mostu. Po změněných trasách pojedou také některé linky MHD. Pořadatelé očekávají účast desítek tisíc lidí. Na Štvanici by měl průvod dorazit kolem 15:30 a naváže na něj hudební festival, který potrvá do 10 hodin večer. Kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně budou bezpečnostní opatření přísnější. Dohlížet mají stovky policistů, záchranáři, pořadatelé i dobrovolníci. Teď ale zpátky do dneška, do pátku 7. srpna. V Praze čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty vystoupí nejvýš na 26 až 28 stupňů Celsia. No a jak to na silnicích vypadá? Aktuálně to ví Kuba Vodička.
1: Hezké ráno. Lepší zprávu budu mít z Dobřížské ulice směrem k Barandovskému mostu. Havarovaná auta před tunelem Zlíchov už byla dána před pár minutkami na stranu. Koluna s koncem rázovky se postupně rozjíždí, ale stále se musí regulovat vjezdy do tunelu Blanka směrem Stroji. Kolonu tak čekejte z ulice v Holešovičkách od Rokosky na 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 vázne provoz ve sjezdu z Cínovecké do Kbelské. V tuto chvíli kolony už od sjezdu na Zdiby z konce D8 čekejte zdržení kolem 20 minut. Silný provoz v obou směrech na příjezdech k letišti ve směru od Prahy se zdržíte v koloně od Evropské směrem na Prahu se brzdí na 4. kilometru D7 u Kněževsi. V obou směrech je to minimálně na čtvrt hodiny a na Pražském okruhu se stále popojíždí směrem na D1 mezi nájezdem z D5 a Ořechem. Je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Hezké ráno, je 8.30, posloucháte Rádio Praha a teď vysíláme krátké zprávy. Připravila je Anna Hašková.
1: Prodej nových aut v Česku letos dál roste. Od začátku roku do konce července se prodalo téměř 150 tisíc vozů, meziročně asi o 4,5% více. Vyplývá to z dat svozu dovozců automobilů. Podle svazu by měl navíc růst pokračovat i v dalších měsících. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, tři čestné salvy i účast představitelů státu. Praha 9 chce v září získat stavební povolení na novou školu Elektra 2. To má rozšířit stávající kampus v Sousedíkově ulici ve Vysočanech a mělo by se do ní vejít až 900 žáků. Budova by se podle starosty městské části Tomáše Porlíka z ODS mohla začít stavět v příštím roce. I dnes pokračuje desetidenní cvičení Panamax 2026. Akce, kterou pořádají Spojené státy, sdružuje 18 zemí s cílem posílit obranu panamského průplavu. Jednotky zemí převážně amerického kontinentu působí v Tichém oceánu a v Karibském moři. Provádějí hlídkové manévry, cvičí námořní blokádu i ochranu strategických tras. Během dneška bude jasno nebo polojasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se zeptáme Jakuba Vodičky. Dobré jitro.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D8 čekejte už poměrně dlouhou kolonu, zastavíte se před sjezdem na Zdiby zhruba na 2. kilometru D8. Pomalu se pak jede až do Cínovecké ke sjezdu na Kbelskou, celé je to na více než 20 minut. Velmi silný provoz a stále na příjezdech k letišti, a to obousměrně směrem z Prahy. Kolona začíná už kousek za Karlovarskou, zdrží až 25 minut. Směrem do Prahy se pak brzdí před Kněževsí na 4. kilometru D7, je to asi na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete ještě v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Kolona od Bulovky před tunel Blanka je na 10 až 15 minut. A provoz vás ještě na Pražském okruhu směrem na D1 z konce D5 k Ořechu pojedete až čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré jitro, tady je Radní Praha, 3 minuty po 8:30, aktuální čas. Děkujeme, že v pátek 7. srpna vstáváte právě s námi. No a Letňany a Letná, to jsou dvě místa, kam vás už za chvíli pozveme. Na letňanském výstavišti vás čeká kouzelný svět a na Letenské pláni velkolepý koncert. Teď ale další muzika, hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý, 107,1 FM a

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: V pátek ráno, krátce před 8:45, vstáváte s Rádiem Praha, to byly Marcela Fidlersky. Před námi víkend, jestli ještě nemáte plány, tak si teď zesilte rádio. Slovo má Jiří Štefl.
2: V Praze se otevírá jedna z největších putovních výstav věnovaná Harrymu Potterovi. Nechte se vtáhnout do světa čar a kouzel a vyzkoušejte si některé z magických aktivit. Na výstavišti v Letňanech je připravena trasa, na které si můžete zblízka prohlédnout autentické rekvizity a originální kostýmy. Celá výstava je taky doplněna o interaktivní technologie. Výstava nabízí setkání s vrbou Mlátičkou, Moskomory nebo se svým vlastním patronem. Tenhle zážitek nabízí výstaviště v Letňanech. A zpěvák Marek Ztracený si postavil improvizovaný stadion na Letenské pláni. Vystoupí tam v pátek večer. Těšit se můžete na jeho nejznámější hity, ale taky na show, kterou se svým týmem připravoval dlouhé měsíce. Koncert Marka Ztraceného na Letné bude v pátek od 20 hodin. Před začátkem koncertu bude v provozu mimořádná tramvajová linka 44 a po skončení koncertu bude posílené metro. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
1: Ať už máte v plánu o víkendu podnikat cokoliv, tak v Praze čekáme polojasnou až jasnou oblohu, a to víceméně celý víkend. Dnes konkrétně bude jasno a nebo polojasno, teplotní maxima mezi 26 až 28 stupni. Aktuálně měříme 19 stupňů. No a jak to vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička.
3: Hezké ráno. Dlouhou kolonu čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Auta se zastavují už před sjezdem na Zdiby, a to kolem 3. kilometru D8. Pomalu se pak jede až do Cínovecké před sjezd na Kbelskou, kde ten provoz vázne o něco více než obvykle. Asi to bude i tím, že se tam pokládá finální vrstva povrchu ve Kbelské a provoz se podle potřeby zastavuje. Zdržíte se až půl hodiny. Provoz vázne v obou směrech na příjezdu k letišti. Směrem z Prahy poměrně dlouhá kolona už za sjezdem na Karlovarsku. Zdržení až 25 minut ke sjezdu do Aviatické. Směrem do Prahy kolona o něco kratší, od Kněževsi ze 4. kilometru D7 na 4 hodiny. Zdržíte se ještě na Pražském okruhu směrem na D1. Kolona z konce D5 k Ořechu na 4 hodiny a pomalu pojedete i na magistrále směrem z Holešovic do centra, kde se aktuálně jede pomalu od Florence k muzeu. Je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Tak 7. srpna Rádio Praha vysílá další aktuální zprávy. Připravila je kolegyně Anna Hašková. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Bude 9 hodin.
1: Muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Místo požadovaných 18 milionů totiž dostal jen 600 tisíc. Základní úroková sazba zůstává na úrovni necelých 4%. Počet nakažených ebolou v Kongu překročil 4 tisíce. Dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na nejvyšší soud se obrátil muž, který kvůli chybě notářky nezdědil rodinný dům na kraji Prahy. Dovolání podal v červenci, potvrdila jeho advokátka Veronika Hendrichová. Po státu muž požadoval odškodné 18 milionů korun. Soudy mu ale na konci loňského roku přiznali jen 600 tisíc. Muž chtěl po státu například doplatit rozdíl v hodnotě nemovitosti. Muž měl dům zdědit v roce 2005, závěť jeho babičky ale úředníci našli teprve nedávno. Hlavní město uspořádá odborná školení pro studenty a začínající vývojáře počítačových her. Celkem 8 herních studií z Prahy se zúčastní dvoutýdenní letní školy a následného 10denního školení s odborníky, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Do akceleračního programu postoupilo sci-fi zaměřené na budování vesmírné flotily, online sci-fi kooperativní hra o posádce vesmírné lodi napadené nebezpečným parazitem i vzdělávací simulátor české politiky, v němž hráči sestavují vládní koalice a rozhodují o směřování země.
1: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3% a 75 setinách. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér České národní banky Aleš Michl.
4: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazily už více než 4 tisíce lidí. Podle nejnovějších informací Konžského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Agentura Reuters už dříve napsala, že jde historicky nejrychlejší se šířící epidemie eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků nebo ozbrojené konflikty v Kongu. Proti této variantě viru krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičana Blok se porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar, který vyřadil ve dvou setech Itala Musettiho. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severní až severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička. Dobré ráno, je to Jakubo.
5: Hezké ráno. Výraznou kolonu stále čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Zastavíte se na 3. kilometru před sjezdem na Zdiby. Pomalu se pak jede až do Cínovecké před sjezd na Kbelskou, kde je stále dopravní omezení. V tuto chvíli je to až na půl hodiny. Provoz vázne stále také na příjezdech k letišti. Směrem z Prahy se zdržíte de facto z Pražského okruhu, kde se zastavíte kousek před Evropskou. K letišti je to na 20 minut. Směrem do Prahy se pak kolona zkrátila. Začíná u Kněževsi na 3. kilometru D7, je to na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se stále popojíždí z konce dálnice D5 až za sjezd na Ořech. Zde je to asi na 15 minut a pomalu pojedete ještě v Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské. Od nájezdu z Černého mostu nesouvislá kolona na 10 minut. Šťastnou cestu.

0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: 9:04 je tady Rádio Praha. Dobré ráno vám přejeme. Vstáváte do pátku 7. srpna. I dnes si připomínáme spoustu výročí. Jaká to jsou, to prozradíme už za chvíli. No a probudit se vás pokusíme velkým množstvím muziky. Zazní Post Malone. Taky zpěvák Sombra. Nebo americké duo, které nedávno vystoupilo i u nás v České republice. Tohle jsou 21 Pilots a příjemný začátek nového dne vám přeje Vojtěch Přívětivý. Ladíte 107,1 FM.

0: italská taneční skupina Milky dozněla v ranním vysílání Rádia Praha. Je přesně 4:10, je pátek 7. srpna. No a jaké události si dnes připomínáme? Co se stalo 7. srpna napříč historií? To ví Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 7. srpna, svátek Málada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela a princezny. Tu máme všeho všudy tři. Jedna je z Prahy, druhá z Ústí nad Labem, třetí z Havířova. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Frimburg na Česko-Krumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Provoz na skoro 13 kilometrech tramvajové trati z Mostu do Litvínova byl zahájen před 125 lety v roce 1901. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. Baletka Adéla Poletová slaví dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek hezký rozhodně bude, čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu, teploty mezi 26 až 28 stupni Celsia. Teplo je nicméně už teď, aktuálně měříme 22. No a jestli právě sedíte za volantem, tak vám o aktuální dopravní situaci víc řekne Kuba Vodička.
4: Hezké ráno. Nová nehoda je na konci jižní spojky směrem na Černý most. U sjezdu na Průmyslovou se v pravém pruhu srazila 2 osobní auta. Kolona začíná kousek před Lanovým mostem. Čekejte zdržení 10 a maximálně 15 minut. Výrazná kolona stále na příjezdu do Prahy od dálnice D8. Zastavíte se už před sjezdem na Zdiby v okolí 3. kilometru D8. Pomalu se jede až do Cínovecké předsjezd do Kbelské. Celé je to stále až na půl hodiny. Provoz vázne také na příjezdech k letišti kvůli dopravnímu omezení. Směrem z Prahy kolona od Evropské na 20 minut. Směrem do Prahy se zastavíte před sjezdem na Kněževec na 4. kilometru. Je to na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru k D1 stále kolona z konce D5 až ke sjezdu na Ořek. Zde je to asi na 15 minut. A pomalu pojedete stále i v Novopatské před Kbelskou od nájezdu z Černého mostu. Je to až na 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: DJ Purple Disco Machine dozněl ve vysílání Rádia Praha. Za minutu bude 9:30, teď krátké zprávy a Anna Hašková.
1: % Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v srpnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. Dělníci v pražských Řepích vyměňují přístřešky na některých zastávkách hromadné dopravy. Celkem by jich měli do konce roku po celé Praze nahradit celkem 1000. Mobiliář přebarví na antracitovou barvu, přístřešky budou mít nová skla a antikorozní nátěr. Dělníci dokončují novou základní školu ve čtvrti Zelené město na Jarově v Praze 9. Od letošního září by tam mělo začít chodit asi 200 žáků prvního stupně. Otevřít tam chce radnice také jednu třídu mateřské školy. Odhadované náklady jsou o 120 milionů korun. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dnes navštíví Saúdskou Arábii. Během jednodenní pracovní cesty bude jednat se saúdsko-arabským korunním princem a pákistánským premiérem. Návštěva přichází týden potom, co Saúdská Arábie a 13 dalších zemí vytvořili alianci pro námořní obranu kvůli posobení jemenských husijských povstalců v Rudém moři. Turecko i Pákistán jsou její součástí. Dnes čekejte jasno nebo polojasno, teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá po ránu na pražských silnicích? Zeptáme se Jakuba Vodičky.
3: Příjemné ráno. Nehoda se stále řeší na konci jižní spojky směrem na Černý most. Přímo u sjezdu na Průmyslovou se srazila 2 auta. Jsou sice částečně ustrany, ale zasahují do pravého jízdního pruhu. Kolona narostla už ke sjezdu na Strašnice, zdržení minimálně na 15 minut. Dlouhou kolonu stále očekávejte na příjezdu do Prahy po D8. Zastavíte se vše na 3. kilometru dálnice před sjezdem na Zděby, pomalu se jede až před Kbelskou do Cínovecké. Zdržení stále až na 30 minut. Provoz také vázne na příjezdech k letišti v obou směrech. Kolony jsou jak od Evropské na 20 minut, tak směrem do Prahy od Kněževsi na zhruba 15 minut. Na pražském okruhu směrem k D1 stále kolona od konce D5 ke sjezdu na Ořech, zde je to na 15 minut a pomalu pojedete stále i v Novopatské před Kbelskou. Nesouvislá kolona od sjezdu na Černý most, zde je to na 10, maximálně 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, v 9:32 posloucháte ranní vysílání Rádia Praha. To se blíží do finále, než ale předáme štafetu kolegovi Vláďovi Malošíkovi, tak stihneme ještě jednu reportáž. Pražská čtvrť Zelené město v Hrdlořezích bude mít novou školu. Děti tam začnou chodit už od 1. září. Dělníci totiž stihli budovu postavit za necelý rok. Jak je možné, že škola vznikla tak rychle? To řekneme už za chvíli. Hezký poslech.
7: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a

0: Posloucháte Rádio Praha, to byla Katy Perry, dobré ráno vám přejeme. Od září nastoupí první děti do nové prvostupňové základní školy Zelené město v pražských Hrdlořezích. Praha 9 tam chce otevřít i jednu třídu mateřské školy. Budovu začaly dělníci stavit teprve na konci loňského roku.
1: Určitě, kdo má teď malé dítě, a tak myslím, že bude samozřejmě rád, že bude mít něco tady v blízkosti.
2: Popisuje paní Dana. Obě její děti už jsou ve školním věku.
1: Školky jsou daleko, takže určitě jsme s tím problém měli. Bohužel, kdyby to bylo dřív, tak tady asi chodí, ale nebylo.
2: Svou dceru by do nové školy v budoucnu ráda zapsala třeba paní Radka, která ve čtvrti Zelené město žije 3 roky.
3: Má ještě jen 1 rok a 3 měsíce, ale určitě by jsem chtěla, ale nevím, či to bude kapacitně možné. Vím o známých, co se střetáváme na ihriskách, že už jich děti tu nastupují.
2: Dělníci v současnosti dokončují poslední práce. Stavět přitom začali teprve na konci loňského roku. Jednotlivé části budovy totiž vznikaly mimo staveniště a pracovníci je na místě pouze sestavovali, vysvětluje vedoucí projektu Martin Jirota ze společnosti Metrostav.
4: Probíhalo to trošku prefabrikovaně. Příprava byla ocelová konstrukce, kterou nám dělal subdodavatel. Tady se to jenom smontovalo, opláštění a vnitřní příčky, to je všechno suchá výstavba, včetně podlah. Hodně se tady dbá na akustiku, na osvětlení, výměnu vzduchu a na veškeré instalace.
2: Díky tomu by tak do nových tříd měli zasednout první žáci už v září. Celkem se jich do školy vejde přes 200, přibližuje architekt z firmy Kaňka Partners Tomáš Rolo.
5: Základní škola je 5třídka, první stupeň, a mateřská škola je ta 1třída pro děti. Především myslíme na komfort těch dětí, které se budou chodit, na komfort těch zaměstnanců, kteří tady budou pracovat. Je tam navržená vzduchotechnika s tepelnými čerpadly, aby se zajistil co největší komfort vlastně i v létě, i v zimních měsících.
2: Náklady na výstavbu jsou zhruba 120 milionů korun. Vedení Prahy 9 plánuje postavit také novou školu Elektra 2 ve Vysočanech. Podle starosty městské části Tomáše Portlíka z ODS by mohl projekt získat stavební povolení v září.
6: Pak nás čeká příprava, protože tady vidíte prostě, že když se věci připraví, pak jakoby odsejpají sami, budeme hledat různé cesty, co se dá zlevnit, co se nedá zlevnit, zároveň vypíšeme výběrové řízení. No a příští rok bych chtěl začít stavět.
2: Odhadovaná kapacita nové školy Elektra 2 je až 900 dětí, dodává Portlík.
6: Je potřeba snažit se to dělat skutečně co nejrychlejší, protože není možné, aby základní školy a střední školy vznikaly paraze v tempu, kdy ty generace, které ho potřebují, tak vlastně je nedostanou a budou to mít ty generace, které to nepotřebují.
2: Stavba nejspíš vznikne hned vedle původní základní a mateřské školy Elektra, která funguje od roku 2023. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: I pátek 7. srpna v Praze dnes čekáme jasno nebo polojasno. Teploty vystoupí nejvýš na 26 až 28 stupňů. A jak to vypadá na pražských silnicích, ví Jakub Vodička. Pokud se s Jakubem ovšem dokážeme spojit. Slyšíme se, Jakube? Jestli ne, tak vám mile rád řeknu já sám, jak to vypadá na pražských silnicích. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se zastavíte před sjezdem na Zděbe zhruba na 3. kilometru a pomalu se jede až do Cínovecké před Kbelskou. Je to skoro až na půl hodiny. Nehoda se stále řeší na konci jižní spojky směrem na Černý most. U sjezdu na Průmyslovou se srazila 2 osobní auta. Na místě je policie, auta jsou u strany, ale lehce zasahují do pravého pruhu. Kolona od sjezdu na Vršovice na zhruba 15 minut. A provoz vázne na příjezdech k letišti, směrem z Prahy kolona začíná u Evropské a v opačném směru se popojíždí ze 3. kilometru dálnice D7. Je to v obou směrech na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu a hezký víkend.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: okolí by měly dál provozovat České dráhy, rozhodli o tom středočeští radní. V Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo téměř 6,5 milionu hostů, meziročně o 0,5% více. Polská strana Právo a spravedlnost by v případě vítězství ve volbách deportovala část Ukrajinců v odvodovém věku. Během dneška čekejte jasno nebo polojasno s teplotami do 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a středních Čechách. Schválila to dnes Rada Středočeského kraje. Informaci Hospodářských novin potvrdil Českému rozhlasu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. V tendru byla ještě společnost RegioJet. Kvůli dnešnímu koncertu Marka Ztraceného na pražské Letné posílí dopravní podnik městskou hromadnou dopravu. Před zahájením koncertu bude od 16 hodin v provozu zvláštní tramvajová linka. Po skončení akce častěji pojede metro, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Posílíme provoz metra na lince A v úseku Dejvicka-Želivského a také na lince C v úseku Holešovice-Kačerov s krácením stávajících intervalů. Kromě toho budeme mít připraveno 8 záložních tramvajových souprav pro případné posílení přepravní kapacity pravidelných tramvajových linek.
0: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% více než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec Tobiáš Bocheňský. K deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana Právo a spravedlnost příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
3: Tobiáš Bocheňský z polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci, tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci ex-premiéra Mateuše Morawieckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Plážový volejbalista Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli i druhý zápas na turnaji Pro Tour v kategorii Elite v Hamburku. Francouzům Barbézovi a Žardokovi podlehli 1-2 na sety. Dnes bude jediný český pár hrát o udržení na turnaji, a to s německou dvojicí Ehlers-Wurst. Během dneška bude jasno nebo polojasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A aby byly informace kompletní, doplníme také ty dopravní, a ty má pro nás Kuba Vodička z dopravního infocentra. Kubo, zdravím tě.
5: Hezké dopoledne, ahoj Vláďo. Začnu jižní spojkou, kde budu mít lepší zprávu. Ve sjezdu na Černý most, u sjezdu na Průmyslovou už jsou havarovaná auta na straně, nic nebrání provozu. V tuto chvíli kolona začíná před Lanovým mostem u sjezdu na Strašnice, ale měla by se rychle rozjíždět, čekejte zdržení na 10 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 stále popojíždí velmi dlouhá nesouvislá kolona, ta začíná už za sjezdem na Kralupy nad Vltavou, zhruba na 6. kilometru, pomalu.

0: se pak jede až do Cínovecké před sjezd na Kbelskou, je to stále až na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 stále kolona z konce D5 až za sjezd na Ořech, zde je to na 10 až 15 minut. A pomalu pojedete ještě na příjezdech k letišti v obou směrech, směrem z Prahy se popojíždí od Evropské směrem na Prahu od Kněževsi ze 3. kilometru. Zdržení v obou směrech 10, maximálně 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásný páteční den, máme 5:30 po 10. hodině a s vámi je dopolední Praha. Před námi tradičně to nejlepší z domácí i světové muziky, dnes je s námi třeba Ray. I Demi Lovato. Já jsem Láďa Malušík a přeji vám vydařený den a nerušený poslech.

0: Praha rozněla Remilová, to je 16,5 minuty po 10. hodině, krásné páteční dopoledne. I dnes pro vás máme na Rádiu Praha spoustu pozvánek a aktuálních tipů, takže s námi se rozhodně nudit nebudete. Farmářské trhy na Jiřáku, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad, probíhají od středy do pátku mezi 8. a 18. hodinou a zítra v sobotu od 8 do 14. Trhová sezóna trvá standardně od března do prosince. Na trzích toho můžete nakoupit hodně, třeba sezónní zeleninu, ovoce, čerstvé bylinky, a to přímo od českých pěstitelů, taky pečivo a koláče z řemeslných pekáren, maso, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky z rodinných farem, ale třeba i řezané květiny, med, houby nebo rukodělné produkty. Nechybí ani street food a občerstvení, no a pokud byste potřebovali nějaké další lákavé tipy, tak máme je pro vás, a to na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A teď se mrkneme na silnice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se zastavíte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 6. kilometru a pomalu se jede v nesouvislé koloně až do Cínovecké před Kbelskou. Je to až na půl hodiny. Provoz vázne na příjezdech k letišti směrem z Prahy. Kolona začíná u Evropské a v opačném směru se popojíždí ze 3. kilometru dálnice D7. Je to v obou směrech na 10 až 15 minut. A zdržíte se taky na Pražském okruhu směrem na dálnici D1. Čekejte kolonu z konce dálnice D5 ke sjezdu na Ořech. Je to asi na 15 minut. Tak trpělivost a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: hosté, na Rádiu Praha vám přinášíme další zprávy. Ve studiu už je Anna Hašková.
1: Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce, informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Podle něj sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů, soud mu přiznal jen 600 tisíc korun. Vyplývá to z rozsudku, který má Český rozhlas k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu odvolal k nejvyššímu soudu. Pražští kriminalisté dopadli 53-letého muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli jejich schodu při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. Pobřeží Slonoviny slaví 66. výročí nezávislosti. V rámci oslav pořádá například vojenskou přehlídku v největším městě země Abidžanu. Stát získal svou nezávislost na Francii v roce 1960. Ten je označovaný jako rok Afriky, kdy samostatnost na kontinentu vyhlásilo 17 států. Dnes odpoledne bude v Praze a okolí polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat mírný severní až severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Jakubem Vodičkou se teď vracíme opět na silnice. Jakubo, jak to vypadá?
3: Hezké dopoledne. Opatrně na Strakonické za Barandovským mostem směrem do centra v levém jízdním pruhu stojí nepojízdná dodávka. Na místě jsou policisté, jezdí se jen pravým pruhem, ale tvoří se nárazově jen kratší kolona z Barandovského mostu. Pozor také v Dobřížské směrem na Barandovský most. Kousek za tunelem Mrázovka blokuje pravý jízdní pruh nepojízdné nákladní auto, ale zde se zdržíte jen krátce. Teď ještě na příjezd do Prahy po dálnici D8. Dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu začíná aktuálně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou kolem 7. kilometru a pomalu jede až do Cínovecké před sjezd do Kbelské. Osobní auta se v celém úseku zdrží maximálně 20 minut, pro kamiony to zdržení ale bude výrazně delší. Zdržíte se pak ještě na Pražském okruhu směrem na D1, kde popojíždí kolona z konce D5 až za sjezd na Ořech, zde je to asi na čtvrt hodiny a pomalu pojedete stále i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl jedenácté a v páteční dopolední Praze přinášíme další téma. Vědci v Praze zkoušejí uvařit zcela bezlepkové pivo. Základem bude rýžový slad. Jak chutná? Tak nejen to zjistíme na Mezinárodním dni piva už za chvíli. A taky se k nám přidá Lola Young. Nebo Enrique Iglesias. Příjemný poslech.

0: Enrique Iglesias na Rádiu Praha, je 10:45 a je bezlepkový, pardon, ne bezlepkový, ale Mezinárodní den piva. Sládci a dokonce i vědci se ale snaží stále vymýšlet nové receptury, zkouší udělat i další piva vhodná pro celiaky. Místo ječmene tak použijí třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady 3 sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových 3 úseků.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad. Jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen a i hezky chrastí.
2: To je vlastně jako neloupaná rýže.
1: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
1: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
2: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
1: Máme tady 2 varny. Jednu starší, 4nádobovou a poté modernější, 2nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
2: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
3: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
1: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
2: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldové ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: No a jak víme, pivo za volant nepatří a my se teď budeme věnovat dopravě, protože máme řadu komplikací, například na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Začíná tam kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 7. kilometru a pomalu se jede až do Cínovecké před Belskou. Osobní auta projedou úsek za zhruba 20 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. Opatrně v Dobříšské směrem na Barandovský most za tunelem Mrázovka. V pravém pruhu stojí nepojízdné nákladní auto, zpomaluje se, ale výrazněji se nezdržíte. Provoz vázne na Pražském okruhu směrem na dálnici D1, čekejte kolonu z konce dálnice D5 ke sjezdu na Ořech. Je to až na 15:45. Na Pražském okruhu za sjezdem na Plzeň v levém pruhu se srazila 2 auta, kolona se zatím netvoří a pomalu pojedete na magistrále směrem z Holešovic do centra, od Florence k muzeu 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: léků na rakovinu prsu. Další dodávky mají přijít příští týden. Ukrajina a Rusko pokračují ve vzájemných útocích. V Rusku hořelo další z logistických center firmy Wildberries. Zbytek nečekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Silničáři o víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřka od 12 hodin do nedělního poledne. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dále po jižní spojce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
0: Dobrovolníci v Ratajích nad Sázavou na Kutnohorsku plánují opravu bývalého zámeckého pivovaru. Na rozsáhlou rekonstrukci teď schánějí peníze. V hlavním sálu i středověkých sklepeních chtějí pořádat koncerty, výstavy a další společenské akce. Zítra se tam koná sousedský festival Ráj z Rataj, říká spolupořadatelka akce Irena Hrabincová.
3: Festival začínáme v 11 hodin. Bude mít pestrý program od cirkusové akrobacie přes různé workshopy, budou tam také různá řemesla a vyvrcholí představením divadlo Kampa, které předvede svoji inscenaci Malý princ.
0: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ukrajinská armáda v noci zaútočila na další logistické centrum ruského internetového prodejce Wildberries. Společnost uvedla, že požár lokalizovala a většinu zboží se jí povedlo zachránit. Během posledních 3 týdnů Kyjev pomocí dronů udeřil na bezmála 20 skladů této firmy. Dnešní útok zasáhl pobočku v Jekaterinburgu, asi 1400 kilometrů východně od Moskvy. Ruské bezpilotní letouny podle ukrajinských úřadů zároveň způsobily požár zemědělských skladů v obci Balaklia v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Basketbalistky Minnesota Lynx s českou rozehrávačkou Eliškou Joklovou 11. výhru za sebou nepřidali. Vítěznou sérii vedoucího týmu zámořské ligy WNBA ukončili hráčky Los Angeles Sparks, které lídra porazili v jeho hale 89-82. Joklová, která donedávna hrála pod dívčím jménem Hamzová, odehrála 3,5 minuty a do statistik se zapsala jedním útočným doskokem. Během odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A Kuba Vodička má pro nás aktuální dopravní informace.
5: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí velmi dlouhá kolona, především kamionu v pravém pruhu. Ta začíná už za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 7. kilometru. Pomalu se jede až do Cínovecké před sjezd na Kbelskou, kde komplikuje provoz finišování nového povrchu ve Kbelské a podle potřeby se chvílemi Kbelská uzavírá. Čekejte také zdržení pro osobní auta minimálně 25 minut. Kamiony ty se zdrží v koloně výrazně déle. Opatrně stále v Dobřížské směrem na Barandovský most za tunelem Mrázovka stále blokuje pravý jízdní pruh nepojízdné nákladní auto, zde se ale výraznější kolona netvoří. Pozor také na Pražském okruhu směrem na letiště, kde se bouralo na 24. kilometru kousek za sjezdem na Plzeň. V levém pruhu se srazila 2 auta, na místě už je světelná šipka, ani zde se ale výrazně nezdržíte. Naopak na Pražském okruhu v opačném směru, tedy směrem na D1, popojíždí kolona z konce D5 až k Ořechu, zde je to zhruba na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 7. srpnový den trvá už 11 hodin a 5 minut a s vámi je páteční dopolední Praha. A v ní Sienna s Pyrou. A také Thomas Robin. Skvělý den i poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: čtvrt na 12, páteční dopoledne na Rádiu Praha pokračuje. Další kolo hlasování do vinylu stále běží a o vaše hlasy tentokrát bojuje kapela Genesis s bezejmenným albem z roku 1983. Proti ní stojí skupina Queen s deskou The Works. K hlasování opět využijte náš Facebook facebook.com/radio.praha. V tomto kole můžete hlasovat do pondělí 10. srpna do 12 hodin a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl Rádio Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 7. kilometru a pomalu se jede až do Cínovecké před Blskou. Osobní auta se zdrží až půl hodiny, kamiony pojedou celý úsek výrazně déle. Na Pražském okruhu směrem na letiště se bouralo na 24. kilometru za sjezdem na Plzeň a v levém pruhu se srazila dvě auta, kolona se zatím netvoří. Provoz vázne na Pražském okruhu směrem na dálnici D1, kolona z konce dálnice D5 ke sjezdu na Ořehy je zhruba na čtvrt hodiny. A pomalu se jede v obou směrech na příjezdech k letišti, zdržení 10 až 15 minut. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Radio Praha dospíval v 11:30. Adonis, máme pro vás další zprávy a přináší je Anna Hašková.
1: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmanková. Podle ní dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Policie vyzvala návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného v Praze na Letné, aby nejezdili do centra hlavního města autem. Lidé by je měli nechat na záchytných parkovištích a dále pokračovat městskou hromadnou dopravou. Areál se pro návštěvníky otevře v 16:30, koncert začíná ve 20 hodin. Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Cream, včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika. Vavrečkovou ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, stále není uzavřené. A tajvanská armáda pokračuje v každoročním 10-denním vojenském cvičení na severu země. Cílem je prověřit bojovou připravenost a obranné schopnosti Tajvanu. Agentura AP také píše, že má simulovat reakci na možnou čínskou invazi. Tajvan během akce mobilizuje zatím největší tým záložníků, více než 5000 vojáků ve dvou brigádách. Cvičení prověří, jak rychle se zvládnou mobilizovat z mírové pohotovostní služby do plné aktivní služby. Odpoledne čekejte polojasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. Začnu problémem, který byl v tunelu Blanka směrem na Troju. Za výjezdem na Letnou se řešila srážka dodávky s osobním autem před pár minutkami, ale už na místo dojel policista na motorce a havarovaná auta vyvezl ven z tunelu. Stále ale čekejte rozjíždějící se kolonu v tunelu zhruba od Prašného mostu. Zdržení kolem 10 minut a reguluje se stále také vjezd do tunelu z Patočkovy ulice, kde se od Kajentánky zdržíte další až čtvrt hodinu. Ty kolony by se ale postupně měly rozjíždět. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 stále popojíždí velmi dlouhá kolona, a to především kamionů. V pravém pruhu zastavují se už za sjezdem na Kralupy nad Vltavou kolem 7. kilometru. Pomalu se jede až do Cínovecké před sjezd do Kbelské, kde je provoz částečně omezen tím, že se tam pokládá finální povrch na rekonstruované Kbelské. Osobní auta zdržení kolem půl hodiny, kamiony pojedou celý úsek výrazně déle. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 11:30 a stále si užíváme páteční dopoledne. Dokáží děti zachránit baseballové hřiště před zástavbou? Právě o tom vypráví chystaná rozhlasová hra Rádia Junior Bitva o diamant. Za pár minut vám prozradíme, kdo v ní hraje a podle které knihy vznikla. Ještě muzika, o tu se v dopolední Praze postará Síl. I Clean Bandit se Zarou Larson. Ať je vám s námi ne.

0: 11 hodin 45 minut na rádiu Praha, jedeme dál. Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu. Právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru si v ní zahraje třeba Berenika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
1: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
2: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
3: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
4: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
2: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
4: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
2: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale fyzické aktivitě se nevyhnuly.
5: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
6: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
7: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
2: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: A jdeme na silnice, na příjezdu do Prahy po dálnici D8 začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 8. kilometru a pomalu jede až do Cínovecké před Gbelskou, kde se provoz výrazně zpomaluje kvůli pracem na novém povrchu. Osobní auta se zdrží až půl hodiny, kamiony pojedou celý úsek výrazně déle. Zdržíte se i na příjezdu do Prahy po dálnici D5, zastavuje se za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to na více než 20 minut. A v Holešovicích směrem do centra se u Rokosky srazila dvě auta, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně od Bulovky se zdržíte až 10 minut. Pomalu se jede i v obou směrech na příjezdech k letišti. Zdržení od sjezdu nahoru Měřice a od Kněževsi je na 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si

0: A taky čas dalších zpráv a ve studiu už Anna Hašková.
1: Hezký den. Kraje letos na své silnice nedostanou žádné peníze, poprvé od roku 2015. Na Letenské pláni v Praze dnes vystoupí zpěvák Marek Ztracený. Metro a tramvaje kvůli tomu pojedou častěji. Meta má podle amerického soudu zaplatit 12 miliard za újmu, kterou působí dětem. Odpoledne čekejte polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta za Starostů pro Liberecký kraj.

0: 25 písniček. Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, protože mám rád, když společně můžeme zpívat, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní naspátek a přemlouvám fanoušky, aby se ji naučili, aby jsme si ji tu spolu mohli zaspívat, jako by ji znali roky.
1: Odpoledne a večer pojede přes Letnou městská hromadná doprava častěji, a to včetně zvláštní tramvajové linky. Dopravní podnik posílí i linky metra. Praha 9 chce v září získat stavební povolení na novou školu Elektra 2. Ta má rozšířit stávající kampus v Sousedíkově ulici ve Vysočanech a mělo by se do ní vejít až 900 žáků. Podle starosty městské části Tomáše Portlíka z ODS by se budova mohla začít stavět v příštím roce.
2: Je potřeba snažit se to dělat skutečně co nejrychlejší, protože není možné, aby základní školy a střední školy vznikaly paraze v tempu, kdy ty generace, které ho potřebují, tak vlastně nedostanou a budou to mít ty generace, které to nepotřebují.
1: Soud v americkém Novém Mexiku nařídil zaplatit firmě Meta v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Soud společnost také musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu na svých platformách. Nikola Bartuňková vypadla v Torontu ve třetím kole. Američance Anny Simovové podlehla 1-2. Turnaj už tak pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře, přitom jich startovalo 8. Ve čtyřhře se v úvodním kole představí Kateřina Siniaková. S Číňankou Chang budou večer hrát proti rusko-rumunskému páru Andrejová-Kirstáová. Dnes odpoledne bude v Praze a okolí polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat mírný severní až severovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Vše důležité pro nás sleduje Kuba Vodička. Kubo, zdravím tě.
5: Hezké poledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D8, kde začíná velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu už za sjezdem na Kralupy nad Vltavou, zhruba na 8. kilometru. Pomalu se pak jede až na začátek k Belské přes celou Cínoveckou, kde provoz výrazně zpomaluje kvůli pracím na novém povrchu vozovky. Osobní auta musí očekávat zdržení více než půlhodinové, kamiony ale pojedou celý úsek výrazně déle, tam je to až v rámci několika hodin. Zdržíte se ještě na příjezdu do Prahy. Po D5 auta se zastavují za Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se pak jedeš na Pražský okruh k Ořechu. Zde je to zhruba na 20 minut. A pomalu pojedete stále před omezením u letiště v obou směrech. Zdržení jak od sjezdu na Horoměřice, tak od Kněževsi je na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobré páteční poledne, máme 4,5 minuty po 12. hodině a v odpolední Praze pro vás máme další skvělé písničky. Stojí za nimi například Douči. Nebo The Killers. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech a pokud právě obědváte, tak dobrou chuť.

0: Je čtvrt na jednu, na rádiu Praha dospívala Kylie Minogue, za chvíli Doechii nebo James Arthur. Až do 21. září se koná na výstavišti v Letňanech Harry Potter The Exhibition. Pro fanoušky kouzelnického světa je to absolutní vrchol sezóny. Interaktivní výstava o Harrym Potterovi využívá nejmodernější technologie a přenáší návštěvníky přímo do Bradavic, Hagridovy boudy nebo na ministerstvo kouzel. Uvidíte originální kostýmy z filmů, vyzkoušíte si fanfrpál a odhalíte tajemství vzniku této legendární ságy. Máte tak skvělý tip na rodinný výlet nebo program pro partu přátel, kteří na příbězích J.K. Rowlingové vyrostli. No a další tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ta se zatím příliš nemění, protože na příjezdu do Prahy jsou stále problémy po dálnici D8. Začíná tam kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Kralupy nad Vltavou, zhruba na 8. kilometru a pomalu jede až do Cínovecké před Belskou, kde se provoz výrazně zpomaluje kvůli pracem na novém povrchu. Osobní auta se zdrží víc než půl hodiny, kamiony pojedou celý úsek výrazněji déle. Zdržíte se i na příjezdu do Prahy po dálnici D5, zastavuje se za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to na víc než 20 minut. A pomalu se jede i v obou směrech na příjezdech k letišti, zdržení od sjezdu na Horoměřice a od Kněževsi je na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je půl jedné, s vámi je Rádio Praha, přinášíme další zprávy, přináší je konkrétně Anna Hašková.
1: Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%, informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíce k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla také doprava a skladování. Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů, soud mu přiznal jen 600 tisíc korun. Vyplývá to z rozsudku, který má Český rozhlas k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu odvolal k Nejvyššímu soudu. Veřejnost se dnes loučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve Strašnickém krematoriu má se souhlasem rodiny se státními poctami, rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu je státní hymna, tři čestné salvy i účast představitelů státu. Tajfun Dofin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a také v jižních prefekturách Oslotrova Kjúšú. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti. Na příchod tajfunu Dofin se už připravují také pobřežní provincie v jihovýchodní Číně. Bude to pro ně letos už čtvrtý tajfun během posledních 6 týdnů. Během odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů, povane mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a samozřejmě nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Jak to teď na silnicích v Praze a okolí vypadá, to nám přiblíží. Tomáš Kolmistr, Tome, zdravím tě.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu po D5C do Prahy z Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují levý a odstavný pruh, začíná se tvořit kolona, na místě už je policie a světelná šipka silničářů. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem stále komplikace za sjezdem na Kralupě nad Vltavou. Na 8 kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje přes Cínoveckou až k omezení Vekbalské. Osobními auty je to zhruba na půl hodiny, pro kamiony je zdržení výrazně delší. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení je tam asi 20 minut a na magistrále je plná Wilsonova, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl jedné a vaším pátečním parťákem je stále odpolední Praha. Český svaz ochránců přírody Vlašim připravuje dva nové geotraily. Dálkové trasy zaměřené na horniny a geologii zatím testuje. Kdo by si chtěl některou z etap projít pěšky, na kole nebo se psem, může se přihlásit. Podrobnosti nabídneme už v příštích minutách. A připojí se k nám Calvin Harris s Ellie Goulding. A taky Kateřina Marie Tichá.
6: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
0: Přeji vám pohodový poslední.

0: Odpolední Praha pokračuje, je 12 hodin 45,5 minuty. Česko bude mít dva nové geotraily, neboli turistické naučné trasy zaměřené na geologii nebo horniny. Dálkové stezky připravil Český svaz ochránců přírody Vlašim. První z nich, takzvanou Blanickou brázdu, chtějí zpřístupnit ještě letos. Už teď ji ale mohou dobrovolníci otestovat.
1: Máme už někoho na tu první etapu?
2: Už máme nějaký zájemce, hlavně teda cyklisty a chodce. Zájemci jsou, no.
3: Předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Vlašim Kateřina Červenková teď diskutuje s kolegyní o novém projektu Geotrail Blanickou brázdou. A my, když se podíváme tady na tu brázdu na té mapce, tak ona přechází vlastně ze Středočeského kraje až do Jihočeského.
2: Přesně tak, skoro celý Jihočeský kraj projde, je dlouhá 280 kilometrů.
3: Kdo se bude chtít pak zapojit, kdo se to bude chtít projet, tak jak to bude fungovat?
2: Mapka bude virtuální, budu si ji moc stáhnout do mobilu. A k tomu bude web geotraily.cz.
3: Michaela Fuller, která tady pracuje na přípravě tady toho nového projektu. Teď je to tady tak, že trasa je naznačená, připravená, ale vy chcete zpětnou vazbu od lidí?
2: Ano, je to přesně tak. Byla teda projita mými kolegy, ale je potřeba, aby to otestoval i někdo zvenčí a nějak nezaujatým okem to taky zhodnotil. I teďka v rámci organizace té trasy dáváme dohromady seznam jednotlivých spřátelených míst na uzlech té trasy a 90% lidí, kterým telefonuju, jestli by měli zájem tam třeba poskytnout zázemí nebo nějakou službu pro ty poutníky, tak jsou nadšení, takže z toho máme velkou radost.
3: A abychom si kousek té podblanické brázdy prošli, tak jsem se vydala do terénu s geologem Českého svazu ochránců přírody Vlašim Michalem Neklem.
4: Nacházíme se na kopci, který se jmenuje Hřiva. Vychází tady na povrch veliká křemená žíla, která právě vyplňuje jeden ze zlomů Blanické brázdy.
3: A já jsem slyšela, že vy jste procházel velkou část celé té brázdy.
4: Prochodili jsme brázdu celou.
3: Kde se vám nejvíc líbilo?
4: Opuštěný lom v Klučově, kde vychází na povrch takzvaná Bulánská brekcie.
3: A geotrail moldanubickým plutonem je podle Michala Nekla neméně zajímavý. Bude mít kolem 200 kilometrů a lidé se na něj budou moci vydat příští rok. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje přes Cínoveckou až k omezení Vekbelské. Osobními auty je to na půl hodiny, pro kamiony je zdržení výrazně delší. Na okruhu ve směru na D1 se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení je asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku a na magistrále je plná Velznova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Viny.
5: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
7: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Je 13 hodin a na rádiu Praha nevynecháme další zprávy. Přináší je Anna Hašková. Aničko, vítám tě.
1: Pěkné odpoledne. Městské vlaky v Praze a ve středních Čechách budou od roku 2030 provozovat České dráhy. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Policie už zná totožnost muže nalezeného v temném dole v Krkonoších u záchranné stanice. Na ruský seznam nežádoucích organizací přibyla další instituce, předsedá jí vdova po disidentovi Navalném. Odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Příměstské vlaky v Praze a ve středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat i nadále České dráhy. Cena výběrového řízení na 30 let je 165 miliard korun. Výsledek tendru schválili středočeští radní. Potvrdit ho musí ještě hlavní město. Podle středočeského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN dopravce nasadí i velkokapacitní elektrické vlaky.
3: Se jedná o vlaky pro tratě Praha, Český Brod, Kolín, Kutná Hora, Praha, Kralupy nad Vltavou, Praha, do budoucna potom i Benešov, Praha, a říkám do budoucna, protože tam budou ještě jezdit

0: šel záchranář v pondělí před 8 hodinou večer u stanice v Temném dole v Krkonoších. Neměl u sebe žádné doklady a zpočátku nekomunikoval. Jde o člověka ze sousední země, ke kterému policie už nebude uvádět další informace, dodává mluvčí Královéhradecké krajské policie Šárka Pižlová.
1: Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Všem děkujeme za spolupráci.
0: Případy, kdy policisté najdou osobu bez veškerých dokladů, která nekomunikuje a složitě se zjišťuje její totožnost, je minimum. Rusko označilo nadaci pro lidská práva za nežádoucí organizaci. Její předsedkyně je momentálně Julia Navalná, vdova po zesnulém ruském opozičním předákovi Alexeji Navalném. Pojmenování nežádoucí Moskva používá k zákazu činnosti institucí, které považuje za hrozbu pro stát. V praxi to znamená, že všichni Rusové, kteří s nimi spolupracují, mohou čelit trestnímu stíhání. Ruské prokuratuře mimo jiné vadí, že nadace v jednom ze svých projektů označila Rusko za plně autoritářský režim. Plážoví volejbalisté Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli i druhý zápas na turnaji pro Tour kategorie Elite v Hamburku. Francouzům Barbézovi a Žardokovi podlehli 1-2 na sety. Dnes bude jediný český pár hrát o udržení na turnaji, a to s německou dvojicí Ehlers-Wirst. Odpoledne čekejte polojasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A s Tomášem Kolmistrem se vydáváme na silnice. Tome, jaká je situace?
4: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 jsou stále komplikace před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionu, ta pokračuje dál přes Cínoveckou až k omezení Vekbelské. Osobními auty je to zhruba na půl hodiny, pro kamiony je to na hodiny. V Novopatské se suné fronta před omezením Vekbelské od sjezdu z okruhu, tam je to na zhruba 15 minut. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň, kolona se táhne až k Ořechu na 19. kilometr, zdrží asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně od 4. a 5. kilometru. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku a také v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Omezení brzdí provoz u letiště směrem do Prahy od sjezdu na Kněževes je to na zhruba 10 minut a na magistrále Ucpaná Vilzonová od Florence k muzeu a také v opačném směru před Hlávkovým mostem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: První páteční srpnové odpoledne je tady. Máme téměř 5 minut po 13. hodině. A taky v odpolední Praze se držíme, to je v úvozovkách svaté trojice, to znamená, že nás čekají opět hity, doprava, informace. Co se týče hitů, tak ty si v nejbližších minutách vezme na starosti třeba Robin Schulz a Francesco Jec. Nebo Eva Farná. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám vydařený den a skvělý poslech.

0: Novorenesanční památka Grota v Havlíčkových sadech hostí opět po roce divadelní představení. Letní krépovka s divadlem MA už je tradiční akcí. Celkově je připravených 20 večerů a celkem 5 inscenací. Dnes naposledy nabízí Grota v Grébovce od 20 hodin hru Jak je důležité míti Oscara. V dalších termínech můžete vidět od 10. do 14. srpna Být Marlene Dietrich, od 17. do 19. srpna Běh života, od 20. do 21. to je Buenos Aires Vystupte a od 24. do 26. zase 13 ženských tváří. Na program mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je kulturou. A doplníme aktuální dopravní informace. Na příjezdu do metropole z Ústí nad Labem po D8 dejte pozor před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje přes Cínoveckou až k omezení ve Kvelské. Osobními auty je to asi na půl hodiny, pro kamiony je to na hodiny. V Novobatské se sune fronta před omezením ve Kvelské od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Kolona se táhne až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je asi 20 minut. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 4. a 5. kilometru. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku a taky v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. A na magistrále je ucpaná Vilznova od Florence k muzeu a taky v opačném směru před Hlávkovým mostem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio
2: Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy, tentokrát v 1:30 a přináší je Anna Hašková.
1: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Dělníci dokončují novou základní školu ve čtvrti Zelené město na Jarově v Praze 9. Od letošního září by tam mělo začít chodit asi 200 žáků prvního stupně. Otevřít tam chce radnice také jednu třídu mateřské školy. Odhadované náklady jsou 120 milionů korun. Dnes je Mezinárodní den piva. Vědci stále hledají nové receptury na jeho vaření. Například experti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vymýšlí pivo z čistě bezlepkových surovin. Základem bude rýžový slad. Podle vědců ale zřejmě chystaná jedenáctka nebude mít více výraznou chuť než běžné ležáky. Nejméně 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji thajského Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom místní policie s tím, že více než 20 lidí utrpěli zranění. Podle úřadu byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Dnes odpoledne bude v Praze a okolí polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat mírný severní až severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A vracíme se na silnice. Aktuální situaci nám teď přiblíží Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu po D5 z Plzně do Prahy zpomalte za sjezdem na Rudnou. Na 4,5 kilometru se dojíždí do kolony v obou pruzích, ta pokračuje nesouvisle až na Pražský okruh k Ořechu. Na 19. kilometr pro osobní auto je to na více jak půl hodiny. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionu, ta pokračuje přes Cínoveckou k omezení Vekbelské. Nárazově se zastavují i osobní auta. Před omezením Vekbelské stojíte také směrem do Letňan, a to v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Nové Povltavské před Blankou řeší nehodu dvou dodávek v pravém pruhu a začíná se tvořit kolona. Ve Strakonické směrem z centra se zastavuje za sjezdem na Lipence, kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení asi čtvrt hodiny, a na jižní spojce trvá silnější provoz směrem na Černý most už před sjezdem na Strašnice k Europarku. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 1:30 a na Rádiu Praha vám za chvíli nabídneme rozhovor se zpěvákem Markem Ztraceným, který dnes vystoupí na pražské Letné. A ještě nejbližší songy, s těmi už čekají Panic at the Disco. I Bruno Mars. A tě vám s námi nejlépe.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

0: to byl Marek ztracený. Popravdě řečeno, Marek není vůbec ztracený, protože dnes vystoupí večer na pražské Letné. Kvůli tomu tam v minulých týdnech vznikl dočasný stadion. Koncert začne v 8 večer a podrobnosti probral reportér Dominik Kučera přímo s jeho hlavním aktérem, právě zpěvákem Markem Ztraceným na Letenské pláni.
1: Je na tom nejzajímavější, že se to celý staví kvůli 120 minutám. A když na tím člověk přemýšlí, tak mu to přijde až vlastně trošku divný. Ale každopádně těch 120 minut bude stát za to a doufám, že si užijeme každou jednu z nich.
2: Už máte připravený setlist nebo máte ve zvyku třeba někdy na poslední chvíli ještě něco změnit?
1: No, tak všichni už mě proklínali, protože já na playlistu pracuju strašně důkladně a hrozně dlouho, ale opravdu třeba i týdny, i měsíce. A už ho chtěli vědět a já furt něco měnil. A občas něco změním před koncertem, takže všichni jsou ze mě nešťastní, ale já myslím, že ta spontánnost je hrozně důležitá. Nechci se nechat úplně svazovat, abych potom něco nemohl změnit, ale v tuhle chvíli už opravdu playlist víme, jak bude, co jak bude a víme, že to bude 25 písniček.
2: Jsou nějaké části toho playlistu, které třeba už teď můžete prozradit?
1: No tak jako je jasný, že dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, protože mám rádi, společně můžeme zpívat a myslím si, a jsem dělal anketu, jestli lidi rádi poslouchají na koncertech třeba nový písničky, anebo naopak ty osvědčený a de facto všichni, 92% říkalo, že si chtějí zaspívat a zatancovat na ty známý, ale mám pár překvapení, samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní naspátek a přemluvám fanoušky, aby se ji naučili, aby jsme si ji tu spolu mohli zaspívat, jako by ji znali roky a samozřejmě i pár hostů, který bych nemohl teď prozradit, ale už se těším, až vám je ukážu. Máme velký pódium, efekty, ale o tom to není. Je to stejně jenom o tom spojení mě nebo nás a fanoušků a na to se těším úplně nejvíc. Já se strašně těším, až tam přijdu a všechny je uslyším a doufám, že to už teď mám kusíku, jak vám to vyprávím. Já mám velkou představivost.
2: Mluvíte o tom jako o vašem koncertu. Můžete mi víc popsat, jak na to vlastně nahlížíte z hlediska vaší dosavadní hudební kariéry?
1: S obrovským respektem a nejde o to, že by jsem chtěl se předhánět, kdo prodá víc lístků nebo dělat furt něco většího a většího. To s tím nemá souvislost, jde spíš o to, že by jsem fanouškům chtěl nabídnout vždycky něco navíc, něco, co třeba dlouho nebylo a podobně. A koncert na Letenský pláni nebyl, jestli se nepletu, 23 let nebo 24, teď nechci kecat. A je tu krásný výhled, tady jsem sem přišel a přemýšlel jsem, kam bychom mohli jako další cestu vyrazit, tak vlastně nebyla už jiná možnost. Za první jsem všude hrál už za těch 18 let a za druhý jsem si tady sedl a říkal jsem si, vidím Nahrad, vidím Petřín, vidím tam Žižkovskou rozhlednu a vidím spoustu místa, takže se lidi nebudou muset mačkat. Tak jsem do toho šlápnul, dneska jsme tady, beru to jako jeden z největších večerů, možná největší večer mýho života hudebního, i moje kapela, prožíváme to, doslova tím žijem a už se těším, až to předám na fanoušky.
2: Můžete nám říct, jaké lidi vlastně očekáváte v publiku?
1: Já mám strašný štěstí, ani nevím, čím jsem si to zasloužil, že naše publikum je od 2 do 80 let, bach pozor, do 94 let. Dokonce jsem zjistil, že sem jde úchvatný pár, kterým je 94 let. Takže jsem z toho byl úplně hotovej. A chci jenom říct, že samozřejmě většina lidí jde s rodinou třeba celá, nebo dámský jízdy, mladý holky vyrážejí třeba dokonce na rozlučku za Svobodou. Máme tady pár pánských jízd, už se mi kluci ozvali některý a posílají mi videa, jak se jako připravují a podobně, takže je to opravdu všeho chuť, celého věku, ale hlavně celé republiky. Nedávno mi psal někdo z Anglie, z Austrálie, že letí a z Floridy.
2: Takže skutečně z celého světa.
1: Dá se to tak říct, samozřejmě jsou to Češi, ale vážím si toho, že někdo dokáže nebo díky tomu pojede tolik kilometrů, je to velký závazek, budu se extra snažit.
2: Kolik lidí přijde, to je stále záhadou nebo překvapením?
1: Záhada to určitě není, můžu už teď říct, že přijdou nejspíš všichni. A takhle, nejde o to, že by se mi chtěl říct počet, ale jde o to, že nechci tenhle ten koncert obalit nějakým číslem. Bylo by to hezký, asi by to dávalo smysl, ale čísla nejsou důležitý a hlavně chtěl bych, aby fanoušci viděli jako první, kolik tu bude lidí a aby si to užili a ten moment překvapení, protože nás bude opravdu hodně, bude to doufám skvělá atmosféra a jediný, co mě nezajímá, jsou čísla a tak to je.
2: Koncert začne v 8 večer a potrvá 2 hodiny. Organizátoři otevřou areál o 16:30. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje přes Cínoveckou k omezení Vekbelské. Nárazově se zastavují i osobní auta. Před omezením Vekbelské postojíte taky směrem do Letňan v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut, plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 4. kilometru. V Nové Povltavské před Blankou řeší nehodu dvou dodávek v pravém pruhu a tvoří se kolona. V Blance směrem na Troju opatrně za výjezdem na Letnou. V levém pruhu se srazila 3 osobní auta. Ve Strakonické směrem z centra se zastavuje před sjezdem na Lipence, kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení je zhruba 15 minut. A na jižní spojici je silnější provoz směrem na Černý most od sjezdu na Strašnice k Europarku. A komplikace čekejte také na magistrále. Ve Vilznově směrem na Pankrác se srazila 2 osobní auta u muzea, kolona se táhne už od Florence. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Dave Matthews Band teď střídá Mirek Kasan na Rádiu Praha, přináší zprávy ve 14 hodin. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo, dobré odpoledne. Policisté vyzývají návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného, aby místo auta využili veřejnou dopravu. Školení IT odborníků má pomoci začínajícím pražským vývojářům. Italští provozovatelé vleků musí po antimonopolním vyšetřování zaplatit lyžařům odškodnění. A nadále bude slunečno, dnes s teplotami do 28, zítra do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie vyzvala návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného na Letné, aby nejezdili do centra Prahy autem. Měli by ho nechat na záchytném parkovišti a pokračovat městskou hromadnou dopravou. Pokračuje mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: Pražská policie připravila bezpečnostní opatření, to bude zaměřené na bezpečnost všech účastníků, ale samozřejmě i na dopravu. Vzhledem k tomu, že účast bude veliká na tomto koncertu, mohlo by na místě dojít k dopravním komplikacím.
1: Areál stadionu, který kvůli koncertu Marka Ztraceného vyrostl na Letenské pláni, se pro návštěvníky otevře v 16:30. Koncert začne ve 20 hodin. Hlavní město uspořádá odborná školení pro studenty a začínající vývojáře počítačových her. Celkem 8 herních studií z Prahy se zúčastní 2-týdenní letní školy a následného 10-týdenního školení s odborníky. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Do akceleračního programu postoupilo sci-fi zaměřené na budování vesmírné flotily, online sci-fi kooperativní hra o posádce.

0: obhájkyně Veronika Hendrichová.
1: Muži odkázala dům na okraji Prahy jeho babička. Sepsanou závěť ale notářka přehlédla a úředníci ji objevili až v roce 2021. O nemovitost i možné výhody z ní tak muž přišel. Soud podle obhájkyně Hendrichové mimo jiné odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let a označil to za spekulativní.
2: A současně jsme požadovali ušlý zisk v podobě zhodnocení té nemovitosti v průběhu času a také ušlý zisk v podobě ušlého pronájmu za tu nemovitost.
1: Podle Pražského obvodního soudu se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba, tedy k roku 2005. O dovolání rozhodne nejvyšší soud v nejbližších měsících. Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Sdružení italských provozovatelů lyžařských lanovek Dolomity Superski musí zákazníkům zaplatit odškodnění přesahující v přepočtu 700 milionů korun. Italský antimonopolní úřad ho potrestal za poškozování hospodářské soutěže. Domlouvali se totiž na cenách skipasů. Členové konzorcia působí ve 12 nejznámějších italských horských střediscích, včetně Cortina d'Ampezzo, kde se letos konaly zimní olympijské hry. Fotbalisté Hradce Králové prohráli v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy. Bešiktaši Istanbul doma podlehli 0-1. Soupeř přitom hrál posledních 20 minut bez vyloučeného hráče. To Jablonec postoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězstvím 2-0 nad RFS Riga. I tak je kouč Severočechů Luboš Kozel před odvetou opatrný.
3: Musíme být pořád obezřetný a přistoupit s pokorou k té odvetě, ale chtěli jsme si vytvořit nějaký náskok do toho druhého zápasu, to se nám povedlo, takže s tímhletím určitě spokojenost být může. Já jsem rád, že ty góly dáme, když těch šancí si myslím na můj kus můžeme vytvořit ještě víc.
0: Odvety se budou hrát ve čtvrtek. Odpoledne bude v Praze polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Zítra se má o stupeň oteplit, naměříme nejvýš 29 stupňů a bude jasno až polojasno. Noc se bude po delší době chladnější s teplotami kolem 16 stupňů, na okrajích města se ochladí až na 13 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď už se opět přesouváme na silnice. Aktuální informace má pro nás Tomáš Kolmestr.
6: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D8 s Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8 kilometru se stále dojíždí do kolony, hlavně kamionu. Ta se sune přes Cínoveckou až k omezení Vejkbelské. Místy se zastavují osobní auta, pro ty je zdržení asi půl hodiny, pro kamiony výrazně delší. V Novapadské se sune fronta před Gebelskou od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně od 4. kilometru. V Blance směrem na Troju opatrně za výjezdem na Letnou. V levém pruhu se srazila dvě osobní auto. Na místě už je policie, regulují vjezdy do tunelu. Počítejte proto se zdržením v Patočkově, Svatovícké, také Radlické. Ve Strakonické směrem z centra se zastavuje před sjezdem na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, celé je to na zhruba 20 minut. A komplikace čekejte také na magistrále ve Vilzonově směrem na Pankrác. Tam se srazila dvě osobní auta u muzea. Kolona se táhne už od Florence. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 6 minut po 14. hodině a s vámi stále páteční odpolední Praha. A před námi další skvělá muzika a s ní Téra. A také Dua Lipa. Příjemný poslech vám přeje vláda.

0: 14 hodin 17 minut. Připomínám, že stále běží další kolo hlasování do vinilu. O vaše hlasy tentokrát usiluje kapela Genesis s bezejmenným albem z roku 1983. A proti ní stojí skupina Queen s deskou The Works. K hlasování využijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. V tomto kole můžete hlasovat do pondělí 10. srpna do 12 hodin a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. A přinášíme aktuální dopravní informace. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů, ta se sune přes Cínoveckou až k omezení Vekbelské. Místy se zastavují i osobní auta, pro ty je zdržení asi půl hodiny, pro kamion je výrazně delší. V Novopatské se sune fronta před Vekbelskou od sjezdu z okruhu. Na okruhu ve směru na D1 se táhne kolona od sjezdu na Plzeň se 23. kilometru k Ořechu na 19. kilometr, celé je to na 20 minut. K Blance v Blance směrem na Troju se podařilo odklidit osobní auto po nehodě z levého jízdního pruhu. Kolony před tunely se tak budou dávat pomalu do pohybu. V Nové Povltavské směrem do Blanky stále řeší nehodu dvou dodávek v pravém pruhu. Kolona se táhne už od Bulovky. A ve Strakonické směrem z centra se zastavuje před sjezdem na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Celé je to asi na 20 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Je půl třetí, ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan se zprávami.
1: Dobré odpoledne. Policisté pátrají po 9letém chlapci, který dnes dopoledne odešel z domova na pražské Letné a dosud se nevrátil. Hledaný Nikola Slím trpí autismem a podle policie se rád pohybuje tramvajemi, autobusy, metrem nebo vlaky, ale také třeba jezdí výtahem. Jeho popis je na policejním webu i na webu irozhlas.cz. Pokud byste chlapce viděli nebo měli informace o jeho pohybu, zavolejte na linku 158. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště Václava Havla. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ruzyňského letiště Denisa Hejtmanková. Podle ní teď dál pokračují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz mobilů na školách by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Zpravodajský server Deník N napsal, že budovami v okolí areálu Slovnaftu otřásl výbuch. Příčina požáru je podle místních médií zatím neznámá. Podrobnosti zjišťujeme. Fotbalová Sparta zřejmě přijde o svého kapitána. O Lukáše Haraslína má zájem saúdsko-arabský klub Al-Fatih, který za něj údajně nabízí 3,5 milionu eur v přepočtu 85 milionů korun. Od vedení Sparty prý Haraslín dostal svolení k odchodu. Píše o tom server infotbal.cz. V Praze bude odpoledne polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 26 až 28 stupňů Celsia. Zítra se má o stupeň oteplit a bude jasno až polojasno. Noc bude po delší době chladnější s teplotami kolem 16 stupňů. Na okrajích metropole se ochladí až na 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony v obou pruzích, ta pokračuje nesouvisle až na pražský okruh Kořechů na 19. kilometr. Pro osobní auto je to více než půl hodiny. Na příjezdu do metropole z Ústí nad Labem po D8 stále počítejte s komplikacemi za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 9. kilometru se zastavuje, kolony se táhnou až do Prahy ke sjezdu na Kpelskou. Nárazově se zastavuje i v osobních autech. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta před omezením ve Kbelské. V Nové Povltavské směrem do Blanky stále řeší nehodu dvou dodávek v pravém pruhu, kolona se táhne už od Bulovky. Ve Strakonické na výjezdu z metropole dejte pozor za sjezdem na Lipence. Dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem omezením, zdržení je asi půl hodiny. A na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje na úrovni McDonaldu, kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Nádherné odpoledne, společně si stále užíváme pátek 7. srpna. A to nejzajímavější z historie tohoto data nám už v příštích minutách připomene Petr Jungmann. A na Rádiu Praha nezůstanou stranou ani Tame Impala a Jenny. Nebo skupina Opět a Radeček. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela a princezny. Tu máme všeho všudy tři. Jedna je z Prahy, druhá z Ústí nad Labem, třetí z Havířova. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Provoz na skoro 13 kilometrech tramvajové trati z Mostu do Litvínova byl zahájen před 125 lety v roce 1901. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. Baletka Adéla Poletová slaví dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem stále počítejte s komplikacemi za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se zastavují kamiony, kolona se táhne až do Prahy ke sjezdu na Kbelskou. Navíc na 6. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním, projíždí se pouze odstavným pruhem. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta před omezením ve Kbelské. V Mrázovce směrem na Brandovský most se srazila 3 osobní auta, blokují prostřední pruh, už regulují vjezdy do tunelů. Ve Strakonické na výjezdu z metropole dejte pozor za sjezdem na Lipence. Dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na Jiloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem a zdržení je asi půl hodiny. A ještě doplním jižní spojku směrem na Smíchov. Tady se zastavuje na úrovni provozovny rychlého občerstvení. Kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříšské před Mrázovku. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Baví vás rok?
0: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
7: Rok je

0: Je tady 15. hodina na rádiu Praha, pro vás máme další zprávy ve studiu, je přináší Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne.
2: Policie v Praze pátrá po 9letém chlapci s autismem. Zloděje zlata, které ukradl v Praze, zadrželi během pár hodin v Brně. Řidiči od zítřejšího do nedělního poledne neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A nadále bude slunečno, dnes naměříme nejvýš 28, zítra 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Policisté pátrají po 9letém chlapci, který dnes dopoledne odešel z domova na Pražské Letné a dosud se nevrátil. Hledaný Nikola Slím trpí autismem a podle policie rád jezdí různými dopravními prostředky, ale třeba i výtahy. Má hubenou kolem 130 cm vysokou postavu, hnědé vlasy i oči. Na sobě by měl mít černé kraťasy a červené tričko s černými pruhy na rukávech. Na zápěstí má červený náramek s telefonními čísly na rodiče. Policie žádá každého, kdo by ztraceného chlapce z Letné viděl nebo měl informace o jeho pohybu, aby se ozval na linku 158. Podrobnosti jsou na webu irozhlas.cz nebo policejním webu. Jen několik hodin stačilo kriminalistům k zadržení zloděje zlata. Přívěsky a řetízky v celkové hodnotě 140 tisíc korun ukradl ve druhé polovině července ve zlatnictví v Praze 8 a krátce poté nastoupil do autobusu směr Brno. Tam už ale na něj čekali policisté. Dnes o případu informovala pražská policie, pokračuje její mluvčí Kristýna Zelinková.
4: Policisté v Brně už před příjezdem autobusu čekali na muže na autobusovém nádraží. Všechny odcizené šperky u něj našli. Recidivistovi, který je ve vazbě, hrozí za trestný čin loupeže trest odnětí svobody ve výši až 10 let.
2: Silničáři o víkendu na

0: do dotčenou oblastí.
1: Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a v jižních prefekturách ostrova Kyushu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti.
2: Japonská meteorologická služba varuje, že vítr o rychlosti až 150 km v hodině může poškodit malé a střední stavby. Proto některé podniky zrušily dnešní pracovní směny a průmyslové a zemědělské haly zůstaly prázdné. Přívaly deště a silný vítr budou podle záchranných týmů znamenat v horských oblastech zvýšené nebezpečí půdních sesuvů. Na příchod tajfunu se už připravují také pobřežní provincie v jihovýchodní Číně. Bude to pro ně letos už čtvrtý tajfun během posledních 6 týdnů. Východní Asie, David Jakš, Český rozhlas.
1: Tenistka Kateřina Siniaková dnes obnoví svou deblovou spolupráci s Číňankou Chang. Vítězky lednového turnaje v Adelaide spolu nastoupí do prvního kola turnaje v Torontu. Nasazené jedničky čeká večer rusko-rumunská dvojice Mira Andrejevová, Sorana Kirstéová. V Montrealu pak Jakub Menšík ve třetím kole vyzve Francouze Terence Atmana. Odpoledne bude v Praze polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Zítra se má o stupeň oteplit, naměříme nejvýš 29 stupňů a bude jasno až polojasno. Noc má být po delší době chladnější s teplotami kolem 16 stupňů. Na okrajích města se ochladí až na 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 15. hodině, to ví Tomáš Kolmistr.
5: Hezké odpoledne. Na D8 je Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru řeší nehodu dvou kamionů a osobního auta. Projíždí se prouze odstavným pruhem, kolona se táhne už od 8. kilometru a kolona kamionů dál pokračuje až přes Cínoveckou do Prahy do Kbelské. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta před omezením ve Kbelské. Na okruhu směrem na D1 postojíte od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi 20 minut, plný je také příjezd po D5. Z Plzně už od 5. kilometru. V Brázovce směrem na Barandovský most se srazila 3 osobní auta, blokují prostřední pruh, už regulují vjezdy do tunelu. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Strašnice přes Štěrbolskou spojku až k Běchovicím. V opačném směru se popojíždí na Štěrbolské spojce z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. A ve Strakonické na výjezdu z metropole počítejte se 40-minutovým zdržením od Lipenců k Jíloviště. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hezké páteční odpoledne. Máme 6 minut po 15. hodině a součástí odpolední Prahy se v příštích minutách stane například Miles Smith a Niall Horan. Eleni. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.
6: Odpolední

0: Páteční odpolední Praze dozněly Pulp, je 15 hodin a téměř 17 minut. Jak už od nás víte, léto to je taky tradiční kulturní program pod širým nebem a na nejvyšším průkrabství Pražského hradu pokračují letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos zahájila komedie Omylů, v programu jsou také představení Marná lásky snaha, Jak se vám líbí, Otelo, Večer tří králový nebo Macbeth. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak si ani letos Shakespeara nenechte uniknout. Čas na to máte do 5. září. A podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je kulturou. A s Tomášem Kolmistrem se teď opět vracíme na silnice.
1: Dneské odpoledne. Před omezením Vekbalské se sune fronta v Cínovecké už z D8 od 3. kilometru, v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na D1 postojíte od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdrží asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. V Brázovce směrem na Barandovský most řeší nehodu 3 osobních aut, blokují prostřední pruh a regulují vjezdy do tunelu. Před Brázovkou postojíte také ve směru na Troju, a to v Dobříské už z jižní spojky. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Strašnice přes Štěrbolskou spojku až Běchovicím. V opačném směru se popojíždí na Štěrbolské spojce z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. A ve Strakonické na výjezdu z metropole dejte pozor u sjezdu na Lipence. Dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení asi 40 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Se mnou už je ve studiu Rádia Praha opět Mirek Kasan a přináší zprávy v 15:30.
1: Dobré odpoledne. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Vyjádřit se k tomu pro Český rozhlas nechtěl. Do českých lékáren míří skoro 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Strakonice kvůli suchu zakázali odběr povrchových vod z vodních toků. Zákaz platí od zítřka. Opatření, které vydal vodoprávní úřad, platí mimo jiné na zalévání zahrad a trávníků, zavlažování hřišť, mytí automobilů, napouštění bazénů a nádrží. Novináře o tom dnes informovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří a slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Mluvčí společnosti Anton Molnár Českému rozhlasu potvrdil, že popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Předcházel mu i výbuch, který ale nebyl silný. Na místě zasahují hasiči společnosti Slovnaft. Obyvatelům nehrozí bezprostřední nebezpečí. Česká střelkyně Viktorie Schindlerová se v polské Vratislavě stala mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. Ve finále měla česká výprava dokonce trojnásobné zastoupení a díky 7. místu Anny Miřijovské a 8. Kláry Ticháčkové si připsala i týmový triumf. Odpoledne bude v Praze polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami do 26 až 28 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň oteplí a bude jasno až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už aktuální dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Dneska odpoledne. Před omezením v Ekbelské se suné fronta v Cínovecké už je zde osmičky od 3. kilometru, v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Mrázovce směrem na Barandovský most řeší nehodu 3 osobních aut, blokují prostřední pruh a regulují vjezdy do tunelů. Před Mrázovkou postojíte také ve směru na Troju v Dobříské. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje za sjezdem na Strašnice, kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku za Europark, zdržení okolo 20 minut. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Smíchov, opatrně u sjezdu na Krč. Tam se zastavíte, kolona se táhne až za Barandovský most. Tam ve Strakonické stojí 2 osobní auta po nehodě a blokují pravý pruh. A na výjezdu z Prahy po Strakonické ve směru do Písku se zastavuje za Pražským okruhem. Kolona se táhne až ke sjezdu na Jíloviště, tam se projíždí pouze pravým pruhem v omezení, zdržení okolo 40 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art. Koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
7: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
6: S Lenkou

Je po půl čtvrté a páteční odpoledne pokračuje. Některým obcím v Česku dochází kvůli dlouhotrvajícímu suchu pitná voda. Správa státních hmotných rezerv jen proto půjčuje cisterny. Jedna teď pomáhá například ve středočeské Jesenici. Už za okamžik se tam společně podíváme. A ještě nejbližší hity, s těmi na rádiu Praha nechybí ani Alex Warren. A taky kapela Muse. Narušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Obce v Česku řeší kvůli dlouhodobému suchu nedostatek pitné vody. Třeba na Rakovnicku lidé využívají studny na svých pozemcích, ale ani v nich není vždy zásob dostatek. V osadě Bedlno u Jesenice proto vodu obyvatelům vozí cisterna, vypůjčená ze státních hmotných rezerv.
1: Máme studnu, ale ta nám už vyschla, je to katastrofa. Hrůza.
2: 80letá Karla dlouhodobě řeší nedostatek pitné vody, stejně jako další obyvatelé Bedlna na Rakovnicku.
1: Vodu zimně vozím z Kladna.
3: To máte docela ale štreku teda.
1: No, tak mám tam byt, ale a chodím tam prát. Vozím třeba takhle 6 barelů a jezdím tam teda každý den.
2: Přes léto místním se zásobováním aspoň částečně pomáhá cisterna na 3 kubíky vody. Každý týden si ji střídá právě Bedlno s nedalekým Chotěšovem.
1: Tady mám teda ještě přikrytou igelitem, aby si mě na to nesvítilo sluníčko, protože týden zase budeme bez toho, takže si musím našetřit, abych měla vodu na teďko poneděli.
2: Bedlno oficiálně patří k nedaleké Jesenici. Podle jejího starosty Jana Poláka za ODS sucho dlouhodobě trápí i další obce v okolí.
4: Jesenicko patří mezi oblasti, které jsou postiženy stínem Krušných hor, to znamená srážkovým stínem, a to podloží, které na tom Bedlně a Chotěšově, tak bohužel není ideální pro studny. Prostě ta voda se tam nezdržuje.
2: Proto si Jesenice už několikátý rok v řadě na léto pronajímá cisternu na pitnou vodu. Obcím ji půjčuje správa státních hmotných rezerv. Podle předsedy Pavla Švagra se na cisterny v poslední době dotazuje čím dál víc starostů.
5: Funguje to tak, že pokud má obec problémy se zásobováním vodou, tak nás může požádat o pomoc. Pokud není na území kraje nebo republiky vyhlášen nouzový stav, tak tu naši techniku nepůjčujeme bezplatně, ale účtujeme obcím nájemné.
2: Od dubna si cisternu pronajímá taky třeba obec Předslav na Klatovsku. Z Bedlna Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: A my necháme ani aktuální dopravní informace, ty má pro nás Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Na výjezdu z Prahy po Strakonické se zastavuje za křížením z okruhu. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Celé je to na zhruba 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje před sjezdem na Strašnice. Kolona pokračuje až na Štěrbolovskou spojku za Europark, zdržení okolo 20 minut. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Smíchov, opatrně u sjezdu na Krč, tam se zastavíte, kolona se táhne až za Barandovský most do Strakonické, tam stojí dvě osobní auta po nehodě v pravém pruhu. V Brázovce stále řeší nehodu 3 osobních aut v prostředním pruhu, regulují proto vjezdy do tunelů. A na magistrále směrem do Holešovic se táhne kolona ve Vilzonově od muzea k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je 16 hodin, s vámi je Rádio Praha a máme pro vás další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Metro a tramvaje v Praze pojedou kvůli dnešnímu koncertu Marka Ztraceného na Letné častěji. Lidem v Praze 10 pomůže s vyhledáváním na webu radnice nový chatbot. Počet nakažených ebolou v Kongu už překročil 4 tisíce. A nadále bude slunečno, dnes s teplotami do 28, zítra do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli dnešnímu koncertu Marka Ztraceného na Letné posílí pražský dopravní podnik hromadnou dopravu. Od této chvíle je v provozu zvláštní polookružní tramvajová linka číslo 44. Jezdit bude v pětiminutových intervalech trase Sparta, výstaviště, nádraží Holešovice, Vltavská a zpět. Po skončení koncertu pojede častěji metro, uvedl to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Posílíme provoz metra na lince A v úseku Dejvická-Želivského a také na lince C v úseku Holešovice-Kačerov s krácením stávajících intervalů. Kromě toho budeme mít připraveno 8 záložních tramvajových souprav pro případné posílení přepravní kapacity pravidelných tramvajových linek.
1: Praha 10 spouští na svém webu nového chatbota s umělou inteligencí. Virtuální asistent lidem odpoví na otázky týkající se fungování úřadu, životních situací nebo třeba kulturních akcí. Pokračuje mluvčí 10. městské části Jan Brunotrop.
4: Městská část Praha 10 na svých webových stránkách spouští inteligentního chatbota, který občanům usnadní hledání informací a komunikaci s radnicí.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinše. Lékař ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky kvůli rovnátkům. Z jejich fotografií pak ale pomocí umělé inteligence vyráběl snímky, na kterých byly nahé. Celkem zneužil fotky 36 pacientek mladších 15 let.
5: Soud uložil lékaři za výrobu dětské pornografie letos v květnu podmínku. Dál pracovat s dětmi mu nezakázal. A právě to vadí ministru Tejcovi.
6: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
5: Mluvčí ústeckého soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také lékař Petr Vinč se odmítl k případu vyjádřit. Artur Janoušek, Český rozhlas.

0: Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním poháru Hlinky a Greckého. V duelu o konečnou pátou příčku nastoupí proti Švýcarům. Podle trenéra Jaroslava Nedvěda uspokojila jeho svěřence povedená příprava, ve které třikrát vyhráli, mimo jiné nad domácí Kanadou, a nedostali ani gól. Kouč Nedvěd to řekl radiožurnálu Sport.
1: Ta příprava se nám povedla jakoby vlastně úplně až nesmyslně nadstandardně, protože my jsme vyhráli 2-0, 4-0, 6-0. Říkám, a možná prostě nám to vlastně ublížilo malinko v tom, že jsme pojali podezření, že ty góly dostávat nebudeme a že budeme jenom dávat. No a pak když jsme trošku přišli do té reality, tak jsme se s tím neuměli úplně dobře popasovat.
0: Utkání Česko-Švýcarsko začne ve 3 hodiny ráno našeho času. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami do 28 stupňů Celsia. Zítra se má o stupeň oteplit, naměříme nejvýš 29 stupňů a bude jasno až polojasno. Noc bude po delší době chladnější s teplotami kolem 16 stupňů, na okrajích metropole se ochladí až na 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A teď už dotaz na Tomáše Kolmistra. Tome, jak to vypadá v Praze a okolí na silnicích?
4: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru, fronta pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení je tam asi okolo 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, regulují vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavíte i před ním, plná je také ulice k Barandovu a to už od bazénu. Na výjezdu z Prahy po Strakonické se zastavuje za křížením z okruhu, kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam je omezení, celé je to na zhruba 40 minut. Před omezením ve Kbelské je plná Cínovecká, kolona se táhne už z D8 od 3. kilometru, v opačném směru se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Brázovce stále řeší nehodu 3 osobních aut ve směru na Barandovský most, blokují prostřední pruh, regulují proto vjezdy do tunelu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne fronta od sjezdu na Krč přes Barandovský most a do Břízkou až před Brázovku a postojíte na magistrále směrem do Holešovic od muzea k Hlávkově mostu. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Je 6 minut po 16. hodině a páteční odpolední Praha, to je za chvíli taky Leony a Callum Scott.

0: Čtvrt na pět. V pražské zoo se bude v neděli slavit Světový den lvů. Hlavním dějištěm oslav se stane pavilon Šelem a plazů. Těšit se můžete na komentovaná setkání a také na informační i herní stanoviště. Pokud přijdete, dozvíte se o historii chovu lvů a budete mít spoustu času na poznávání těchto nádherných šelem. Do pražské zoologické zahrady můžete opět vyrazit i lodí z Rašínova nábřeží. Ty vyplouvají denně v 9, 12 a 15.30 hodin. No a jako každý víkend se v zoo můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Podrobný rozpis najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle legendy do jeho Malty putovala vejce, tvaroh i víno, aby konstrukce vydržela

0: Teď už aktuální situace na silnicích z pohledu Tomáše Kolomistra.
1: Hezké odpoledne. Před omezením Vekbelské je plná Cínovecká. Kolona se táhne už z D8 přibližně od 2. kilometru. V opačném směru se popojíždí v Novopatské, a to od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení je tam asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do tunelu. Nárazově se tak můžete zastavit i před ním. Plná je také ulice k Barandovu, a to už od bazénu, tam je to na zhruba čtvrt hodiny. Ve Strakonické směrem do Příbramy se popojíždí od sjezdu na Lipence až ke sjezdu na Jíloviště, zdržení je okolo 40 minut. A na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne fronta od sjezdu na Krč přes Barandovský most a do Břízkou až před Mrázovku. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Je téměř půl páté, s vámi je Rádio Praha a přinášíme vám další zprávy. Ve studiu už je připravený Mirek Kasan.
1: Krásné odpoledne. V pražských Letňanech dnes odpoledne po srážce s osobním automobilem zemřel řidič motocyklu. Na síti X to uvedla policie. Tragická nehoda se stala v Tupolevově ulici, kde je kvůli tomu omezený provoz. Okolnosti, které srážce předcházely, policie zjišťuje. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli předloňské tragické srážce rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem uvízla na přejezdu. Do její zadní části pak narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Zahynul strojvedoucí a dalších 20 lidí utrpělo zranění. Policistům se podařilo zjistit totožnost muže, kterého našel záchranář v pondělí večer u stanice v Temném dole v Krkonoších. Muž u sebe neměl žádné doklady a zpočátku nekomunikoval. Jedná se o cizince ze sousední země, ke kterému policie už nebude uvádět další informace. Uvedla to její mluvčí Šárka Pižlová. Prezident Spojených států Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené ve Spojených státech dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dřív odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. Lídr světového žebříčku moderních pětibojařů Matěj Lukeš o medaile na evropském šampionátu v Istanbulu usilovat nebude. Český reprezentant odstoupil ze semifinále po šermu, protože v náročných podmínkách nechtěl ohrozit přípravu a účast na blížícím se světovém šampionátu. Jan Toman se do finále těsně neprobojoval. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň oteplí a bude jasno až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak vypadá situace na silnicích v Praze a okolí teď po půl páté, to nám přiblíží Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole po 4, tedy z Trakonické směrem do Příbramy, se dojíždí do kolony už u sjezdu na Lipence, kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení asi 40 minut. Před omezením Vekbelské směrem na Letňany se sune fronta v Novopatské od sjezdu z okruhu. Navíc v omezení překáží teď osobní auto s defektem, projíždí se tam Kivadlově, řidiči se pouští navzájem. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké už z konce D8 z prvního kilometru. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště trvá silnější provoz za Lochkovským tunelem od 15. na 19. kilometr. Plné je také ulice k Barandovu, a to už od akvaparku. V Mrázovce směrem na Barandovský most se už podařilo odklidit následky nehody 3 osobních aut, projíždí se tak všemi pruhy. A na magistrále směrem do Holešovic se táhne kolona ve Vilzonově od muzea k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl páté, pěkné páteční odpoledne. V příštích minutách vám na Rádiu Praha nabídneme jednak tipy pro volný čas, ale taky opět tu nejlepší muziku. S ní už čeká Taylor Swift. A taky Adele. Příjemný poslech.

0: 16 hodin 45,5 minuty v páteční odpolední Praze teď pražské tipy přináší kolega Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. K pražskému létu neodmyslitelně patří lidskoprávní festival Prague Pride. Ten je zaměřený na queer tématiku. V sobotu projde metropolí takzvaný duhový průvod. Ten začíná v pravé poledne na Václavském náměstí a pokračovat bude na ostrov Štvanice. A právě tam se pak můžete během celého dne těšit na piknik a hudební program na několika scénách. A bude horko, tak nezapomeňte na opalovací krém. A do zákulisí pražské staré čistírny odpadních vod v Buvenči se o víkendu vydejte s celou rodinou. Připravili si tam pro vás speciální komentované prohlídky historického areálu i program pro děti. Projdete si původní podzemní prostory, parní strojovnu i někdejší stoku a seznámíte se i s historií čištění odpadních vod v Praze. Prohlídka trvá zhruba 70 minut. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Tomáš Kalmistr má pro nás aktuální dopravní informace.
2: Hezké odpoledne. Před omezením Vegbelské směrem na Letňany se sune fronta v Novopatské, a to už od sjezdu z okruhu. Navíc v omezení překáželo porouchané osobní auto. Teď podle záběru z kamery vidíme, že policie se ho podařilo odstranit bokem, takže už se projíždí. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké už z konce D8 z prvního kilometru. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště trvá silnější provoz za Lachkovským tunelem od 15. na 19. kilometr, plná je také ulice k Barandovu, a to už od akvaparku. Ve Strakonické směrem na Příbram se popojíždí od sjezdu na Lipence až ke sjezdu na Jiloviště. Tam je omezení, projíždí se pouze pravým pruhem, zdržení je asi 40 minut. A před Europarkem se popojíždí v obou směrech, jak na jižní spojce, to od Lanového mostu, tak na Štěrboholské spojce už od Běchovic. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Páteční odpoledne na Rádiu Praha nekončí. Hned po zprávách v 17 hodin se s vámi přivítá můj kolega Petr Zajíček. Stále dobrý poslech a skvělý víkend vám přeje Vláďa Malošík.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
5: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Je právě 17 hodin, čas na další dnešní zprávy, které připravil kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký den.
1: Ahoj Petře Zajíčku, hezký den všem. Policisté vyzývají návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného, aby místo auta využili veřejnou dopravu. Policie v Praze pátrá po 9letém chlapci s autismem. Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách budou České dráhy provozovat i po roce 2030. A taky zítřek bude sluneční a naměříme až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie vyzvala návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného na Letné, aby nejezdili do centra Prahy autem. Mají ho nechat na záchytném parkovišti a pokračovat městskou hromadnou dopravou. Pokračuje mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: Pražská policie připravila bezpečnostní opatření, to bude zaměřené na bezpečnost všech účastníků, ale samozřejmě i na dopravu. Vzhledem k tomu, že účast bude veliká na tomto koncertu, mohlo by na místě dojít k dopravním komplikacím.
1: Areál stadionu, který kvůli koncertu Marka Ztraceného vyrostl na Letenské pláni, se pro návštěvníky otevřel před půl hodinou. Koncert začne v 8 večer. Policisté pátrají po 9letém chlapci, který dnes dopoledne odešel z domova na pražské Letné a dosud se nevrátil. Hledaný Nikola Slím trpí autismem a podle policie rád jezdí různými dopravními prostředky, ale třeba i výtahy. Má hubenou kolem 130 cm vysokou postavu, hnědé vlasy i oči. Na sobě by měl mít černé kraťasy a červené tričko s černými pruhy na rukávech. Na zápěstí má červený náramek s telefonními čísly na rodiče. Policie žádá každého, kdo by ztraceného chlapce z Letné viděl nebo měl informace o jeho pohybu, aby se ozval na linku 158. Podrobnosti jsou na webu irozhlas.cz nebo policejním webu. Příměstské vlaky v Praze a ve Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat i nadále České dráhy. Cena výběrového řízení na 30 let je 165 miliard korun. Výsledek tendru schválili středočeští radní, potvrdit ho musí ještě hlavní město. Podle krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN České dráhy nasadí i velkokapacitní elektrické vlaky.
4: Se jedná o vlaky pro tratě Praha, Český Brod, Kolín, Kutná Hora, Praha, Kralupy nad Vltavou, Praha, do budoucna potom i Benešov, Praha, a říkám do budoucna, protože tam budou ještě jezdit do roku 2044 stávající vlaky City Elephant.
1: Požár v bratislavské rafinerii Slovnaft mají hasiči už pod kontrolou. Agentuře TASR to řekl mluvčí společnosti Anton Molnár. Českému rozhlasu taky potvrdil zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. V rafinerii krátce popoledni došlo k narušení jedné z

0: finále Šanceligy se dnes v Brně střetnou domácí Zbrojovka a Liberec. Jihomoravský nováček soutěže se pokusí udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i Severočechy. Slovan se bude snažit odčinit domácí prohru s Teplicemi. Zápas v Brně začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 19 hodin. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 17 až 15, na okrajích města místy až na 13 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to vypadá momentálně po 5 hodině odpolední na silnici, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Před omezením Vekbelské se sune fronta v Cínovecké a to už z konce D8 od 1. kilometru. V opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu se táhne kolona od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr ve směru na D1. Tam je to asi na 20 minut. V opačném směru tedy na letiště trvá silný provoz za Lohkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Ve Strakonické z centra se táhne fronta od sjezdu na Lipence ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem a zdržení okolo 40 minut. Před Europarkem se popojíždí v obou směrech, na jižní spojce je to od Lanového mostu a na Štěrboholské spojce od Běchovic. A na magistrále se jede pomalu ve Vlzenově směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkovém mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Po 5 odpolední tady bude Luis Capaldi.

0: Máme čtvrt na šest, hned se podíváme na dopravu. Ještě předtím připomínám, že i dnes v pátek 7. srpna na vás večer po 9. hodině čeká náš pravidelný hudební speciál Rok je náš, takže necelých 60 minut rockové muziky z domova i ze světa a u mikrofonu bude kolega Ilja Kučera mladší. A teď slibovaná doprava a Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Před omezením Vekbelské se sune fronta v Cínovecké a to od sjezdu na Březiněve se v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu se táhne kolona ve směru na D1 od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr, tam je to na zhruba 20 minut. V opačném směru tedy na letiště trvá silný provoz za sjezdem na Lochkov mezi 15. a 19. kilometrem, stále ucpaná také ulice k Barandovu od bazénu. Ve Strakonické směrem z centra se táhne fronta od sjezdu na Lipence ke sjezdu na Jiloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem s držením okolo 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silným provozem od Lanového mostu dál přes Štěrbolskou spojku až k Běchovicím a tam je to na zhruba 15 minut. A plná zůstává magistrála ve Vilzonově ve směru do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkově mostu a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Rádio Praha 107,1 FM.
1: Let's get down to business.

0: A tolik Velešli Arms na Rádio Praha, jsou tady krátké zprávy Amerika Sun.
1: Hezké odpoledne. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Vyjádřit se k tomu pro Český rozhlas nechtěl. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% obyvatel Česka. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz mobilů na školách by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Do českých lékáren míří skoro 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obranou dohodu. Zavazují se v ní, že útok proti jedné zemi znamená útok proti všem. Trojice států tímto paktem reaguje na rostoucí napětí na Blízkém východě, hlavně na probíhající konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Připojit ke smlouvě se můžou i další země v regionu. Fotbalová Sparta zřejmě přijde o svého kapitána a klíčového hráče Lukáše Haraslína. Má o něj zájem saúdsko-arabský klub Al-Fatih a údajně za něj nabízí 3,5 milionu eur v přepočtu 85 milionů korun. Od vedení Sparty prý Haraslín dostal svolení k odchodu, píše o tom server infotbal.cz. V Praze bude večer a v noci polojasno až jasno, postupně se ochladí na 17 až 15, na okrajích města místy až na 13 stupňů Celsia. Zítřek bude slunečný s teplotami do 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď páteční doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy do Příbramy se zastavuje u sjezdu na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jídloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení je asi půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Před omezením Vekbelské směrem do Letňana se popojíždí v Novopatské, a to od sjezdu z okruhu. V opačném směru se jede pomaleji v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. Na magistrále je plná Velzonová směrem do Holešovic, od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. A ještě na výjezdu z Prahy po D11 do Hradce Králové dejte pozor, na prvním kilometru řeší nehodu a kolona se táhne už z východní části okruhu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové, jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková, zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové, v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Nejsložitější organizační i technická zkouška rozhlasového vysílání v jeho historii, tak vnímali v roce 1926 českoslovenští rozhlasáci výzvu živě vysílat z 8. všesokolského sletu. Jak obstál redaktor František Havel a jak se ke komentování sportu dostal legendární Josef Laufer, i to uslyšíte už za chvíli v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky.

0: Pražská Slavia a proti ní budapeštská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října roku 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase, a to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se teď vrátíme v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost, tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. vysokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje v tomto motivu a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace, a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné. Přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
2: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy do Příbramy se zastavuje u sjezdu na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení okolo půl hodiny. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V opačném směru se jede pomaly v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě, také v opačném směru od Florence k muzeu a na východní části okruhu se táhne kolona směrem na Černý most, a to od Běchovic ke sjezdu na Hradeckou D11. Tam se z prvního kilometru už podařilo odklidit následky nehody, kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Tak to bude Bon Jovi na Rádio Praha, je právě 18 hodin, čas na další dnešní zprávy s Mirkem Kasanem. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Metro a tramvaje pojedou kvůli dnešnímu koncertu Marka Ztraceného častěji. Policisté našli autistického chlapce z Prahy, je v pořádku. Americký odvolací soud nařídil zastavit stavbu Trumpova tanečního sálu Bílého domu. A zítřek bude slunečný s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli dnešnímu koncertu Marka Ztraceného na Letné posiluje pražský dopravní podnik hromadnou dopravu. V provozu je zvláštní polookružní tramvajová linka číslo 44. Jezdit bude přibližně do 19. hodiny v 5-minutových intervalech po trase Sparta, Výstaviště, Nádraží Holešovice, Vltavská a zpět. Po skončení koncertu pojede častěji metro, uvedl to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Posílíme provoz metra na lince A v úseku Dejvícka-Želivského a také na lince C v úseku Holešovice-Kačerov zkrácením stávajících intervalů. Kromě toho budeme mít připraveno 8 záložních tramvajových souprav pro případné posílení přepravní kapacity pravidelných tramvajových linek.
1: Policie návštěvníky koncertu vyzvala, aby nejezdili do centra Prahy autem, ale použili hromadnou dopravu. Policie dnes pátrala po 9letém chlapci trpícím autismem. Dopoledne odešel z domova na pražské Letné a nedal o sobě vědět. Před 4:30 odpoledne policisté na síti X oznámili, že chlapce díky všímavému cestujícímu našli ve stanici metra Hradčanská a předali ho otci. Veřejnosti a médiím poděkovali za pomoc při pátrání. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
4: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl.
5: Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se, děkuji za pochopení.
4: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Americký federální odvolací soud nařídil zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu k tomu potřebuje souhlas kongresu. Trumpova administrativa kvůli projektu nechala zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. Proti stavbě se vyslovili památkáři a soud se teď podle agentury AP postavil na jejich stranu. Účinnost svého rozhodnutí nicméně odložil o 14 dnů, aby se administrativa mohla odvolat k nejvyššímu soudu. Fotbalovou Spartu zřejmě po 5 letech opustí slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Kapitán týmu má namířeno do saúdsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil Českému rozhlasu zdroj blízký pražskému klubu.
6: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín.

0: najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A jsou tady dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
2: Hezký podvečer. Omezení brzdí provoz v Vekbelské. Projíždí se tam v obou směrech vždy jedním pruhem. Směrem do Letňan se popojíždí v Novopatské, a to od sjezdu z okruhu. Ve směru do Hloubětina postojíte v Cínovecké. Ve Strakonické na výjezdu z metropole se zastavíte za sjezdem na Lipence. Kolona se táhne až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení okolo půl hodiny. A na příjezdu do Prahy z Brna opatrně v Brněnské. Na prvním kilometru stojí osobní auto. V pravém pruhu tvoří se kolona už od druhého kilometru. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu si připomeneme Mezinárodní den piva a s ním spojený pokus uvařit bezlepkové pivo. Pražská čtvrť Zelené město v Hrdlořezích bude mít novou školu a děti tam začnou chodit už od 1. září. Uslyšíte podrobnosti. A už za chvíli nám náš reportér přiblíží atmosféru před koncertem Marka Ztraceného na Letenské pláni. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký páteční večer.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Bratrský update.
1: A dospíval nám Marek Ztracený, který právě dnes večer vystoupí na pražské Letenské pláni. Na jeho dosud největší koncert má dorazit podle pořadatelů více než 70 tisíc fanoušků. Někteří už jsou na Letné. Dění v okolí koncertního areálu sleduje reportér Mikuláš Vochoska. Dobrý den.
2: Dobrý den. Areál se návštěvníkům otevřel už v 16:30 odpoledne. Davy lidí tady byli ale už předtím. Samotný koncert Marka Ztraceného začne ve 20 hodin. Viděl jsem tady procházet už stovky lidí, někteří přijeli třeba z Moravy nebo ze severu Čech. Potkal jsem tady dokonce i skupinu Čechů, kteří žijí v Německu. Nálada mezi lidmi je příjemná, někteří už stojí ve frontě u vstupu a ti trpělivější vysedávají na trávě. Každopádně mi všichni říkali, že se na dnešek velmi těšili. Já ještě připomenu, že tady na Letenské pláni vystupoval už také Michael Jackson nebo třeba kapela Rolling Stones.
1: Fanoušci mají při cestě na Letnou využívat mimořádnou tramvajovou linku číslo 44, už jsme to říkali i ve zprávách. Odkud a kam jezdí, připomeňme.
2: Tak ta mimořádná linka je v provozu od 4 do 7 hodin odpoledne a jezdí v 5-minutovém intervalu. Jejím hlavním úkolem je svážet lidi od metra přímo k areálu. Jezdí totiž ze zastávky Sparta směrem ke stanicím metra Nádraží Holešovice a Vltavská. Takže usnadní cestu lidem, kteří přijeli metrem, a tak trochu taky naředí ty stálé tramvajové spoje, které sem jezdí velmi plné.
1: Jak to bude s dopravou po koncertě?
2: Po skončení show, tedy mezi 10:30 a 12:30 večer, posílí pražský dopravní podnik provoz na lince metra A, a to konkrétně v úseku Davidská Želivského. Pořadatelé i policie návštěvníkům doporučují, aby se po skončení akce vydali pěšky na blízkou stanici metra Hradčanská. Policie zároveň důrazně apeluje na řidiče, aby do centra vůbec nejezdili auty a nechávali je na P+R parkovištích na okraji Prahy. Žádné plánované uzavírky silnic sice neplatí, ale policie očekává, že provoz v okolí Letné bude velmi hustý.
1: No a venku je teplo, svítí sluníčko, koncert bude pod širým nebem, kde se mohou fanoušci ochladit.
2: Tak pořadatelé s vysokými teplotami počítali a připravili hned několik opatření. Přímo v areálu jsou nainstalované rozprašovače vody a k dispozici by měl být i dostatek občerstvení a nápojů. V záloze je navíc i připravený kropící vůz hasičů a na bezpečnost a zdraví fanoušků budou po celou dobu dohlížet zdravotníci. Mimochodem, právě kvůli horku a suchu zpěvák na poslední chvíli zrušil plánovaný závěrečný ohňostroj.
1: Na pražské Letenské pláně vystoupí dnes večer Marek Ztracený. Příchod fanoušků sleduje reportér Mikuláš Vochoska. Děkujeme, hezký večer.
2: Díky, naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na příjezdu do Prahy z Brna opatrně v Brněnské ulici. Na prvním kilometru stojí osobní auto, v pravém pruhu kolem se pohybuje řidič, tvoří se kolona už od druhého kilometru. Ve Strakonické na výjezdu z metropole se zastavíte za sjezdem na Lipence, kolona se táhne ke sjezdu na Jiloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení je bezmála půl hodiny. Na okruhu počítejte se silnějším provozem, a to před Ořechem, a to v obou směrech. A omezení brzdí provoz v Exbelské, projíždí se tam v obou směrech jedním pruhem, směrem do Letňan se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu a ve směru do Hloubětina postojíte v Cínovecké. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: co dnes hýbalo Prahou. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Od září nastoupí první děti do nové prvostupňové základní školy Zelené město v pražských Hrdlořezích. Praha 9 tam chce otevřít jednu třídu mateřské školy. Budovu začaly dělníci stavět teprve na konci loňského roku.
2: Určitě, kdo má teď malé dítě, tak myslím, že bude samozřejmě rád, že bude mít něco tady v blízkosti.
3: Popisuje paní Dana. Obě její děti už jsou ve školním věku.
2: Školy, školky jsou daleko, takže určitě jsme s tím problém měli.
3: Svou dceru by do nové školy v budoucnu ráda zapsala třeba paní Radka, která ve čtvrti Zelené město žije 3 roky.
4: Má ještě jen 1 rok a 3 měsíce, ale určitě by jsem chtěla, ale nevím, či to bude kapacitně možné.
3: Dělníci v současnosti dokončují poslední práce. Stavět přitom začali teprve na konci loňského roku. Jednotlivé části budovy totiž vznikaly mimo staveniště a pracovníci je na místě pouze sestavovali, vysvětluje vedoucí projektu Martin Jirota ze společnosti Metrostav.
5: Probíhalo to trošku prefabrikovaně, příprava byla ocelová konstrukce, kterou nám dělal subdodavatel, tady se to jenom smontovalo.
3: Díky tomu by tak do nových tříd měli zasednout první žáci už v září. Celkem se jich do školy vejde přes 200, přibližuje architekt z firmy Kaňka Partners Tomáš Rolo.
6: Především myslíme na komfort těch dětí, které se budou chodit, na komfort těch zaměstnanců, kteří tady budou pracovat.
3: Náklady na výstavbu jsou zhruba 120 milionů korun. Vedení Prahy 9 plánuje postavit také novou školu Elektra 2 ve Vysočanech. Podle starosty městské části Tomáše Portlíka z ODS by mohl projekt získat stavební povolení v září.
7: Pak nás čeká příprava, protože tady vidíte prostě, že když se věci připravějí, pak jakoby odsejpají sami, zároveň vypíšeme výběrové řízení, no a příští rok bych chtěl začít stavět.
3: Odhadovaná kapacita nové školy Elektra 2 je až 900 dětí. Stavba nejspíš vznikne hned vedle původní základní a mateřské školy Elektra, která funguje od roku 2023. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update.

0: Je 6:30, jsou tady pražské zprávy v rámci pražského updateu, které připravil pro dnešní den Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Na Letenské pláni začne za 1:30 hodiny koncert Marka Ztraceného. Dopravní podnik posílil tramvajové linky a metro. Policie návštěvníky koncertu vyzvala, aby do centra Prahy nejezdili autem, ale nechali ho na záchytném parkovišti a použili městskou hromadnou dopravu. Jen pár hodin stačilo kriminalistům k zadržení zloděje zlata. Přívěsky a řetízky v celkové hodnotě 140 tisíc korun ukradl ve 2. polovině července ve zlatnictví v Praze 8 a krátce na to nastoupil do autobusu směr Brno. Tam už na něj čekali policisté. Dnes o případu informovala pražská policie. Veřejnost se dnes rozloučila s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu se konal se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Součástí obřadu byla státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu. Praha 10 spouští na svém webu nového chatbota s umělou inteligencí. Virtuální asistent lidem odpoví na otázky týkající se fungování úřadu, životních situací nebo třeba kulturních akcí. Praha 9 chce v září získat stavební povolení na novou školu Elektra 2. Ta má rozšířit stávající kampus v Sousedíkově ulici ve Vysočanech a mělo by se do ní vejít až 900 žáků. Budova by se podle starosty městské části Tomáše Portlíka z ODS mohla začít stavět v příštím roce. V Praze bude večer a v noci polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 16 stupňů Celsia. Na okrajích města se ale místy ochladí až na 13 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 27 až 29 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. V Brněnské směrem do centra dejte pozor za odbočkou na Opatov. Na 1. kilometru stojí osobní auto, blokuje pravý pruh a náhle se tam vybočuje. Na jižní spojce směrem na Smíchov se jede pomaleji od sjezdu na Krč k Barandovskému mostu. Na okruhu počítejte se silnějším provozem před Ořechem v obou směrech. Ve Strakonické směrem z centra se zastavuje za sjezdem na Lipenice. Kolona se táhne až ke sjezdu na Jíloviště, zdržení je okolo 20 minut. A v Novopatské se sune kolona od sjezdu na Satelice k omezení Vekbelské ve směru na Letňany. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Máme 7. srpna na Rádiu Praha, je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela a princezny. Tu máme všeho všudy tři. Jedna je z Prahy, druhá z Ústí nad Labem, třetí z Havířova. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Provoz na skoro 13 kilometrech tramvajové trati z Mostu do Litvínova byl zahájen před 125 lety v roce 1901. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. Baletka Adéla Poletová slaví dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Pražský update.
1: Je Mezinárodní den piva a sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat třeba další piva vhodná pro celiaky. Místo ječmene použijí třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin, ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
2: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady 3 sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových 3 úseků.
3: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad, jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
2: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
4: To je vlastně jako neloupavá rýže.
2: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
3: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
2: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
3: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
2: Máme tady 2 varny. Jednu starší 4-nádobovou a poté modernější 2-nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
3: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladavského.
5: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
3: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
2: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
4: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
2: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
3: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldová ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A je tu také pražská doprava a informace má Tomáš Kolmistr.
6: Hezký podvečer. Ve Strakonické směrem z centra se zastavuje za sjezdem na Lipence. Kolona se táhne až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení je okolo 20 minut. V Brněnské směrem do centra dejte pozor za odbočkou na Opatov. Na prvním kilometru stojí osobní auto v pravém pruhu a náhle se tam vybočuje. Kolem se pohybuje řidič. Na jižní spojce směrem na Smíchov se jede pomaly, a to od sjezdu na Krč až k Barandovskému mostu, a na okruhu trvá silnější provoz před Ořechem, a to v obou směrech. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Viny. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queenie s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: pojďme se podívat na počasí, které nás čeká v následujících hodinách. Tak v noci i zítra bude jasno až polojasno, teploty v noci budou příjemné, 17 až 15 stupňů Celsia, takže už žádná tropická noc. Na okrajích Prahy dokonce místy může být jenom 13 stupňů. No a zítra tedy v sobotu vystoupí nejvyšší denní teploty na 27 až 29 stupňů Celsia.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Moby nedávno v Ostravě na Colors, teď právě dospíval a dohrál na Rádiu Praha. Je 19 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře.

0: Srážka vlaku s autem zastavila provoz vlaků mezi Prahou a Berounem. Školení IT odborníků má pomoci začínajícím pražským vývojářům. Poslanec SPD Foldyna podal stížnost na rozhodnutí soudu, který ho kvůli podezření z domácího násilí vykázal na měsíc z domu. A taky zítřek bude slunečný a naměříme až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi Prahou a Berounem nejezdí vlaky. Na železničním přejezdu v Řevnicích se srazil vlak s autem, informovala o tom Správa železnic. V úseku Dobřichovice-Řevnice cestující přepravují kyvadlově náhradní autobusy. Omezení by mělo skončit kolem 8 hodiny večer. Podle mluvčího záchranné služby Marka Hillebranta jsou po nehodě lehce zraněné dvě děti a jedna žena. Vlak s autem se srazil taky na tratě mezi Kladnem a Únohoští. I tam je provoz zastavený. Tato nehoda se obešla bez zranění. Hlavní město uspořádá odborná školení pro studenty a začínající vývojáře počítačových her. Celkem 8 herních studií z Prahy se zúčastní dvoutýdenní letní školy a následného 10týdenního školení s odborníky, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Do akceleračního programu postoupilo sci-fi zaměřené na budování vesmírné flotily, online sci-fi kooperativní hra o posádce vesmírné lodi napadené nebezpečným parazitem i vzdělávací simulátor české politiky, v němž hráči sestavují vládní koalice a rozhodují o směřování země.
0: Poslanec hnutí SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti němu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny, soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Jaroslav Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Podání stížnosti Českému rozhlasu potvrdil.
3: Je to podáno. Ano, potvrdím to, ale vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Prostě já k tomu nic nechci říkat v této chvíli a v této fázi.
0: Podle zjištění Českého rozhlasu policie už v červenci také zabavila Jaroslavu Foldynovi v souladu s běžnou praxí několik legálně držených střelných zbraní. Francie se připravuje na další vysoké teploty, které ji zasáhnou od zítřka. Do země se z jeho západu přesune horký vzduch a teploty budou dosahovat až 40 stupňů. Horko a sucho jsou ideální pro šíření požárů, se kterými v některých částech Francie hasiči stále bojují.
4: Zatímco v Bretani budou teploměry ukazovat kolem 30 stupňů, na jihu se budou blížit 40. Horko by mělo ve Francii vydržet i příští týden. Země aktuálně zažívá třetí vlnu veder, která měla podle meteorologů tento víkend skončit. Místo toho teploty ještě vzrostou. To nahrává šíření požárů. Na záběrech agentury Reuters letouny Canadair schazují vodu na hořící les. Od pátečního odpoledne hasiči bojují s požárem na jihu země v departmánu Lozère. Plameny tam během pár hodin sežehly desítky hektarů porostu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: V předehrávaném utkání třetího kola fotbalové šance ligy se dnes v Brně střetly domácí Zbrojovka a Liberec. Jihomoravský nováček soutěže se pokusí udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i Severočechy. Slovan se zase bude snažit odčinit domácí prohru s Teplicemi. Zápas v Brně začal před malou chvílí a stav je stále 0-0. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport.

0: Pravým pruhem do kolony se dojíždí za sjezdem na Lipence, celé je to na zhruba 20 minut. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 21. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut a tvoří se kratší kolona. V Brněnské směrem do centra překáží porouchané osobní auto za sjezdem na Opatov na 1. kilometru, blokuje pravý pruh a náhle se tam vybočuje. A na magistrále se popojíždí směrem do Holešovic a to před omezením na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Po 19. hodině tady budou Mumford & Sons. Gracie Abrams. A třeba Sam Fender. A už za pár minut vám přiblížíme, jaká atmosféra momentálně panuje před koncertem Marka Ztraceného na pražské Letné. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak to byl Marek Ztracený na Rádiu Praha. No a my navážeme přímým vstupem, protože na dosud největší koncert jeho kariéry čeká naproti fotbalovému stadionu Sparty na pražské Letné už i naše redaktorka Tereza Cedidlová. Hezký večer.
1: Dobrý večer z Letenské pláně, která je v těchto chvílích zaplněná desítkami tisíc lidí. Za mnou už zpívá Martina Pártlová jako předskokanka. Ano, a já teď stojím uprostřed areálu, který tady v posledních týdnech vznikal. A když se podívám kolem sebe, jsou tady lidé opravdu ze všech generací. Fanoušci Marka Ztraceného se sjeli z celé republiky. Řada z nich své cesty třeba z Moravy sdílela na sociálních sítích. Podle pořadatelů by se jich tady mělo dnes sejít zhruba 70 tisíc. No a za zmínku určitě stojí i samotné pódium, které je postavené do šířky, což je velký rozdíl oproti O2 aréně nebo třeba stadionu v Edenu. Na stage je pak 5 věží s obrazovkami, aby každý divák opravdu ze všech stran dobře na to pódium viděl. A připraven je tam už černý klavír, za který Marek Ztracený zhruba za 40 minut usedne. Zazní tady dnes průřez celou jeho 18-letou hudební kariérou, v průběhu které vydal 7 studiových alb. No a chybět by neměl ani nový singl Obuj si mé boty, který čtyřnásobný český slavík vydal před týdnem.
0: Tereza Letenská pláň se na koncertní prostor mění jen výjimečně. Jak velká produkce za takovou akcí stojí?
1: Já jsem se na to před chvílí ptala samotného Marka Ztraceného a ten mi řekl, že se na organizaci celého toho koncertu podílelo přes 1000 lidí, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Ten areál stavěli poslední 3 týdny a protože je tak rozlehlý, přesunovali se tady v elektrických golfových vozících. Celkem muselo kvůli té stavbě pódia i tribun pro diváky přijet více než 100 kamionů techniky. No a zajímavé bylo i zkoušení světel. Vysoký paprsek bílého světla mohli totiž lidé spatřit v poslední na obloze třeba z Břevnova nebo Hradčan a hojně o tom diskutovali i na sociálních sítích. Zmíním ještě, že Marek Ztracený je první Čech, který na Letenské pláni vystoupí se sólovým koncertem. V minulosti tady čeští umělci vystoupili jen jako předskokaně, to třeba skupina Olympic, která předskakovala kapele Rolling Stones. No a v roce 2022 se tady řada českých umělců představila na benefičním koncertu pro Ukrajinu.
0: Tolik z Letenské pláně Tereza Cedidlová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Praha žije muzikou.
3: Praha žije muzikou.
4: Zóna 90.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší.

Tak jsme se teď na chvilku vrátili přesně 33 let zpátky do léta prázdnin roku 1993, kdy vládla hitparádám a hlavně diskotékám právě ta věc od Headwaye, co dozněla What is Love. Tehdy bylo taky takové hodně příjemné, ale to ne tak horké jako letos tedy, ale pamatuju si, že 93 v létě to bylo fajn, lidi pařili hodně tenkrát a kromě What is Love od Headwaye byla druhým největším hitem toho léta hitovka Mr. Wayne, tuším, od Culture Beat. Ano, bylo to tak. Takže to byl návrat do roku 93, ale teď se vrátíme ještě o pár let zpátky až do 80. Protože jsem se podíval před malou chvílí na Facebook Rádia Praha. Tam probíhá líté hlasování do pořadu Vinyl. A v tom hlasování jsou právě dvě skvělé desky z první poloviny 80. let. A sice Genesis, 12. studiové album z roku 83, kde jsou takové skvosty jako Mama nebo That's All. A potom o půl roku tuším mladší deska z ledna 84, 10. album Queenu The Works. A tam jsou zase jedny z největších hitovek Queenu vůbec. Radio Gaga, I Want to Break Free nebo Hammer to Fall. To je tedy něco. No tak, jak jsem se podíval na to hlasování, tak teď o něco, o pár hlasů vedou Queeni The Works. Oni teďka trošičku příznivci Queenu zabrali, jo. Takže příznivci Genesis musí tedy zabrat přes ten víkend, co nás čeká, protože ještě je čas zahlasovat. A hlasování jako vždy na Facebooku Rádia Praha skončí v pondělí, tedy 10. srpna ve 12 hodin a potom toto pondělí 10. večer po 21. hodině si tu vítěznou desku, to LPčko zahrajeme. Takže buď to Genesis, anebo Queen. Každopádně obě desky jsou skvělé. Hlasujte.

0: Shodou okolností opět rok 1993 a Meatloaf tentokrát. Jsou tady pražské tipy, jasně Mirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. K pražskému létu neodmyslitelně patří lidskoprávní festival Prague Pride. Ten je zaměřený na queer tématiku. V sobotu projde metropolí takzvaný duhový průvod. Ten začíná v pravé poledne na Václavském náměstí a pokračovat bude na ostrov Štvanice. A právě tam se pak můžete během celého dne těšit na piknik a hudební program na několika scénách. A bude horko, tak nezapomeňte na opalovací krém. A do zákulisí pražské staré čistírny odpadních vod v Buvenči se o víkendu vydejte s celou rodinou. Připravili si tam pro vás speciální komentované prohlídky historického areálu i program pro děti. Projdete si původní podzemní prostory, parní strojovnu i někdejší stoku a seznámíte se i s historií čištění odpadních vod v Praze. Prohlídka trvá zhruba 70 minut. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
3: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Mezi Berounem a Prahou nejezdí vlaky kvůli dopravní nehodě u Řevnic. Řidiči mezi sobotním a nedělním polednem neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Rusko zaútočilo raketami a drony na Oděsu a zasáhlo tamní fotbalový stadion. Zítřek bude slunečný s teplotami do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem je zastavený. Podle informací Českých drah náhradní dopravu kyvadlově zajišťují autobusy. Jízdní doba je zhruba 25 minut. Některé rychlíky jsou zrušené, mezinárodní vlaky čekají na obnovení provozu. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky se na přejezdu v Dobřichovicích srazil vlak s osobním autem.
2: Na místě jsou teďka policisté a hasiči a nehoda se vyšetřuje. V tuto chvíli provoz zastaven. Ještě máme jednu nehodu vlaku na přejezdu s osobním autem a ta se stala v úseku Unhošť Kladno. Tam je ta situace stejná.
0: Nehoda u Kladna se obešla bez zranění. Řidič osobního auta po nehodě z místa ujel. V Řevnicích utrpěly lehká zranění 3 lidé, včetně 2 dětí. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl.
4: Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se, děkuji za pochopení.
3: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Silničáři o víkendu na 24 hodin uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejších 12 hodin do nedělního poledne. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dále po jižní spojce, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
0: Rusko ze vzduchu zaútočilo na centrum Oděsy. Jedna z raket zasáhla a poškodila fotbalový stadion Černomorec. Na hřišti se v době úderu nekonala žádná akce, zápas ani trénink.
6: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se v Oděse ozvalo několik silných explozí. Jeden z raketodronů zasáhl největší stadion na jihu Ukrajiny. Část střechy a tribun, včetně zázemí, byla úplně zničená a při útoku byla zraněna 29-letá žena, oznámila oblastní vojenská správa. Dva lidé zahynuli a 4 byli zraněni při ruském útoku na město Izium na jihu Charkovské oblasti. Podle tamních úřadů Rusové vedli palbu pravděpodobně ze salvových raketometů s kazetovou municí. Dva mrtvé hlásí Záporoží, které je cílem ruské útoků bez výjimky každý den. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce právě hrají třetí kolo šance ligy. Na stadionu na Srbské právě běží přestávka. V prvním poločase diváci gól neviděli. Na branku šla jediná střela. Liberecký gólman Koubek ji ale Penksovi chytil. Severočeši branku brněnského hrdiny neohrozili. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 17 až 15, na okrajích města místy až na 13 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A ještě se podíváme na dopravu po 20. hodině, tak máme stále bohužel komplikace při pátku. Na dálnici D1 teď aktuálně velice opatrně, pokud jedete po D1 do Prahy, za sjezdem na Velké Popovice, je to tedy před Prahou.

0: Koviště na 9. kilometru je tam omezení a kolona má asi 4 kilometry, takže zdržení od sjezdu na Lipence je asi na 15 minut, takže i tady počítejte se zdržením, pokud jedete z Prahy směrem na D4. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební menu po 20. hodině. Holly Humberstone. Bude tady kapela Eddie Stoilov. A taky zpěvák Sombr. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký 7. srpnový večer.

0: Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu. Právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova z rozhlasového dětského souboru si v ní zahrají třeba Berenika Kohoutová, Adam Ernest nebo také Libor Bouček.
1: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
2: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
3: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
4: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
2: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
4: Já si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
2: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale v fyzické aktivitě se nevyhnuly.
5: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
6: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
7: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
2: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
8: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

Tak tolik Michael Jackson na Rádiu Praha. No a za zhruba půl hodiny po 21. hodině po zprávách už tady bude náš pravidelný páteční hudební speciál, tedy pořad Rok je náš. A tentokrát to bude například se skvělým Brucem Springsteenem. Bude tady také Peter Gabriel, neméně skvělý, no a ze Slovenska třeba skupina Team, taky legendární Deep Purple. Takže je to hodně a Ilja Kučera mladší bude opět průvodcem dnešního pořadu Rok je náš. Takže po 21. hodině po zprávách tady u nás na Rádiu Praha.

0: Obce v Česku řeší kvůli dlouhodobému suchu nedostatek pitné vody. Třeba na Rakovnicku lidé využívají studny na svých pozemcích, ale ani v nich není vždy zásob dostatek. V osadě Bedlno u Jesenice proto vodu obyvatelům vozí cisterna vypůjčená ze státních hmotných rezerv.
1: Máme studnu, ale ta nám už vyschla, je to katastrofa, hrůza.
2: 80letá Karla dlouhodobě řeší nedostatek pitné vody, stejně jako další obyvatelé Bedlna na Rakovnicku.
1: Vodu v zimě vozím z Kladna.
3: To máte docela ale štreku teda.
1: No, tak mám tam byt, ale a chodím tam prát. Vozím třeba takhle 6 barelů a jezdím tam teda každý týden.
2: Přes léto místním se zásobováním aspoň částečně pomáhá cisterna na 3 kubíky vody. Každý týden si ji střídá právě Bedlno s nedalekým Chotěšovem.
1: Tady mám teda ještě přikrytou igelitem, aby si mě na to nesvítilo sluníčko, protože týden zase budeme bez toho, takže si musím našetřit, abych měla vodu na teďko poneděli.
2: Třeba po umývání nádobí proto zbylou vodou zalévá zahradu nebo splachuje. Stejným způsobem se naučili šetřit i její sousedé.
1: Už mě znají, že jak já šetřím vodu, otevřu kohoutek, udělám takhle, hned zavírám. Teď mám hrůzu, vždycky říkám manželu, měli by se kouknout do studia, ani sám nechci koukat.
2: Bedlno oficiálně patří k nedaleké Jesenici. Podle jejího starosty Jana Poláka za ODS sucho dlouhodobě trápí i další obce v okolí.
4: Jesenicko patří mezi oblasti, které jsou postiženy stínem Krušných hor, to znamená srážkovým stínem, a to podloží, které na tom Bedlně a Chotěšově, tak bohužel není ideální pro studny. Prostě ta voda se tam nezdržuje.
2: Proto si Jesenice už několikátý rok v řadě na léto pronajímá cisternu na pitnou vodu. Obcím ji půjčuje správa státních hmotných rezerv. Podle předsedy Pavla Švagra se na cisterny v poslední době dotazuje čím dál víc starostů.
5: Funguje to tak, že pokud má obec problémy se zásobováním vodou, tak nás může požádat o pomoc. Pokud není na území kraje nebo republiky vyhlášen nouzový stav, tak tu naši techniku nepůjčujeme bezplatně, ale účtujeme obcím nájemné.
2: Od dubna si cisternu pronajímá taky třeba obec Předslav na Klatovsku. Z Bedlna Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: 21. hodina je čas na další dnešní zprávy. Na Rádiu Praha je připraven Mirek Kasan. Mirku, příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře. Policisté našli autistického chlapce z Prahy, je v pořádku. Zloděje zlata, které ukradl v Praze, zadrželi během pár hodin v Brně. Dvě německé spolkové země zrušily kvůli nízké hladině Rýna nedělní zákaz jízd kamionů. A taky zítřek bude slunečný a naměříme až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie dnes pátrala po 9letém chlapci trpícím autismem. Dopoledne odešel z domova na pražské Letné a nedal o sobě vědět. Před 16:30 odpoledne policisté na síti X oznámili, že chlapce díky všímavému cestujícímu našli ve stanici metra Hradčanská a předali ho otci. Veřejnosti a médiím poděkovali za pomoc při pátrání. Jen několik hodin stačilo kriminalistům k zadržení zloděje zlata. Přívěsky a řetízky v celkové hodnotě 140 tisíc korun ukradl ve druhé polovině července ve zlatnictví v Praze 8 a krátce potom nastoupil do autobusu směr Brno. Tam už ale na něj čekali policisté. Dnes o případu informovala pražská policie. Pokračuje její mluvčí Kristýna Zelinková.
3: Policisté v Brně už před příjezdem autobusu čekali na muže na autobusovém nádraží. Všechny odcizené šperky u něj našli. Recidivistovi, který je ve vazbě, hrozí za trestný čin loupeže trest odnětí svobody ve výši až 10 let.
1: Příměstské vlaky v Praze a ve Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat i nadále České dráhy. Cena výběrového řízení na 30 let je 165 miliard korun. Výsledek tendru schválili středočeští radní. Potvrdit ho musí ještě hlavní město. Podle krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN České dráhy nasadí i velkokapacitní elektrické vlaky.
4: Se jedná o vlaky pro tratě Baroun Praha, Český Brod, Kolín, Kutná Hora Praha, Kralupy nad Vltavou Praha, do budoucna potom i Benešov Praha. A říkám do budoucna, protože tam budou ještě jezdit do roku 2044 stávající vlaky City Elephant.
1: Německé spolkové země Porýní, Falc a Sarsko u hranic s Francií, Belgií a Lucemburskem dočasně zrušili zákaz jízd kamionů o nedělích a svátcích. Důvodem je přetrvávající nízký stav vody na řece Rýn. Po dobu omezení lodní nákladní dopravy na tomto evropském veletoku mohou po dálnicích jezdit ve dnech pracovního klidu i kamiony vracející se bez nákladu. Výjimka začíná ve dvou zmíněných spolkových zemích platit už tento víkend a zůstane v platnosti do 30. září. Fotbalisté brněnské Zbrojovky a Slovanu Liberec dnes rozehráli třetí kolo první šance ligy. První poločas skončil bez branek, skóre otevřel až v 61. minutě hostující Patrik Dulaj. Další gol už nepadl a Slovanci tak z Brna odveze 3 body za výhru 1-0. Norský fotbalový svaz chce rezignaci šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. Vedení Severské asociace o tom rozhodlo na svém zasedání. Podle Norů už Infantino nemá důvěru potřebnou k tomu, aby v současnosti stabilně vedl světový fotbal. Odpor řady národních svazů vyvolal třeba jeho návrh na prodej části práv na světové šampionáty soukromým investorům, od kterého ustoupil až po kritice a hrozbě bojkotem ze strany UEFA. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno. Postupně se ochladí na 17 až 15, na okrajích města místy až na 13 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni a povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.

Americká skupina Together Punchia otevřela písničkou Purple. Naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rock je náš. Totiž vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a nabízí 55 minut bytostně rockové muziky, tuzemské i zahraniční, archivní i prudce aktuální. Novinkou jsme začali, tak teď návrat do minulosti. Rok 1976, kapela Nazareth a jejich píseň Somebody to Roll.

0: Americký zpěvák, hudebník a světová superhvězda Bruce Springsteen je mimo jiné znám i tím, jak dokáže rychle a přesvědčivě reagovat na společenské a politické události. Příkladem budiš třeba jeho vynikající album Rising, které natočil pod vlivem událostí z 11. září roku 2001. A podobně reagoval před několika dny na zastřelení dvou amerických občanů v Minneapolisu příslušníky proti imigračních jednotek FBI. Napsal a vydal písničku Streets of Minneapolis a tady je.
1: Rádio Praha. Rok je

Pojďme se ještě jednou vrátit do minulosti a ještě jednou do roku 1976. Tehdy vyšlo album Born to Die americké skupiny Grand Funk Railroad. A na téhleté desce je i následující skladba Take Me.

s písničkou Stopy. To byl zpěvák a multiinstrumentalista Honza Křížek. A já vám teď nabízím další úplně čerstvou novinku. 1. února byl 2. úplněk roku 2026, což byl dost dobrý důvod pro Petra Gabriela, aby zveřejnil a poslal do světa další ukázku, další pořadí, tedy druhou píseň ze svého nového chystaného alba OI. Album jako takové se objeví jako celek na konci roku, nicméně o každém úplňku bude předznamenáno jednou novou písní. Ta nová je opět velmi výrazná, velmi gabrielovská a jmenuje se Put the Bucket Down.

0: teď pro změnu jedna novinka tuzemská. Klatovská skupina Black Spring docela nedávno vydala své debutové album. Ta deska se jmenuje Mizíč a já vám z ní nabídnu jako ukázku písničku Jedna z fází.
1: Rádio Praha.

0: Desou novinku Mercenary, to byla švédská kapela Sowen. A teď si pro změnu na chviličku odskočíme na sousední Slovensko. Za zpěvákem Palo Haberou a kapelou Team, která si pokládá otázku, na čo sa trápiš?
1: Rádio Praha, rok

Island Divide, tak tohle to byla písnička z nového v pořadí 8. alba skupiny Alter Bridge, alba, které vyšlo na samém počátku ledna roku 2026. No a po novince teď zase trochu britské hard rockové klasiky. Tady je skupina Deep Purple a jejich skladba Sail Away.

0: Se skupinou Deep Purple a jejich písničkou Sail Away jsme dospěli až po okamžiku, kdy je na čase se loučit. Ročiš za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.
1: Rádio Praha. Rok je

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Je 22 hodin. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří skoro 6 tisíc balení. Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd poprvé od roku 2015. V rafinerii na okraji Bratislavy hořelo. Požár se podařilo dostat pod kontrolu. A zítřek bude slunečný s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do českých lékáren míří bezmála 6 tisíc balení tamoxifenu, léku na hormonální léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
3: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry stávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
1: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Kraje letos ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Českému rozhlasu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjde přes 4 miliardy korun.
4: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
1: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z Hnutí ANO není ještě téma oprav silnic uzavřené. V rafinerii Slovnaft na okraji Bratislavy hořelo. Nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Podle rafinerie se nikomu nic nestalo, výroba nebyla ohrožena a další nebezpečí nehrozí.
5: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Českému rozhlasu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
6: Počas toho narušenia došlo k detonácii, ktoré bolo možné počuť. To mohli zachytiť vlastne obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
5: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Dým nad bratislavskou rafinerií už se rozplynul, přestože nedaleká obec Rovinka ještě před několika hodinami doporučovala zavřít okna a omezit pobyt venku. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák. Český rozhlas.
1: Fotbalovou Spartu s největší pravděpodobností po 5 letech opustí kapitán a klíčový hráč týmu Lukáš Haraslín. Slovenský reprezentant má namířeno do saúdsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil Českému rozhlasu zdroj blízký pražskému klubu.
7: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 17 až 15, na okrajích města místy až na 13 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni, vát bude jen slabý vítr. Slunečno má být i v neděli, večer pak začne přibývat vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty v neděli vystoupí ke 33 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes

0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Vítejte v Leonardu Plus, v pořadu, ve kterém zpovídáme významné vědce, odborníky z různých oborů. Astma a ekzémy patří k nemocem, které bereme jako běžnou záležitost, ale co nové o nich ví věda? Jaká léčba alergií je dostupná v Izraeli? Proč je pro porozumění imunitním nemocem důležitý brzlík? Jak si poradit třeba s takovou alergií na mléko? Tak to jsem udělala takový úvodní ke kapitolám, které proberu se svým hostem, imunologem, který je profesně i osobně rozkročen mezi Českou republikou a Izraelem. Je tu Jakub Abramson. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: Pane profesore, vy máte vlastně i osobní zkušenost s léčbou alergie, která je dostupná v Izraeli. Vyléčila vaši dceru z poměrně jako vážné alergie. Jak to zafungovalo?
1: No, máte pravdu, je to takový paradox, že i dcera imunologa může mít alergie. Měla na životě ohrožující alergii, a to alergii na pistácie a oříšky kešu. Poprvé se to u ní projevilo, když byla asi 3 letá a z ničeho nic jí otekl red. Jelikož jsem imunolog, tak jsem podezříval, že zřejmě bude na něco alergická, a vedle ní byly oříšky. Tak akorát jsme museli zjistit, jaký typ oříšků to je. Poté, když ještě jednou asi po půl roce si lízla pistáciový zmrzliny, tak otekla daleko víc a už skoro nemohla dýchat. Takže jsme jí udělali důkladné vyšetření a zjistili jsme, že to je právě alergie na pistácie, na ohříšky kešu. V Izraeli existuje už několik center, které jsou pod významnými nemocnicemi, kde existuje takzvaná indukce orální tolerance. A vlastně během jednoho roku se podaří u dětí alergii úplně vyléčit. A toto vyléčení není paradoxně hrazené pojišťovnou. Musíte si to zaplatit, ale myslím, každý rodič a má neustále strach, jestli mu nezemře, protože něco špatného sní. Na tu léčbu se čeká velmi dlouho, ale nám se podařilo vlastně dceru do programu dostat během jednoho roku. Já tak o tom žertuju, že to je možná jediná forma homeopatie, která funguje. Protože principem téhle léčby je, že se vezme alergen, což v jejím případě byly oříšky kešu, který se rozdrtí a teď se naředí vlastně na homeopatickou koncentraci a testuje se, kdy začne reagovat. Až se dostaneme na koncentraci, kde ona začne reagovat, tak vlastně pak se dá o jedno ředění nižší koncentrace, s tím se pošle domů a vlastně je zodpovědností rodičů každý den navážit tohleto miniaturní množství toho oříšku a každý den jí to dát. A to trvá měsíc. Po měsíci se zase jde do nemocnice, opakuje se test, většinou se skočí o několik koncentrací dál a znova. A během jednoho roku vlastně z mikrogramů jsme se dostali na několik gramů oříšku a vlastně dneska můžete ty oříšky jíst úplně volně. Pistácie chutná, kešu oříšky míň.
0: My samozřejmě zmiňujeme tenhle konkrétní úspěch léčby, abychom přiblížili ten princip fungování alergií a toho, proč jim mnohdy nemůžeme přijít na kloub. Proč je to tak těžké vyléčit něco, kdy tělo nerozpozná vlastní od cizího?
1: No, ono v těch případech těch alergií, tak ono reaguje na cizí látku, která je ale neškodná. Jo? Většina těch látek, na které jsou lidé alergičtí, tak to jsou látky, které jsou jakoby neškodné. A z nějakého důvodu je ten náš imunitní systém se je začne pléct a začne na ně reagovat. Těch důvodů může být několik, ale samozřejmě u potravinových alergií to souvisí se střevem, jo? S propustností střeva, se zánětem ve střevě, s mikrobiem ve střevě a tím, že vlastně ta látka vyvolá poškození toho střevního epitelu a vlastně se spustí jakási imunitní reakce a pak to naše tělo si mylně domnívá, že potravina je vlastně nějak nebezpečná a začne na ní reagovat. A vlastně paralelně v tom střevě probíhá ten mechanismus té tolerance, to znamená, že vlastně většina z nás na žádné potraviny nereaguje. To znamená, že to naše tělo se nějakým způsobem naučilo správně rozpoznávat potraviny za neškodné. A tato terapie, kterou naše dcera podstoupila, vlastně využívá tenhle mechanismus, že v malinkatých, až bych řekl, homeopatických množství tu látku dodáváte a postupně ji zvyšujete a to tělo si na ní navyká, až vlastně ta imunitní odpověď se přeprogramuje a místo zánětu vlastně to tělo na tu látku přestane reagovat.
0: Je to svým způsobem forma učení těla?
1: Ano, pořád učíme náš imunitní systém, pokud je to vlastně ho naučit rozpoznávat viry a bakterie a různý kvasinky, anebo vlastně ho naučit i nereagovat, jak jsem říkal, na ty neškodné látky. S tou vlastně nejdůležitější je jídlo, které jíme. Existuje syndrom u dětí, kde vlastně jeden z těch hlavních mechanismů imunity je narušen. Je to velmi vzácný syndrom, kde děti se narodí bez takzvaných regulatorních T-lymfocytů. Tyto děti od vlastně úplného začátku trpí neuvěřitelnými alergiemi na skoro všechny druhy jídla. Oni nemohou jíst skoro nic. My učíme vlastně i ten imunitní systém nereagovat na látky, které jsou tělu cizí, ale neškodné.
0: Je nějaká cesta, jak léčit tohleto výjimečné onemocnění? Daří se to, nebo teprve k tomu třeba věda, lékařská věda, i vy ve vaší laboratoři hledáte cestu?
1: Moje laborka specificky na alergiích nepracuje, i když máme jeden takový projekt, který je s tím spojený, a to spíš projev ekzému, ale ta nejúčinnější cesta je přeučit ten imunitní systém, který se to naučil špatně, tak ho to přeučit. A to, co podstoupila moje dcera, tak je jeden z těch velmi úspěšných způsobů. Bohužel, myslím si, že v Čechách žádný takovýhle centrum neexistuje.
0: U děti třeba na atopický ekzém zabrali takové babské recepty, jako jsou otruby. To by imunolog přijal jako možnost?
1: Já myslím u toho ekzému, že často je to považovaný za kožní onemocnění, ale ono je to vlastně imunitní onemocnění, který má kožní projev. Je tedy pravda, že je to taková kombinace, protože tam hrajou faktory, jak spojené prostě s nějakou epiteliální bariérou v kůži. Například, jo, existuje gen jménem filagrin, který je zodpovědný za integritu té kožní bariéry a například ve Švédsku nebo ve skandinávských zemích až 20% populace trpí ekzémy. A je to právě protože velká část skandinávské populace má mutaci v tomhletom genu filagrinu a vlastně jejich kožní bariéra není tak pevná jako u ostatních etnik. A

0: protilátkami.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Hostem je imunolog Jakub Abramson. Zaujalo mě, co jste mi řekl k alergii na mléko. Tedy pokud vzniká třeba tím, že dítě nekonzumuje mateřské mléko, ale umělou stravu Sunar, takže by paradoxně ten alergen, že by mu měli být vystaveni lidé i nadále?
0: Je to můj osobní názor. Myslím si, že existují studie, které se dokážou opřít a obhájit si ho, ale vlastně to, že novorozencům začínáme místo mateřského mléka dávat Sunar, tak je to vlastně jedna z hlavních příčin, proč existuje tolik alergií poslední dobou na mléko. Vlastně alergie na mléko v Izraeli je ta nejčastější forma alergie na potraviny. A je to tím, že to mléko v tom Sunaru má úplně jinou konzistenci než nějaké kravské mléko, které by nebylo homogenizované, mělo velké procento tuku a tak dále, kde vlastně ten tuk obalí ty proteiny, které jsou imunogenní, jako kaseiny, a vlastně jaksi je neutralizuje imunogenně.
2: Jenom připomnu, že kasein, to je vlastně jedna z bílkovin mléce.
0: Ano, ano, to je jedna z hlavních bílkovin v mléce. A v momentě, kdy se dítě narodí, tak ne vždycky matka ho může hned první den kojit. A takže v nemocnicích a v Izraeli se to stává velmi často, aniž by se ptali maminky, tak mu vrazí láhev se Sunarem. A třeba ta maminka pak si řekne, ale já mu ten Sunar dál dávat nebudu, protože já ho chci dál kojit. A poslední vlastně výzkum ukazuje, že to jednorázové vystavení tomu Sunaru je vlastně daleko nebezpečnější než potom pokračující vystavování každodenní kravskému mléku v tom Sunaru. A vlastně to má svoji logiku. Existují na to studie. Vlastně pokud dítě dostane Sunar jenom jednou nebo dvakrát, ta šance, že se u něho vyvine alergie na mléko, je několikanásobně vyšší, než kdybyste pak každý den mu ten Sunar dávala. A vlastně to dává smysl, protože pokud je to jednorázové, tak ten náš imunitní systém to bere vlastně jako druh nějakési infekce. Jo? Bylo to jednorázový, přišla jakoby nějaký cizorodý produkt do našeho těla a vlastně to tělo si to pamatuje, ten imunitní systém si to pamatuje jako nebezpečí. Ale pokud to přichází v malých množstvích, permanentně, tak on se naučí vlastně to vnímat jako bezpečnou látku. Takže pokud dítě bylo v nemocnici vystavené Sunaru a maminka by chtěla dál kojit, tak ať klidně dál kojí, ale akorát mu každý den dává třeba lžičku toho Sunaru.
2: Takový aperitiv.
0: Takový aperitiv, nebo digestiv.
2: Proč mluvíme o Izraeli často a o těch vlastně výzkumných situacích tam, tak, protože můj host je vedoucím výzkumné skupiny na Weizmannově institutu v Izraeli a krom toho působí tady v Praze na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Co se přihodí, když přijede kolega, v tomto případě alergolog z Columbia University? To nás navádí na další zajímavé téma z oboru mého hosta Jakuba Abramsona.
0: Já jsem měl to štěstí, že asi před dvěma měsíci jsme měli hosta, kterého jsem pozval, je to můj kolega Joshua Milner, asi jeden z nejvýznamnějších alergologů na světě, a měl přednášku právě o alergiích a o jeho výzkumu. A co mě zaujalo, je moje oblíbená látka, aminokyselina L-glutamin, kdy vlastně jeho výzkum, ještě nepublikovaný, ukazuje, že L-glutamin, suplementace L-glutaminem, vlastně může mít velmi pozitivní vliv u lidí s alergiemi.
2: Myslím, že posluchači se setkali s tím názvem, ale v tom kontextu, že tedy víme, že třeba glukóza je zdrojem energie pro tělo, ale tělo má i alternativu a to je tenhle L-glutamin. Ano. Proto se to prodává i někdy jako dodatek výživy, že?
0: Ano, naše tělo má univerzální zdroj energie, to je glukóza, to všichni známe, ale má i alternativní zdroje energie, například některé orgány preferují jiné zdroje energie, jako třeba ketony, jo, náš mozek miluje ketony, anebo jsou druhy buněk, především buňky, které se velmi rychle množí a tam už ta glukóza nestačí a musí mít ještě další nebo alternativní zdroje energie k té glukóze. A jedním z těch alternativních zdrojů energie je právě aminokyselina L-glutamin.
2: Abychom uvedli příklad buněk, které to potřebují, opět jsme u našeho střeva.
0: Tak které buňky to potřebují? Tak které buňky se rychle množí v našem těle? Tak jsou to třeba střevní epiteliální buňky, enterocyty. Protože naším střevem tam posíláme, že jo, stravu každý den, takže ty buňky se velmi rychle opotřebují, takže se musí zase rychle obnovit. Tak L-glutamin je preferenčním zdrojem energie těchto buněk a je velmi důležitý pro jeho obnovu. A pokud máme L-glutaminu málo, tak ta obnova toho střeva je nedostatečná. Takže zase syndrom propustnosti.

0: vlastnosti střeva, který souvisí právě i s vývojem těch potravinových alergií, o kterých jsme se bavili, ale ten L-glutamin je i vynikajícím zdrojem nebo nezbytným zdrojem energie pro jiné buňky, a to jsou buňky imunitního systému, protože buňka imunitního systému se musí naklonovat, ona se musí pomnožit. Pokud rozezná toho nepřítele nebo ten alergen, tak ona se začne rychle množit a diferenciovat. A k tomu potřebuje L-glutamin.
1: Takže ona si tam vytvoří mnohem víc čidel, které ho jako zmerčí, lidově řečeno.
0: Ano, a ten L-glutamin pak sbírá a využívá ho jako zdroj energie a i zdroj vlastně dusíku. A právě, co ten můj kolega Josh Milner objevil, je, že nedostatek L-glutaminu může vlastně ty T-lymfocyty pozměnit a vlastně udělat z nich víc buňky, které právě jakoby radši reagovaly na ty cizorodé než škodné látky. Doplnění toho L-glutaminu může vlastně zmírnit ty alergie, ale jak říkám, je to nepublikovaný výzkum, já jsem viděl pouze průběžné výsledky, ale byly fascinující.
1: Ty obranné buňky, ty T-lymfocyty mají najednou ten L-glutamin jako takovou velkou podporu, pomoc. Vy jste dokonce použil takový příměr, že jako zalepí střevo? Pochopila jsem to správně.
0: Ano, ten L-glutamin, on obnoví vlastně ten střevní epitel, protože pomůže pomnožení vlastně jako obnově toho střevního epitele a ten se dokáže zacelit.
1: Ty obranné buňky mají takové místo, kde zrají, že jo? Kde se narodí a teď tam dozrávají k tomu, aby byli dobrými obránci našeho těla. A to se děje brzlíku, který je, myslím, předmětem vašeho výzkumu. Slýcháme všechno možné o výživě, slýcháme všechno možné o zdraví, ale ten brzlík jako by byl trochu stranou. Přitom on je tak strašně zásadní pro to, abychom se dokázali bránit infekcím.
0: Naprosto zásadní, ale možná ten důvod je proto, že vlastně jeho význam s věkem klesá. On je vlastně nejvýznamnější během embryonálního vývoje. Po narození už jsou věci, které by i nazvali, že je nepotřebný. Já si myslím, že to vůbec není pravda, ale jeho funkce se pak trošku mění. Je to vlastně jediná tkáň v našem těle, která dokáže vyrobit takzvané T-lymfocyty. A T-lymfocyty to je stěžejní součást našeho imunitního systému. Vlastně bez T-lymfocytů nedokážeme přežít. Děti, které se narodí bez T-lymfocytů, přežijí pouze několik měsíců na tomto světě, pokud nejsou vyléčeny transplantací kostní dřeně, a nebo pokud jako v minulosti nejsou uzavřeny do plastikové bubliny. V 70. 80. letech to byl jediný způsob, jak vlastně tyto děti mohly přežít.
1: Vy jste mluvil o tom, že s postupujícím věkem význam toho brzlíku klesá, ale bohužel, pokud se dožijeme toho pokročilejšího věku, tak trpíme často nádorovými onemocněními a chemoterapie, ozařování a ta náchylnost k infekcím ničí ten brzlík. Tak já nevím, jestli ještě v tuhletu chvíli má nějakou roli, nebo je to podstatné?
0: Má roli, obzvlášť třeba po tom ozáření, kdy vlastně vybijete ty lymfocyty v těle, tak potřebujete obnovit tu funkci brzlíku a je několik skupin ve světě, které se zabývají přesně tímhletím, aby po chemoterapii našli způsob, jak obnovit tu funkci toho brzlíku co nejrychleji. Jo? A jsou na to různé triky, kdy vlastně určité látky, které vlastně podpoří brzlík a vy si vlastně dál daleko rychleji vytvoříte té lymfocyty zpátky, které jste vybili při té chemoterapii nebo radioterapii.
1: Když se lhává ten brzlík, tak co se děje s těmi obranými buňkami, té buňkami v našem těle? Co se změní?
0: Jsou děti, které se narodí se srdeční vadou a třeba ve třech dnech jejich života podstoupí operaci srdce a při této operaci je brzlík zcela odstraněn, to je věku 3 dnů, nemají brzlík. A ty děti vlastně dokáží přežít úplně skoro normálně, jsou jako trošku víc náchylní k infekcím, a jejich imunitní systém není úplně jako 100%, ale dejme tomu 80-70%. Ale tady už máte vlastně krásný příklad, že ten brzlík i po narození už má jako daleko menší význam než před tím narozením. Ten brzlík vytvoří ty lymfocyty. A pokud my se během života setkáváme s různými infekcemi, tak ty lymfocyty si toho nepřítele, pokud je to virus nebo bakterie, tak si ho zapamatují a pomnoží se, tak oni se naklonují. A my si vlastně vytváříme paměťové buňky a co v našem těle přežívá, jsou ty paměťové buňky. Ty dokáží přežít skoro celý život. Až ve stáří i ty paměťové buňky, jako naše paměť samotná, tak už jako ochabují. Proto jsou starší lidé víc náchylnější k infekcím, protože nejenom, že jejich brzlík už nefunguje tak, jak má, jejich kostní dřeň neprodukuje tolik imunitních buněk jako dříve, ale vlastně i ty paměťové buňky oslabují.
1: To je hezký příměr, vlastně, když je člověk uvědomí, že naše imunita si pamatuje.
0: Ano, máme imunitní paměť. A je to vlastně daleko rychlejší mechanismus, jak bojovat, dejme tomu s virem, pokud se s ním setkáme po druhé, nebo po třetí, nebo po čtvrté. A vlastně je to i vlastně princip vakcín, jo, imunizace.
1: Už jsme sledovali mimo jiné během covidu.
0: Ano.
1: Ta paměť funguje, když už jsme jednou covid měli.
0: Ano, přesně tak. A těch pamětí je několik. Jo? Ty paměťové buňky můžou zůstat ve vašich plicích a jsou tam přímo na hranici, hlídají, kdyby náhodou se zase ten virus objevil, tak oni jsou připravené hned zareagovat. Jo? A nemusíte čekat několik vlastně dnů nebo týdnů, než byste vytvořila dostatečný počet těch vojáků, který by se s tím virem poradili. To je ten hlavní rozdíl. Ta paměť pak vlastně mění tu imunitní reakci, tu imunitní odpověď na daleko rychlejší a efektivnější.
1: Bylo v nějakém doprovodném textu k vaší jedné práci, že se dřív myslelo, že brzlík je imunologicky klidný orgán, ale už to tak neplatí.
0: Je to orgán, který je vlastně jakousi evoluční nehodou, jo? Jako prostě omylem evoluce, protože v minulosti, když se ten brzlík odstranil třeba ve vyšším věku, tak vlastně se skoro nic nestalo. Ale tato hypotéza už dávno neplatí. A dokonce tuhle hypotézu vyslovil nositel Nobelovy ceny Pierre Medavar.
1: Weizmannův institut je výzkumná instituce, ale zároveň, jak jste mi popsal, má i svoji vzdělávací větev a uděluje Weizmannův institut magisterské a doktorské tituly. To funguje, myslím, také sám jste pedagogem.
0: Jsem sám pedagogem, i když paradoxně, pokud jste vedoucí skupiny na Weizmannově institutu, tak na rozdíl od jiných univerzit nemáte povinnost učit. Učení předmětů je čistě dobrovolná záležitost. Pro mě ale učení je jedním z největších poslání vědy, vlastně vychovávat novou generaci, beru za nezdílnou součást vědce. Takže já učím několik předmětů imunologie na Weizmannově institutu, a i když bych nemusel, ale rád to dělám.
1: Na čem zakládáte svůj styl učení? Co je pro vás důležité?
0: Já učím rád velmi nekonvenční metodou. Místo toho, abych papouškoval nějakou učebnici, tak své kurzy si dělám trošku jinak a dělám je trošku naruby. Můj nejoblíbenější kurz, který učím, jsou imunitní nemoci, a vlastně ten kurz učím tak, že je to takový styl doktora House. Jo, že před studenty předstoupím a prezentuju klinický případ třeba nějakého dítěte, které má nějakou imunitní poruchu, ale vlastně těm studentům neřeknu, o co se jedná. Přesně jako doktor House. A vlastně společně se dobereme té diagnoze a teprve potom vysvětlím všechny ty mechanismy, proč se to stalo, co bylo ovlivněno, proč to nefunguje, jaký je způsob léčby a tak dále. Pro mě tenhle způsob učení je daleko zajímavější. Myslím si, nejenom pro mě, ale i pro ty studenty.
1: Jak velká část nemocí má nějaký imunologický podklad?
0: Začínáme si uvědomovat, že daleko větší procento nemocí, jak jsem říkal, třeba ekzém, který by se dal považovat za kožní onemocnění, má imunologický podklad. Nebo třeba ateroskleróza, která by se dala považovat za cévní onemocnění, tak má taky imunologický podklad, protože v těch placích, v těch artériích probíhá zánět. A zánět je zase nějaká aktivace imunitního systému. A vlastně ta ateroskleróza by nenastala, pokud by tam nebyl tyhle ten sterilní zánět způsobený vlastně krystaly cholesterolu.
1: Co čeká v té výzkumné oblasti vás, jako na čem teď v nejbližších týdnech, měsících budete nejvíc bádat?
0: Máme několik velmi pokročilých projektů, které už jsme poslali k publikaci, a teď pracujeme na jejich jakoby opravě nebo doplnění. Ten Weizmannův institut, tam každý vědec si musí ty peníze sehnat sám z grantu, takže na čem dělám teď je psaní velkého grantu ERC, který by mě, pokud by ho dostal, mohl pomoct financovat moji vědu na dalších 5 let.
1: Řada dalších vašich kolegů z celé Evropy bude soutěžit, aby ty peníze dostala taky.
0: Přesně tak. Tak vlastně každý grant je jako soutěž, ale řekl bych, že ERC to je opravdu ta špička té první ligy, vlastně nejvýznamnější grant, který evropský vědec může dostat. A nejprestižnější a vlastně je, pokud ho někdo získá, tak je to na úrovni nějaké ceny, jakoby, jo, prestižní jako ocenění té věce. Ukazuje to na kvalitu prostě té vědy toho daného vědce.
1: V jakém oblasti, v jakém oboru vlastně žádáte o ten ERC grant, co to bude za výzkum?
0: Tak jak jsme už zmínili brzlík, tak píšu tenhle grant na brzlík a právě i o tom, o čem jsme se bavili, že vlastně to dogma, že ta funkce toho brzlíku vlastně s věkem zaniká, tak já bych vlastně chtěl se tuhle otázku zeptat, jestli je to opravdu tak, protože naše průběžné výsledky ukazují, že může vlastně docházet i k nějakému reprogramování toho brzlíku a může nabít úplně nové funkce, o kterých jsme nevěděli. A jak říkám, máme nějaké průběžné data, která vlastně tuhle hypotézu, kterou chci otestovat, podporují.
1: Tak to je vlastně skvělé na vědě, že ona jakoby sama sebe pořád zpochybňuje nebo opravuje.
0: Opravuje, doplňuje, přesně tak. To je krása vědy.
1: Říká můj dnešní host Leonarda Plus, imunolog Jakub Abramson, který působí na Weizmannově institutu v Izraeli a také na Pražském ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Jak vzniká v Izraeli špičková věda? Co to obnáší dělat pedagogickou práci v téhle instituci? Co pomáhá studentům, aby uspěli? Jak se tvoří excelence? Tak o tom budeme mluvit v další části Leonarda Plus, kterou si můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Martina Mašková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Tomáš Čermák má za sebou již v 18 obrovské množství vědeckých úspěchů, a to napříč obory. Naposledy přišel s inovativním nápadem na čištění vody, za který získal globální ocenění Earth Prize. To je něco jako ekologická Nobelovka pro středoškoláky. S Tomášem, který dnes přijal mé pozvání, probereme i jeho další úspěchy, ale také třeba autismus nebo proč začal háčkovat. Vítej.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: Žárovky.
2: Jak jsem již prozradila, naproti mě tu dnes sedí globální vítěz soutěže Earth Prize. Co je to za soutěž?
3: Tak je to soutěž, která se pořádá každý rok po celém světě. Zapojuje se už asi přes 150 zemí, 15 000 studentů. A ta soutěž probíhá napříč kontinenty. Vybere se z toho 7 kontinentálních vítězů a jeden globální.
2: Vy jste se stali globálními vítězi a uspěli jste s projektem na čištění vody, který inovativně kombinuje technologii studeného plazmatu a fotokatalýzy. To zní neuvěřitelně složitě. Vysvětli nám prosím ten hlavní princip.
3: Je to přesně tak. Ten hlavní princip je, že obě ty technologie, jak studená plazma, tak fotokatalýza předtím existovaly. My s Aničkou jsme každý vylepšovali vlastně tu svoji a spojili jsme je dohromady. A ty metody jsou obě velmi odlišné, ale mají jedno společné. A to je, jak studená plazma, tak fotokatalýza vlastně nějakým způsobem vytrhávají elektrony z atomu, když to tak řeknu zjednodušeně. Studená plazma to dělá pomocí vysokého napětí, kdy se teda ve vzduchu generují ty jonty a nabité částice, a fotokatalýza to vlastně dělá pomocí světla a toho fotokatalyzátoru.
2: Pořád si to neumím úplně dost dobře představit. Chápu, že bude na jedné straně špinavá voda.
3: Ano.
2: Pak jste něco vymysleli a na druhé straně bude ta
3: čistější voda. Je to přesně tak. V mém případě je to tak, že je špinavá voda, kolem toho je ten reaktor, ve kterém tedy na konci těch elektrod vlastně svítí ta plazma, která tak jako flusá na tu vodu, ty jonty a ozon a UV záření a vlastně rozkládá ty léky, řekněme, třeba v té vodě.
2: Zmínil jsi léky, co dalšího ta vaše metoda umí vyčistit?
3: Já jsem ve své práci testoval přes 110 látek ve vodě a samotného mě překvapilo, co všechno tam plave. A bavíme se od kofeinu až po metabolity THC, přes antidepresiva, léky na bolesti hlavy, až po drogy.
2: Ty už jsi zmínil, že jsi na tom projektu pracoval s Aničkou, tak já jenom doplním, že jste byli jako první československý tým. Jak jste se k sobě dostali?
3: To je vlastně taková jako hodně vtipná příhoda, protože já jsem na tom projektu samozřejmě nepracoval sám a tímto jako patří i velké díky kolegům z Ústavu fyziky plazmatu nebo z Masarykovy univerzity. A můj vedoucí práce byl zároveň Aničin konzultant a on nás propojil: hele, vy jste tady takový dva středoškolský studenti, nechcete si popovídat? A my jsme se vlastně spojili a zjistili jsme, že na tom každý pracujeme trošku z jiného úhlu, ale vlastně s úplně stejným cílem, a řekli jsme si, že bychom hrozně chtěli vidět, jak ty metody fungují dohromady.
2: Přesně tady tím spojením, to je ta hlavní inovace?
3: Je to tak, to spojení plazmatu s fotokatalýzou na to čištění vody, to je to, na co jsme se zaměřili, a to je ta esence vlastně pury, když to tak řeknu.
2: Vy máte tedy prototyp, vyhráli jste s ním globální soutěž. Jaké jsou další plány?
3: Samozřejmě nám to dalo obrovskou příležitost, ať už co se týče viditelnosti toho projektu, tak už těch financí, to znamená, ten projekt samozřejmě bude pokračovat a teďka s Aničkou máme spousta schůzek a seancí na téma, jakým směrem se budeme ubírat, jakým způsobem budeme alokovat ten rozpočet, ale já si v tom zároveň hledám i tak trošku roli sám pro sebe, protože já, pokud všechno dopadne dobře, musím zaťukat, tak odcházím do zahraničí. To znamená, že součástí toho projektu nebudu moc být úplně fyzicky, ale hledám si v tom nějakou roli, abych v tom Aničku nenechal samotnou.
2: Tvoje zahraniční plány ještě probereme, ale já bych se chtěla ještě vrátit k tomu možnému využití, protože technologií na čištění vody je obrovské množství. Tak mě by zajímalo, jestli ta vaše má šanci na úspěch, jestli může zvládnout dostatečně velké objemy, jestli bude dostatečně levná, jestli by mohla najít opravdu to praktické využití.
3: Tak samozřejmě to, co všechno říkáš, jsou jako reálné problémy a já v to doufám, ale samozřejmě teďka jsme na začátku a hodně z těch technologií je na začátku, kdy fotokatalýza má ten problém, že je relativně levná, to teda není problém, to je výhoda, ale na druhou stranu není tak efektivní. Studená plazma je třeba velmi efektivní, ale na druhou stranu elektřina je velmi drahá. Právě proto my jsme i ty metody spojovali, protože oni navzájem si velmi pomáhají, ale ta cesta vlastně tomu průmyslovému využití je jako strašně dlouhá ještě.
2: Tak já vám budu moc držet palce.
3: Děkujeme.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Povídám si s 18-letým Tomášem Čermákem, který má na svém kontě obrovské množství úspěchů, a to z mnoha různých oborů. Tomáši, prozraď nám, jak si vybíráš ten projekt, na který se vrhneš?
3: Já vlastně nevím, jestli já si vybírám projekt. Já mám pocit, že tak nějak jako projekt si vybírá mě, protože všechny moje dosavadní výzkumy nějak tak začaly, že jsem si říkal, já se vlastně jako nechci nudit a potřebuju něco, čím bych se jako zabavil, a začal jsem vždycky tak nějak odpočívat něčím, třeba já nevím, stavbou plazmového reaktoru nebo stavbou gamma spektrometru, a vždycky se to tak nějak jako přerodilo nějaký větší projekt. Je to vždycky o tom, že mě nějaký jako problém vlastně začne pálit a říkám si, že bych pro něj hrozně chtěl něco udělat. Ať už je to ta špinavá voda, nebo je to neexistující vědecká komunita středoškoláků, ale vlastně vždycky mě něco tak jako tíží a nemůžu to nechat bejt, no.
2: A můžeš nám dát nějaký příklad, třeba jeden projekt, který tě bavil úplně nejvíc?
3: Tak já musím zmínit svůj první výzkum, což je úplná jako srdcovka. To byla výzkumná expedice, kdy já jsem vlastně navrhoval levný gamma spektrometr, to je přístroj, který, když vlastně ve filmech vidíte, jak se detekuje jako radiace, jo, a teďka to tam pípá, tak to je jeden typ detekce radiace, ale pak existuje takzvaný gamma spektrometr, který dokáže nám říct, co tam v tom vzorku jako svítí, tak je to uran, je to thorium, nebo co to vlastně je. A ty přístroje jsou normálně velmi drahé, ale já jsem navrhoval takovou jeho levnou verzi a právě pak jsem se zabýval i tím, jestli by tahle ta levná verze šla využít k nějaké jako radiační ochraně. A podařilo se mi tehdy s třemi skvělými kolegy uspořádat expedici do Žďárských vrchů. A mám to strašně krásné vzpomínky, vznikly z toho i úžasné výsledky. Musím říct, cesta po Žďárských vrších s uranem v batohu. Myslím si, že to zůstalo v mém srdci a teda asi v kostní dřeni z těch dávek radiace, ale to je jako můj nejoblíbenější projekt.
2: A mám si to představit tak, že si to začínal opravdu stavět třeba doma v pokojíčku?
3: Jo, já vždycky říkám, že to je takový garážový projekt, až na to, že nemáme garáž, takže doma v pokoji. A byl to takový jako mezinárodní gamma spektrometr, kde trubice přiletěla z Francie, audiosystém přiletěl z Austrálie a opravdu jsem to tak jako poskládal a to byl fakt krásný projekt.
2: Co na to říkají rodiče? Ví, čím se bavíš po odpolednech?
3: Tak já si myslím, že vlastně s příchodem tady plazmatu a tomu, že jsem začal i pracovat tady v Praze, se jim výrazně ulevilo, protože doby té nejvášnivější chemie jsou dávno už pryč. To znamená, myslím si, že radiace je vlastně už jako něco, co je víceméně uklidňuje.
2: Tomáši, krom vědeckých projektů máš na svém kontě i projekt Výpisky. Co je za ním?
3: To byla vlastně taková jako iniciativa, vznikla z toho, že jak jsem studoval vlastně na gymnáziu individuálně, tak jsem měl spousta materiálů, výpisků a říkal jsem si, že je škoda, že jako mi ležej v šuplíku v vozovkách. A tak jsem začal budovat tuhletu platformu výpisky.com, která nějakým způsobem ty materiály sdružuje, a je to taky ten odraz toho, že já si myslím, že třeba nejpopulárnější je tam fyzika a chemie, a já si myslím, že to jsou naprosto krásné předměty a snažím se to tam i tak nějak jako přepracovávat. Dneska jsem koukal, teďka mám z toho fakt jako strašnou radost, že 3000 uživatelů, a strašně mě ten projekt dělá radost, to, že to vlastně pomáhá nakonec hlavně denním studentům. Já jsem si myslel, že to bude tak nějak jako pro lidi, kteří studují třeba taky sami, ale nakonec to hlavně pomáhá školám a denním studentům.
2: Povídám si s Tomášem Čermákem, který krom vědeckých projektů je také spoluzakladatelem spolku STEM Hub, který spojuje středoškoláky a středoškolačky se zájmem o vědu. Kolik mladých středoškoláků má zájem o vědu a co by vám třeba pomohlo?
3: Je jich hodně a nejčastěji potřebuju ukázat tu cestu a vlastně vidět, že ta věda je strašně krásná. Že to není jenom ta suchá teorie z učebnice, ale že ta věda je krásná, dá se s ní začít už na střední. A já si to pamatuju, že jako takhle středoškolák aktivní se člověk jako nejvíc vlastně setkává s tím předsudkem. Že to vlastně jako nejde a že na to nemáte schopnosti. A to je asi něco, co by nám nejvíc pomohlo bojovat s tímhletím, a to pak pomáhá i podpoře těch institucí. K tomu, aby vás někdo podpořil, tak musí věřit, že to zvládnete. Mladí lidi jsou vlastně strašně podceňovaní. A ty středoškoláci obzvlášť.
2: Čím to je, že vás podceňují? To jsou ty nejčastější reakce, se kterými se setkáváte od dospělých?
3: Tak ono to dává svým způsobem smysl, ať už se bavíme o vědě nebo nějakým jako aktivismu, jiných aktivitách. Středoškolák není takovým jako běžným partnerem třeba ve výzkumu. Že? Je to takový student, který ještě bude pokračovat na univerzitu a má před sebou spousta let studia, ale máme tady vlastně spousta aktivních lidí, kteří se chtějí už jako zapojit a často mají ty schopnosti, které jsou univerzální třeba, jo, anebo se doučej, mají tu touhu, mají ten drive, chtějí dopředu. A často se člověk setká s odmítnutím. Jako nejčastější odpověď, kterou vlastně dostanete, je ne, nebo nic. Ale pak jsou opravdu odvážní lidé, jako třeba můj pan docent, který do toho se mnou šel, a různí odborníci, kteří šli k těm mým projektům, tak který mají tu odvahu do toho jít, ale nejčastější odpověď, se kterou se setkáte, je ne, nebo nic.
2: O tobě se ve všech titulcích mluví jako o talentovaném středoškolákovi. Jak často slýcháš ne?
3: Dřív to bylo určitě častěji, ale já si myslím, že vlastně to, co dělám, ani tak jako není o talentu, je to spíš o tom, jako nějakým způsobem jít dopředu, a že mě to strašně baví. A jsem takový jako řešič problémů, mě prostě baví řešit ty problémy, ať už jsou to na nějaký společenský úrovni nebo na ty vědecký. Ale s tím ne se stále člověk jako setkává. Je to vždycky 10x ne na ten jeden velký úspěch.
2: Máš představu, kolik vás ve spolku je?
3: Momentálně už je nás přes 350.
2: Hádám, že jste napříč celou Českou
3: republikou.
2: Napříč
3: celou republikou, protože právě jedním z mých cílů, jakožto rodilého hradečáka, bylo i pomoc tomu, aby věda byla dostupná vlastně studentům napříč regiony. Když si to tak vezmeš, tak všechno se děje v Praze. A tohle je někdy velký problém, a proto i já jsem ve STEM Hubu hodně tlačil na to, abychom pořádali hodně i akcí online a i pro ty studenty z regionu.
2: Co to přesně znamená, že se spojujete? Potkáváte se na nějakých online kolech? Jak se spojujete?
3: My vlastně dneska máme spousta různých aktivit, kdy je to komunita, to znamená, že se snažíme ty lidi propojovat, snažíme se je propojovat jak napříč, tak hlavně třeba se staršíma studentama, který už prošli nějakým výzkumem, už mají za sebou nějakou práci, a zároveň pro ně pořádáme workshopy, přednášky. Teďka jsme měli ale i takový jako neformální akce, teďka jsme měli takový odpočinkový pub quiz. Takže jak formální, tak neformální akce online i offline.
2: Hodně se mluví o tom, že třeba věda tolik neláká ženy, tak kolik máte holek ve STEM Hubu?
3: Já bych řekl, že dokonce snad i polovinu. Já jsem právě na tohle hrozně pyšnej, že jdou i holky do vědy, a teďka jsme propagovali jedno stipendium, ale máš pravdu, to je velký problém. Ono obecně lidí do vědy jde málo a holek ještě míň, a to je něco, na co se tak jako snažíme zaměřit, že tohle prostě je cesta.
2: Daří se vám lákat i ty nové lidi a ukazovat jim, že věda může být cool? Nebo je to spíš tak, že už máte nadšence, který se k vám přidá a využívá síly komunity? Nebo máte i ten motivační prvek?
3: Naopak se soustředíme na ty nový. Protože vlastně ty starý v fozovkách, když to tak řeknu, tak ty známe. My se víceméně potkáváme na stejných akcích, ale já vždycky říkám, že to síto by mělo být na té středoškolské úrovni, co nejširší, aby co nejvíc těch lidí si to mohlo zkusit, ošahat a zjistit třeba, že to je nebo není pro ně. Vlastně vidět to, jak to vypadá. A právě my se soustředíme na ty, který třeba to jenom zajímá, který jim to přijde třeba zajímavý, věda, technika, inženýrství, matematika, že to třeba láká, chtějí to jenom vidět, jak to vypadá.
2: A dokážeš nějak shrnout, co nejlépe funguje, jak se ukazuje krása vědy?
3: Vidět to, ošahat si to a vlastně zkusit si to. A vlastně i tak jako povzbudit tu svoji dětskou zvědavost, jo? Toho, že ta věda je hodně o tom právě jako nezabítý v sobě. Ptát se furt na to proč. Proč tohle a proč ten výkon stoupá s přítomností vody, ale jsou to furt malý proč, který jsou součástí toho každého výzkumu, a to je na tom to krásný. Takže vidět to.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Dnes je mým hostem čerstvý maturant, který od září míří za studiem medicínského inženýrství na prestižní Imperial College v London. Proč právě tam?
3: Protože pro ten můj cíl, což je nějakým způsobem propojovat vědu, a konkrétně já se zaměřuju na fyziku, ale mám rád právě i to mezioborový, to je trošku cítit z toho výzkumu, že on je takový jako trošku biologie, trošku chemie, vlastně propojit ty obory trošičku a zároveň se podívat i do té soukromé sféry, do biznesu, do managementu, vlastně do podnikání, a proto je prostě Imperial naprostá špička.
2: Jaký je ten projekt, kterému by se chtěl věnovat? Máš už nějaký konkrétní cíl, proč jedeš právě do Londýna?
3: Já si teďka nechávám fakt jako otevřenou hlavu, protože teďka se snažím tak nějak jako uzavírat ty svoje projekty, předávat je dál, protože chci, aby pokračovaly výpisky, STEM Hub, ale chci i nacítit tu univerzitu a teďka právě si hledám i tady v Česku nějaké hnízdo, nějaký projekt, ke kterému bych se vlastně vracel.
2: A když bys měl ještě jednou vysvětlit, proč právě je důležitý ten Imperial, že takovouhle školu v Česku nemáme, tak co jsou ty hlavní rozdíly?
3: Ten hlavní rozdíl je, protože ono od určitý úrovně ta výuka na těch prvních top 25 univerzitách na světě už je stejná. V určitý moment lépe se to už nenaučíte. Rozdíl je v tom, jaký příležitosti ta univerzita nabízí svým studentům, a v čem je vlastně jako rozvíjí, v čem je podporuje, aby šli dál a v tom, že si vymyslíte tohle a oni vás v tom podpoří. Imperial je známý tím, že jsou prostě obrovská líheň startupů, takže vy přijdete a oni mají obrovskou úspěšnost v tomhle, že oni to jako podpoří a prostě budou vás v tom jako podporovat.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Doplň prosím, věda je?
3: Odpověď na všechny proč našeho vesmíru.
2: Jaká je tvá první vzpomínka, která nějak souvisí s vědou?
3: Ty jo, to budou asi takový ty super encyklopedie, takový ty jako, jak co funguje, to mě strašně bavilo.
2: Kdybys nemohl být vědcem, tak?
3: Budu soudním lékařem, 100%.
2: Zajímavý. V restauraci si objednáš spíše perlivou nebo neperlivou vodu?
3: Vždycky perlivou vodu. Ze mě si kamarádi dělají srandu, že já si perlivou vodu objednám vždycky, pro mě to je prostě úplně sváteční nápoj, takže bez ohledu na příležitost já perlivou vodu.
2: Tak z tohohle mám velkou radost, protože to jsem vůbec o tobě netušila. Pro plánování používáš tušku a papír nebo elektronické alternativy?
3: Asi takový mix tabulek a papíru a přepisování z papíru do tabulek.
0: Žárovky.
2: Naproti mě tu dnes sedí Tomáš Čermák, který uspěl s inovativním projektem na čištění vody. Je to usměvavý a komunikativní mladík, který organizuje a řídí týmy a svým příběhem boří všechny stereotypní představy o autismu. Jak se to stalo?
3: Tak protože ten největší mýtus o autismu je, že to je nějaká statická věc, že to je vlastně na pořád, ale autisti se umí obrovsky posunout. Proto vlastně chodím a snažím se nějakým způsobem o tom šířit povědomí, protože to je myslet si, že autista vypadá nějak v 6 letech, nějak ve 12, nějak v 18 a že to stále bude stejný, je stejný jako myslet si, že někdo neumí kreslit, tak nebude umět kreslit ani za rok, ani za dva. Autisti prostě méně chápou emoce, ale to se dá naučit, dá se to natrénovat a dokážu se obrovsky posunout a je to vlastně až jako někdy neuvěřitelný.
2: Dokážeš nějak stručně shrnout, jak ti to dneska možná pomáhá ve tvém životě?
3: Jo, to máš vlastně možná dobrý bod, že já si myslím, že dneska už převažují snad i ty výhody a to je, že třeba mě to pomáhá, jak zmiňoval to řízení týmu, že díky tomu, jak to pro mě třeba nebylo na začátku tak přirozený, tak se snažím vždycky jako podívat se na to očima toho člověka a vždycky z různých perspektiv. Z perspektiv jako toho týmu jako celku, mě jako člověka, který se to snaží někam jako dohnat a pak z pohledu toho člověka. Jo? A nebo vlastně i dívat se na ty problémy třeba v té vědě, prostě z trošku jiných úhlů a trošku za jiný rohy.
2: Jak jsi dokázal naučit vnímat emoce? Máš nějaké tipy?
3: Pozorováním. Tím, co jak pozoruju, tak jako svět kolem sebe, já vždycky říkám, že mě fascinuje úplně neuvěřitelně, tak vlastně tímhle tím pozorováním, co vlastně ty lidi potřebujou, když se cítějí takhle a jak vlastně já jim můžu třeba pomoct.
2: Taky jsi byl oceněn za tu popularizaci o autismu, tak dokážeš shrnout nějaké hlavní tipy, co dělat nebo možná nedělat, protože o autismu panuje opravdu mnoho mýtů, hlavně v tom vědeckém světě se pořád říká, že ten vědec to je ale autista. Tak jestli nám můžeš trošku poradit, jak k tomu přistupovat?
3: Tak k tipům bych první řekl, že já se strašně bojím těch panských rad, protože máme tady odborníky a vlastně spousta lidí, kteří dokážou pomoct, takže to bych se asi úplně netroufnul. Ale co se týče, jak jsi říkala, právě nějakých těch jako největších mýtů, tak jeden z těch největších mýtů je, že prostě autista je asociální, jo? Že to jako nikdy nebude pracovat s lidma, to vůbec není pravda. Nebo že vlastně se nehodí na jakoukoliv jinou práci, než být zalezlý někde v kanceláři, to taky jako není pravda. Právě to jiný zapojení toho mozku může být vlastně strašně takový jako dynamický, takový strašně zajímavý a často to vede i k takový jako nečekaný kreativitě a dynamice v různých týmech a v různých organizacích.
2: Ty jsi zmínil, že autismus je proces. Mohl bys trošku shrnout ten tvůj příběh?
3: Tak já vlastně, když jsem začal, tak já jsem si zažil takový poměrně krizový období v 11 letech. Jsem na tom ani jako zdravotně nebyl dobře a těch 11 bys mě vůbec jako nepoznala. Já jsem byl velmi asociální, introvertní. Vůbec jsem nechápal jako emoce, ani nějak jako moc ten svět kolem sebe. A on tak nějak nechápal mě. Ale dneska mě strašně vlastně baví řízení lidí, práce s lidma, práce v těch týmech a třeba i popularizovat tu vědu a mluvit o tom. Takže v tom je ten proces. A to není ze dne na den, to není, že jsem se jeden den probudil a bylo to takhle. To prostě je spousta právě toho pozorování nebo nějaké učení se práce sám se sebou. Jo, vlastně vyrovnání se s tím. Tak dlouhý proces.
2: A hádám, že to je nikdy nekončící proces.
3: Nikdy nekončící proces, protože jsou stále věci, které nějakým způsobem třeba vím, že musím víc dávat pozor. Třeba jsem byl v londýnském metru, tak to bylo takové poměrně zátěžové, ale jinak cítím, že se to posouvá, že dneska prostě jsem schopen mluvit před obrovským množstvím lidí a vůbec vlastně to hrozně baví. A to je něco, co před třeba 3 lety bych vůbec nezvládnul.
2: A je to na tobě vidět. Do studia Českého rozhlasu Dvojka jsem si dnes pozvala Tomáše Čermáka. Tomáši, já o tobě vím, že máš velmi netradiční zálibu a to je háčkování a vyšívání. Jak jsi se k tomu dostal?
3: Tak já jsem se vlastně k tomu dostal, jak jsem mluvil o tom, že ty moje projekty vznikly z nějaké jako neposednosti, tak v určitý moment jsem začal být už jako poměrně vyčerpaný z nich. Takže jsem si říkal, je potřeba něco, z čeho ten projekt neudělám. Takže jsem vlastně začal první drhat, pak jsem pokračoval s háčkováním a skončil jsem i u toho paličkování a vyšívání. A ono to je takový čistidlo hlavy. Takže jsem se k tomu dostal vlastně skrz tu svoji jako neposednost a furt potřebu něco řešit a dělat.
2: Ale já vím, že tam jsi uháčkoval bakterii E. coli, takže přeci jenom tam nějaký vědecký propojení je.
3: Lehký protnutí tam bylo a já doufám, že nebude příliš jako intenzivní. Ale je pravda, že to je vlastně model E. coli 1:250 000 a to je fakt jako velký lákadlo. Na tom já často vysvětluju ten výzkum, protože vlastně přilákáš i ty lidi, kteří nejsou si v tom tak jistý a řeknou, je, co to tady máte? A já je čapnu a začnu jim vysvětlovat prostě studený plazma.
2: Máš na to čas i teď se všemi těmi dalšími projekty. Co aktuálně háčkuješ?
3: Já právě teďka s maturitou jsem to trošku omezil, ale vlastně jsem se teďka hlavně paličkoval. A upaličkoval jsem si límec na jednu košili, takže to bude na jeden taký speciální gala večer.
2: Tak to se moc těším, až uvidím. Mě by ještě ale zajímalo, co tě zaujalo na háčkovacím stroji.
3: To, že neexistuje, jo, to máš pravdu. Teď jsi mě připomněla, že můj prvotní impuls k tomu začít háčkovat bylo, že jsem četl jednu takovou technickou studii, myslím, že to byla, proč je nemožný, nebo proč je vůbec ekonomicky nemožný háčkovací stroj. A já jsem říkal, no tak když na to není přístroj, tak to se to musíme učit, že jo. To je jasný.
2: A není s tvým přístupem velká naděje, že ten paličkovací stroj do pár let budeme mít, že to vymyslíš?
3: Až se začnu nudit, tak určitě. Proto se snažím se nenudit.
2: Říká můj dnešní host Tomáš Čermák. Moc děkuji za to, že se za námi přijel.
3: Děkuji za pozvání, děkuji za krásný rozhovor.
2: Mé jméno je Pavla Hubálková a já se budu těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Praha 107,1 FM. Rádio.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Skrytý kontakt a jasný motiv. Zadavatel vraždy Kuciaka uniká trestu. Hlavním podezřelým je dál podnikatel Kočner. Co na něj policie má? Vracíme se k případu, který šokoval Slovensko. Přinášíme závěrečný díl četby o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dnes je pátek 7. srpna.
1: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 5. Časť 1. Deň po.
0: Byl čtvrtek 22. února roku 2018. Krátce po 5. ráno, tedy asi 12 hodin po dvojnásobné úkladné vraždě ve Velké Mači. To ale ještě skoro nikdo netušil. Podnikatel Marián Kočner byl jako obvykle vzhůru. Psal kamarádce Aleně Žužové přes šifrovanou aplikaci a snažil se rozproudit další z nekonečných konverzací. Za pár hodin ho čekalo jednání v kauze sfalšovaných směnek u soudu v bratislavské Petržalce. Jeho zpřízněná duše z Komárna obvykle vstávala později a teprve pak odepisovala na zprávy. Toho rána ale klidný spánek nepřicházel v úvahu. Zprostředkovatel vraždy Jána a Martiny, Zoltán Andruško, tvrdí, že už večer předtím poslal Žužové šifrovanou zprávu o vraždě novináře. Měl napsat: mám defekt. U Žužové v mobilu se tahle zpráva sice nikdy nenašla, ale pořídila si mezitím nový telefon a obsah toho starého byl pečlivě vymazaný. Andruško pak vyrazil ze svého domu v Chotíně do Komárna, což potvrdila i data z jeho mobilu. Tvrdí, že jel za Žužovou. Ještě předtím, než dorazil, si tmavovláska psala s Kočnerem. Přesně v 7 hodin a 26 minut mu poslala zprávu. A je to v p***či. Kočner za pár vteřin reagoval zjevně v náznacích. Co? Roztál sníh? Žužová odpověděla zdánlivě nesouvisejícím způsobem. Jeden už opravdu vypadl. A doplnila to emotikonem osoby s rukou na tváři. Za zmínku stojí, že den předtím ti dva vtipkovali o snech o vypadávání zubů a psali si, že podle výkladu snů to symbolizovalo smrt.
1: Časť druhá. Dní ticha.
0: Ani 2 dny po vraždě novináře se o ní v novinách žádné zprávy neobjevily. Pro pachatele to byl ideální stav. Čím později se čin provalí, tím výhodnější to pro ně bude. Horká stopa vychladne. Zpráva o smrti Jána Kuciaka se neobjevila ani 3. den, tedy v sobotu 24. února. Žužovou před 8. hodinou ráno napadlo zjišťovat, jaké je oblíbené číslo jejího AV, což byl Kočnerův oblíbený pozdrav. 13 nebo 21, odsekl podnikatel suše přes šifrovací aplikaci Trima. Fakt ti nosí štěstí, i nechtěně, komentovala jeho volbu milovnice numerologie a doplnila to zubícím se smajlíkem. Tak nevím, jestli i nechtěně, váhal Kočner. Byl stručný, tvrdil, že je lyžovat. Ale nechtěně ho máš sám od sebe každý den, ne? Poznamenala Žužová. Jakoby naznačovala, že s každým dalším dnem má Kočner ještě větší štěstí. V sobotu odpoledne se dvojice ještě domluvila, že se kolem 7. zase shledá. Ten večer si už dál ale nepsali. Právě 21. února, což tedy mělo být pro Kočnera symbolicky šťastné datum, zavraždil střelec novináře. A ještě 3. den poté se o tom vůbec nemluvilo. Existovala jen 2 možná vysvětlení. Buď Miroslav Marček, který se později k vraždě přiznal, obelhal svého parťáka i zprostředkovatele a nikoho nezastřelil, nebo mrtví snoubenci leželi v domě ve Velké Mači a zatím nikomu nechyběli. V neděli to byly už 4 dny od vraždy, o které se v médiích stále neobjevila žádná zmínka. Kočner už několikátý den po sobě opakoval stejný scénář. Údajně odjížděl každý den lyžovat mimo Bratislavu. Aspoň tak to prezentoval svojí kamarádce z Komárna. Večer si měli zavolat, ale nakonec z toho sešlo. Slovensko se probouzelo do nového pracovního týdne, když Kočner v pondělí 26. února 2018 ráno v 7:22 poslal svojí kamarádce bez vysvětlení zprávu, která se skládala z emotikonů, z číslice 50, šipky s anglickým nápisem soon, tedy brzy, a obrázkem záchodu. Žužová její význam přesto pochopila a jakoby se lekla, snažila se zachránit situaci. Kočnerovi napsala: myslíš to, co propadlo? To vyřešíme, už jsem to avizovala. Víš, že jsem šetrná, a přidala emotikon ženy. I k tvým, dodala a doplnila emotikon opice, zakrývající si oči a smajlík s kapkou potu na čele. Zprávy jakoby naznačovaly, že Kočner za něco utratil částku, zkráceně označenou číslem 50, a tyto peníze zcela zbytečně pak skončily spláchnuté někde v záchodě. Kdyby byl objednavatelem vraždy on, což vždy popíral, mohl v té době pořád ještě pochybovat, jestli vrazi nelhali o tom, že čin skutečně spáchali. Mohli to jen předstírat a vzít si slíbenou odměnu 50 000 €. Krátce na to se ale Kočner mohl přesvědčit o opaku. Asi 9:30 začala média chrlit policií potvrzené zprávy o vraždě Jána a Martiny. Hodně z nich přitom zmiňovalo i Kočnera a jeho výhružný telefonát Kuciakovi z 5. září 2017. Kuciak byl mrtvý. Zastřelili i jeho snoubenku Kušnírovou. Vrah nelhal.
1: Časť 3. Sieť dôkazov.
0: Jediným, kdo hned od začátku ukazoval prstem přímo na Kočnera, byl Zoltán Andrůško. Pořád opakoval, že vraždu si u něho objednala Alena a vyřizovala to za Kočnera. I když měl Andrůško pochybnou pověst, policie mu věřila, protože už během prvních 2 dnů po zadržení uvedl příliš mnoho detailů, které by si jen těžko mohl vymyslet a které mohl znát pouze člověk, jenž se na přípravě vraždy podílel. Později to potvrdili výpovědi ostatních lidí a další důkazy. Tak například sledování novináře. Andrůško od začátku vypovídal, že po objednání vraždy mu Žužová v autě před svým domem ukázala

0: že ho někdo musel sledovat, prohlásil Andruško.
1: Část čtvrtá. Nepřijame svědectvá.
0: Mariana Kočnera usvědčovala v očích policie také výpověď utajeného svědka, Petera Tóta, jeho někdejšího kamaráda. Ten popsal, jak Kočner štědře financoval sledování novinářů desítkami tisíc eur. Ale nebyla to jen výpověď tohoto bývalého novináře a někdejšího agenta slovenské informační služby v jedné osobě, ale taky dalších členů komanda, které Kuciaka sledovalo. Přestože prohlásili, že netušili, kdo si monitoring vybraných osob objednal, tak potvrdili, že novináře natáčeli a že za to brali peníze. Konec konců ze sledování novinářů se usvědčil sám Kočner, například ve zprávách, které si psal se svými známými. Letos jsem do novinářů investoval 200 tisíc eur. By se spodral, kdyby si věděl, jak je mám prolustrované. Vím, kdo koho šla, kdo je bůdík, ožrala, tyrán, i s foto a videodokumentací. Chlubil se mafián Kočner Ladislavovi Tichému, bývalému náměstkovi generálního prokurátora přesně 30. listopadu 2017. Tedy v době, kdy už sledování Kuciaka ukončil. Monitoring novinářů a jeho výsledky se staly jedním z klíčových důkazů, které podle policie spojovaly všechny aktéry podezřelé z vraždy Jána a Martiny. Kočner si objednal a zaplatil sledování a fotografie i videa z popisky, pořízené během něj, byly nalezeny na flešce v trezoru v domě, kde bydlel. K materiálům se dostala Alena Žužová, a to pod záminkou, že budou sloužit k přípravě pořadu Na pranýři, ve kterém chtěl Kočner diskreditovat novináře. Fotky a popisy s adresou Jána Kuciaka předala Žužová Zoltánu Andrůškovi. A potom měli fotky s adresou a popisy vidět samotní vykonavatelé vraždy, Marček a Sabo. Když vyšetřovatelé Kočnera obvinili, v usnesení zmínili taky jeho podivné telefonáty z vězení. Protože se hovory z vazby, s výjimkou těch s advokáty, nahrávají, získal vyšetřovací tým zvukové záznamy i přepisy. Policie zaregistrovala podezřelé chování Kočnera ve vazbě po zadržení Andruška a spol. Potom, co Národní kriminální agentura provedla v říjnu 2018 prohlídky v Kočnerových domech a zajistila množství důkazů, volal podnikatel svojí ex-manželce Karolíně. Vyšetřovatel Petr Juhás, šéf policejního týmu Kuciak, to v usnesení o obvinění shrnul takto. Kočner zjišťoval, jaké věci policie zajistila. Následně telefonicky kontaktoval Miriam Hatinovou, svoji milenku, které se v narážkách ptal na konkrétní popis něčeho, co měla mít i ona, hlavně na barvu. Z kontextu je zřejmé, že zjišťoval, jestli policie zajistila právě USBčka, na kterých byly záznamy a informace ze sledování novinářů, a to hlavně Jána Kuciaka. Tato skutečnost svědčí o tom, že si uvědomoval, že zajištěním těchto důkazů v probíhajícím trestním řízení může být s touto vraždou spojován. Zaznamenal Petr Juhás v březnu roku 2019.
1: Část pátá. Diskrétní kamaráti.
0: Podezření vzbuzovalo i přátelství mezi Kočnerem a Žužovou. Neprezentovali ho veřejně, občas působili, jakoby to tajili. Setkávali se nejčastěji v golfovém areálu v Báči, nedaleko Bratislavy, který je dost velký na nenápadné schůzky dvou lidí. Návštěvy v luxusních autech tam nevzbuzovaly žádnou pozornost. Policie o tom ve svém usnesení napsala. Hlavním důvodem, proč tento kontakt nebyl veřejný, je to, že Marián Kočner využíval schopnosti Aleny Žužové k získávání materiálů na vlivné osoby, kterými by je mohl v budoucnu diskreditovat. Jednalo se hlavně o materiály týkající se intimní komunikace mezi těmito osobami a Alenou Žužovou, intimní fotografie těchto osob a podobně. Na základě těchto zjištění je zřejmé, že tyto činnosti měly pro Mariana Kočnera velký význam, protože díky tomu, že disponoval takovými kompromitujícími materiály na vlivné osobnosti slovenské politiky, prokuratury, soudnictví a policie, mohl mít pocit, že mu nehrozí trestní stíhání za jeho trestnou činnost, případně trestnou činnost osob z jeho okolí, uvedli policisté. Vyšetřovatelé z Kuciakova týmu

0: Byli přesvědčeni, že Kočnerův vztah se Žužovou je velmi hluboký a maximálně diskrétní. Osobně ji neznali ani Kočnerovi blízcí přátelé. Bez mobilních telefonů Mariana Kočnera, a tedy i bez zachycené komunikace, by intenzitu jejich vztahu se Žužovou nikdy neodhalili.
1: Časť 6. Od vyhrážok cez lustráciu až k sledovaniu.
0: Policie v obvinění Kočnera z objednání vraždy připomněla jeho výhružný telefonát z 5. září 2017, kdy Kuciakovi popisoval, jak se bude věnovat jemu, jeho rodině a bude na něho hledat špínu. Kuciakovi řekl, že přestane psát. To se taky nakonec stalo, ale ne proto, že by na novináře našel cokoliv kompromitujícího. Pár měsíců po Kočnerově telefonátu popravil vrah Jána Kuciaka v jeho vlastním domě výstřelem do srdce. A existují i další časové souvislosti, které bijí do očí. Pouhý den po agresivním telefonátu zadal tehdejší ředitel odboru podpory řízení Národní kriminální agentury Pavol Vorobjov svému kolegovi požadavek na vytvoření vztahového diagramu, tedy takzvaného pavouka osoby Jána Kuciaka. Svému kolegovi Michalu Zubčákovi řekl, že jde o novináře ze serveru Aktuality.sk, ačkoliv jemu to jméno nic neříkalo. Zubčák slíbil, že úkol vyřídí hned druhý den. Zprávy o tom se našly ve Vorobjovově mobilu. Přesně 7. září 2017 už systém zaznamenal prověrku Jána Kuciaka, ale v jeho adrese chybělo číslo domu. Vorobjov dostal vytištěný diagram o Jánu Kuciakovi až 25. září 2017. Sám pak ještě z vlastní iniciativy lustroval novináře v systému registru obyvatel. V něm už našel přesnou adresu a zjistil, že Kuciakův dům ve Velké Mači má číslo popisné 558. Následně po kontrole jsem tento vztahový diagram předal prezidentovi policejního sboru. Vypověděl později Vorobjov před vyšetřovateli. Ale po necelém půl roce tuto část upravil a policejního prezidenta Tibora Gašpara z příběhu o lustraci vynechal. Vorobjov k tomu při výslechu řekl, v předchozí výpovědi jsem uvedl, že to byl požadavek pana Gašpara, ale s odstupem času musím říct, že se jednalo o domněnku z mého pohledu, jelikož si přesně nevzpomínám, odkud ten požadavek přišel. Tibor Gašpar je vzdáleným příbuzným oligarchy Norberta Bödera. Oba pocházejí z Nitry. Böderovo jméno v souvislosti s lustracemi zmínil svědek Peter Tóth. Podle jeho výpovědi je pro Kočnera scháněl právě tento nitranský oligarcha s vlivem na policii. Kočner si s Böderem domluvil schůzku na 3. října 2017, což potvrzuje zpráva z jejich komunikace. Restaurace Liviano, když vejdeš, tak nalevo za paravánem, navigoval Kočner Bödera v daný den dopoledne. O čem se ti dva bavili, nikdo kromě nich s jistotou neví. Ale už v 15.17 Kočner poslal zprávu Petrovi Tóthovi. Ján Kuciak, Velká Mača, 558, Galanta. Sledovací komando zřejmě nestrácelo čas. Na Kuciaka se zaměřilo hned o den později. Zaznamenalo, co dělá a sepsalo první monitorovací zprávu.
1: Časť 7. Motiv. Ohrozenie biznisu.
0: Vyšetřovatel Peter Juhás a jeho kolegové museli v obvinění objasnit, jestli mohl mít Kočner důvod objednat si vraždu novináře a jaký ten důvod byl. Analyzovali všechny Kuciakovy články v médiích, hlavně ty, které se jakýmkoliv způsobem týkaly právě Kočnera. Kuciak ho poprvé zmínil v textu na portálu Aktuality.sk v lednu 2016, když psal o majitelích bytů v luxusní rezidenci Bonaparte v Bratislavě a o jejich vazbách na politiky ze strany Směr. V komplexu totiž bydlel i premiér Robert Fico, který si pronajímal byt od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Další byt tam vlastnila Kočnerova firma. V roce 2016 upozornilo několik novinářů, včetně Jána Kuciaka, že developerská firma stojící za projektem Bonaparte mění majitele a s rukou Bašternáka se postupně dostala až k maďarskému občanovi jménem Jozef Pál Mészáros. Nikdo tehdy netušil, že tohoto bílého koně dohodil právě Zoltán Andrúško. Údajně ho o to požádala Žužová a šlo o službičku pro Kočnera. První velkou kauzu s Kočnerem v hlavní roli zveřejnil Ján Kuciak v lednu 2017. Jednalo se o případ nepřátelského převzetí společnosti Technopol. Novinář zjistil, že majetek firmy v hodnotě 20 milionů eur přešel za podezřelých okolností na lidi z Kočnerova okolí. Případ podrobně rozebral a poukázal na to, jakou roli v kauze sehrály soudy a katastr nemovitostí. Dalším citlivým tématem byla kauza hotelů v horském středisku Donovaly. Nejdřív prověřovala podivné převody nemovitostí policie. Ta nic nezákonného nezjistila. Ján Kuciak ale v červnu 2017 vyvrátil argumenty, kterými vyšetřovatel zdůvodnil zastavení stíhání, a do hry vstoupila prokuratura. Ta nařídila změnit vyšetřovatele a Kočnera obvinit. Vyšetřování kauzy Donovaly se později spojilo s případem golfového areálu v Báči, ke kterému se Kočner dostal podezřelým způsobem. V červnu 2023 na něho státní zástupce ze speciální prokuratury podal v obou těchto případech obžalobu. V kauze Donovaly měla státu vzniknout škoda ve výši 8 milionů eur za nadměrné odpočty DPH. A v případě golfového areálu čelil Kočner obvinění z poškození věřitele se škodou 3 milionů eur. Kromě jiných článků napsal Kuciak také podrobnou analýzu případu směnek televize Markýza v hodnotě desítek milionů eur. Doteď je to jediná významná kauza, za kterou byl Kočner pravomocně odsouzen. Vyměřili mu 19 let vězení a peněžitý trest 10 000 eur. Zavražděný novinář psal taky o sporu mezi Kočnerovou firmou a lékárenskou společností Unifarma, ve kterém Kočner požadoval náhradu fiktivního ušlého zisku v hodnotě 45 milionů eur. Poté, co investigativní novinář na tento podivný spor upozornil, košický soud nakonec změnil názor a případ v létě 2018 dopadl v Kočnerův neprospěch. Žádných 45 milionů nevysoudil. Definitivní verdikt si už ale Kočner osobně nevyslechl. V té době byl ve vazbě kvůli kauze falšovaných směnek. Policisté analyzovali více než 160 Kuciakových článků a našli minimálně 26, ve kterých novinář upozorňoval na Mariana Kočnera. Poslední text před vraždou Ján publikoval 9. února 2018. Jeho spoluautorem byl kolega z redakce Martin Turček a měl titulek Další podivné převody kolem Kočnera. Soud chce vymazat firmu s dluhem 10 milionů. Dvojice novinářů v textu odhalila další podivné prodeje bytů v komplexu Five Star Residence v Bratislavě. Vyšetřovatel Juhás k tomu napsal. Z těchto článků vyplývá, že Ján Kuciak přinášel jako investigativní novinář nová témata týkající se trestné činnosti Mariana Kočnera, o kterých se začalo veřejně diskutovat. A ve většině případů se tyto kauzy staly předmětem policejního vyšetřování. Na tyto články a témata reagoval i Marian Kočner, a to svoláváním tiskových konferencí, na kterých musel veřejně reagovat i na argumentaci Jána Kuciaka. Tyto články mají jeden společný jmenovatel, a to, že ohrožovali Mariana Kočnera v rovině trestněprávní, v rovině bezstarostného podnikání a v neposlední řadě mu tato témata kazila jméno, což se neslučovalo s tím, že zakládal nový politický subjekt s názvem Cíl, se kterým chtěl vstoupit do politiky. To napsal vyšetřovatel Juhás v odůvodnění obvinění Kočnera ze dne 8. března 2019.
1: Časť 8. Verzie ubúdali, jedna nevypadla.
0: Vyšetřovací tým Kuciak postupně zredukoval přibližně 80 vyšetřovacích verzí motivu vraždy na 30. Na tomto seznamu figurovalo od samého začátku i jméno Mariana Kočnera. A nevypadlo z něj ani po vyškrtnutí desítek možných motivů. Po zadržení skupinky podezřelých na jihu Slovenska, kdy přišlo okamžité přiznání Zoltána Andruška, se Kočner stal podezřelým číslo jedna z objednávky likvidace novináře. Vyšetřovatel podložil svoje trestní stíhání několika zjištěními. Zaměřil se na to, co Kočner dělal před vraždou a po ní. Měl k dispozici důkazy o jeho vztahu s Alenou Žužovou a jejich šifrované konverzaci, která byla plná symbolů a náznaků. Měl k dispozici informace o sledování novinářů Kočnerovým komandem. Policisté viděli i jasný motiv, který podle nich Kočner k likvidaci novináře měl. Ján Kuciak popisoval ekonomické aktivity Mariana Kočnera, při kterých balancoval na hranici zákona, případně ji překročil. Novinář poukazoval na jeho kontakty a nedotknutelnost. Tím ho ohrožoval a znepříjemňoval mu fungování podezřelého biznisu. V neposlední řadě kazil Kočnerovi jméno, což podnikateli vůbec nezapadalo do jeho plánu rozjet politickou kariéru se stranou Cíl. Policii se ale nikdy nepodařilo najít přímý důkaz, že si Kočner Kuciakovu vraždu objednal. Nikdy o tom nikomu napřímo a otevřeně nenapsal žádnou zprávu, na kterou by policisté narazili v jakékoliv aplikaci v jeho telefonu. Objednávka nájemné vraždy se objasňuje velmi těžko. To vědí policisté po celém světě. Zadavatel takového zločinu nevystavuje oficiální objednávku nebo dokonce fakturu a platbu za její vykonání neposílá ze svého účtu. Vyšetřovací orgány i v tomto případě nájemné vraždy Jána a Martiny tak museli celou mozaiku skládat z nepřímých důkazů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uzavřeli letošní letní četbu z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kel Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže jsou pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Pokud by vás celý příběh zajímal do detailu, protože my jsme přinesli jenom jeho část, tak si určitě pořiďte Laurinu knihu. Já jen tradičně připomínám, že ty události, které jsou v ní popsané a o kterých my jsme mluvili, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Kauza Kuciak zatím nemá za sebou definitivní tečku. Miroslav Marček a Tomáš Sabo sice dostali od soudu 25-letý trest a Zoltán Andruško 15 let natvrdo. Nicméně v roce 2026 začal obnovený proces s Alenou Žužovou a Mariánem Kočnerem. Oba dva si už odpykávají tresty za jiné trestné činy. Zprostředkování a objednání vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nadále odmítají. Za skutky popsané v obžalobě jim hrozí doživotí. A je to příběh, kterému se stoprocentně budeme ve Vinohradské 12 ještě věnovat. Naslyšenou v pondělí.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.
1: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: Kilometry Jiřího Ješka, pravidelný pořad na radiožurnálu Sport o cyklistice, oběhání s námi ve studiu Jiří Ježek. Jirko, vítáme tě, přeju krásný pátek.
5: Krásný den, těšil jsem se.
4: My taky, se mnou taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
6: Kompletní složení, hezký den.
4: Je to ta kompletní složení. Krásný poslech vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Tak Jirko, ty hodně sportuješ teď po Tour de France, to máš trošku náročné a navíc se vracíš k běhání, tak jak ti to aktuálně jde a jak náročné je to i pro tebe?
5: To jsi mi udělal schválně.
4: Je to
5: ne,
4: tak?
5: Ne, nejde mi to, je to strašný. Já jsem nevěřil, že po 6 týdnech, vlastně, kdy jsem jenom jezdil na kole, a to ještě málo na té Tour de France, jenom opravdu ráno na tu hodinku, tak že z toho běhání takhle člověk vypadne. To je jako, mně přijde, že se učím běhat od začátku. Za prvé mi to nejde jako fyzicky, protože ten pohyb prostě tělo úplně zapomnělo. Koordinace, taková ta lehkost, úplně to vymizelo, tak prosím, prosím, vraťte mi to zpátky.
4: Máš na to týden, viď?
5: No, mám na to týden, protože za týden běžím takovou obdobu Vltava Runu na Slovensku, jmenuje se to Od Tatier k Dunaju, už to běžíme po druhé s týmem Otobok, což je firma, která vyrábí protézy, a běžíme to z lidmi, kteří mají podobný handicap jako já. Polovina toho týmu jsou lidé s protézou a polovina jsou mechanici té firmy, kdyby se nám náhodou něco stalo. Což jsem třeba ocenil včera, protože já jsem byl včera běhat a v půlce toho běhu se mi normálně rozšroubovala protéza. Úplně se mi povolili. No, povolili se ty nějaký stavěcí šrouby, které tam jsou. Takže jsem volal Soně, ať ještě než pojede nakoupit, ať to veme k lesu a ať mi přiveze imbusy. Takže jsem tam na židličce u lesa na takovém odpočívadle se šrouboval protézu, poděkoval jsem Soně a běžel jsem dál. I to se stane. Já si pamatuju, že třeba Loufanánek Hagen mi vždycky říkal, že kamkoliv jde, tak nosí v ledvince čtyřku imbus, protože to je takový univerzální klíč na tu protézu, protože skoro všechny ty šrouby jsou se čtyřkou imbusem. Takže i tohle to jako patří k tomu, když někdo přijde o ruku nebo o nohu. No.
6: A kolik tam celkem běžíš, protože to také bude asi na úseky?
5: Je to na úseky, je to něco jako ten Vltava Run i vzdálenosti, je to nějakých 350 kilometrů a ty týmy jsou, mám pocit, 10členné, takže to vyjde tak na nějakých, já nevím, 30-40 kilometrů podle toho, kolikrát poběžím.
4: Takže když se na kolo vyráží spod sedlovou brašničkou, tak se nemáme divit, když při běhu uvidíme Jiřího Ježka s ledvinkou, jo? Nebo něco podobného plánuješ sebou vozit.
5: Ne, mně se to stalo snad poprvé v životě, takže podle mě to bylo tím, že ta protéza byla teďko 6 týdnů zanedbávaná, tak možná se rozšroubovala vsteky, že jsem ji nepoužíval. Ale je tam fajn, že tam máme právě ty techniky z té firmy, kteří vlastně sportují, tak máme takovou jako zase team building, podobný tomu, co jsem jel minulý týden na kolech, ten Handy Cyclomaraton, to jsme zase jeli s tím týmem We Love Cycling, takže tyhle ty akce, tyhle ty štafetové, já nevím, běhy, cyklistické akce, je to super v tom, že to je super team building, že ty lidi prostě jsou sobě tak blízko a každá takováhle týmová soutěž v těch individuálních sportech je zajímavější. A za druhý je to hrozně hezký poznávání té krajiny, protože třeba na tom Slovensku běží se z Jasné, z těch Nízkých Tater až vlastně do Bratislavy a člověk vidí vlastně to Slovensko jako z míst, který by normálně třeba nenavštívil, stejně tak jako tu Českou republiku právě na tom Handy Cyclomaratonu, kdy člověk vidí místa, kam by se třeba nevydal na tom kole, a já se tam pak vždycky rád vracím.
4: Že Jiří Ježek tradičně, jak sportuje nebo nesportuje Martin Charvát, mně se doneslo, že si snad neukončil, ale přerušil svoji kariéru.
6: No, tak kariéru, to jsme hodně, hodně nadnesený. Ne, tak já jsem se vrhnul k tomu, že jsem začal přestavovat byt, a když to vezmu jednoduše a vrátíme se rychle ke sportu, tak je to pro někoho, kdo jako dělá naši zaměstnání a zároveň do té doby jezdí na kole a běhá, tak ta práce rukama, kdy asi každý, kdo nás poslouchá, si dokáže představit, že to nejtěžší, co dělá novinář rukama, tak je, že ťuká do klávesnice, jinak jako ta práce rukama je mizivá. Tak když najednou pracuje s bouracím kladivem, tak je to samozřejmě úplně něco jiného pro vrchní polovinu vašeho těla. No, zvládám to jako hodinu denně s tímhletím pracovat, nebo hodinu a půl. A vlastně mě to úplně odbourá. Chápu, že pro někoho, kdo normálně pracuje rukama, tak je to něco, co je jako až k smíchu, ale každý jsme stavěný jinak a já na tohle úplně nejsem. No, takže můj sport šel aktuálně úplně do pozadí.
4: A to je tvůj plán na následující týdny, jestli jsem to dobře pochopil.
6: Týdny, ale potom, co to vybouráš, tak to ještě musíš postavit, že jo? Takže uvidíme.
5: Ale my Češi jsme v tomhle tom jako kutilové, obrovský. My si tohle to právě rádi děláme sami. A mně se to líbí, jak tomu mám jako obdiviv. A za prvé člověk se naučí dost, pokus omyl, metodou většinou.
6: Mě často omyl.
4: Pozor na elektřinu jenom.
5: Ano, ale je to prostě jako, hele, taky je to pohyb. Já jsem předevčírem skládal dřevo celý den a přišlo mi to jako vlastně nejefektivnější posilovna, která může být. Navíc jako voňavá práce. Chápu, že bourat sádrokartony úplně voňavá práce není, ale jako zase děláš na svým a jako počkej jednou, až si budem povídat a budeš mít zase čas jezdit na kole a budeš se vracet do toho nového bytu, tak tohle ta investice časová se vrátí.
4: A Jirko, v tomhle počasí si štípal dřevo, čekáš tuhou zimu? Jakou Indiáni?
5: Takhle, já jsem ho neštípal, já jsem si nechal přivést už naštípaný takový ty velký klacky a velký polínka, ale jenom jsem to rovnal, musel jsem přerovnat vlastně už to suché dřevo, které už jsem měl, tak jsem musel dát jinam, takže to byla taková logistická operace, ale to sem do toho pořadu asi nepatří. Ale pokud jako musíte tuhle tu práci dělat, tak ji dělejte s nadšením, protože jako je to vlastně taky pohyb a jako nestrácíme tím nic. Já jsem teda ztratil to běhání, ale k tomu se určitě vrátím.
4: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka dnes v kompletním složení. Jsme tady s Martinem Charvátem a Martin Charvát tady vlastně v těch minulých týdnech moc nebyl, nebo nedostali jsme možnost taky od něj si něco poslechnout o Tour de France a my jsme sice o ní mluvili, Jirko, vlastně minule skoro celou hodinu, ale i tak jsme to na závěr, nám bylo líto, že jsme některé věci nestihli, tak jsme se k tomu ještě krátce chtěli vrátit a nestihli jsme vlastně moc probrat třeba tu českou účast, protože mi to přijde, že to určitě za to stojí.
5: Určitě, já mám z toho obrovskou radost. Měli jsme vlastně na Tour de France 3 závodníky a všichni 3 se nějakým způsobem zapsali do té historie tohoto ročníku a já samozřejmě jako hrdý Čech a hrdý průvodce našich klientů právě po té Tour de France jsem vždycky, pokud jsem měl klienty z České republiky nebo hosty z České republiky, tak jsem vždycky říkal, pojďte se podívat na ty naše závodníky, aspoň ráno předtím, než vyjedou do závodu u těch týmových autobusů, kdy byla příležitost. Tak za prvé chci poděkovat jak Pavlu Bittnerovi, tak Kubovi Otrubovi, tak Matyasu Vackovi, že kdykoliv jsem za nimi přišel, ať byla ta etapa třeba pro ně důležitá, tak vždycky přišli, vždycky se vyfotili s těmi našimi hosty. Vždycky se mnou prohodili nějaký slovo, aspoň jsem mohl zjistit, jak se cítí. A jako ta komunikace ze strany těchto závodníků je bezvadná, takže i pro třeba pro vás jako pro novináře jako krásný tip na rozhovory a určitě po sezóně bych každého z nich sem rád znova pozval, protože to určitě bude stát za to. Takže jim chci poděkovat za tu vstřícnost. Za druhý, hrozně se mi líbilo, jak byli sebevědomí. Je to zase posun u českých sportovců, strašně se mi líbí dneska ta mladá generace, jak jsou jako zdravě sebevědomí, ne na mistrování, ale jako fakt sebevědomí. Líbila se mi i taková ta česká potěuchlost třeba u Matyase Vacka, který mi říkal ráno,

0: Letos asi je, protože to bylo vidět i tím třetím místem na vlastně závodě okolo Švýcarska, který je braný takový hned jako podstupeň pod těmi třemi nejdůležitějšími Grand Tour. Tak už to, že dokázal být třetí v tomhletom náročném závodě okolo Švýcarska, tak si tu formu pak úplně suverénně přenesl i do té Tour de France. Bohužel pro takového toho běžného českého sportovního diváka tam chybělo to, že Matyáš Vacek prostě nedostal šanci jet sám na sebe ani v jedné etapě. Já jsem loboval i třeba u
1: Andyho
0: Šleka, který je vlastně novým CEO, novým generálním ředitelem celého týmu Lidl Trek, tak jsem za ním chodil a říkal jsem, dejte mu šanci, teď je to strašná škoda, česká cyklistika potřebuje etapový vítězství a ten Matyáš, kdyby tu šanci dostal, podle mě, fakt jako těžko říct, ale podle mě by fakt tu etapu jednu vyhrál, ale Andy Šlek říkal, stejně tak jako ty sportovní ředitelé říkali, hele, my ho potřebujeme na úplně jinou práci a to, že má super formu, jenom tím líp tu práci pro toho Matse Pedersena může dělat. Je to krutá vlastně stránka profesionální cyklistiky, ale tohle to k tomu prostě patří, já jsem to chápal a myslím si, že Matyáš Vacek sice třeba nemohl vyhrát etapu, ale ta jeho cena na tom trhu cyklistickém a to jméno, který si tam udělal, tak jako raketově ještě se vzneslo už z těch výšin, kde Matyáš Vacek je ceněný, tak dneska ještě prostě o level výš.
1: A jak sportovní fanoušek Martin Charvát sledoval Tour a tuhle tu českou stopu, je to pro tebe třeba to hlavní, co tě tam zajímá a co tě tam bavilo?
2: No, když zůstanu u té české části, tak z těch tří českých reprezentantů jako Matyáš Vacek jednoznačně a jeho výkony a to, jakým způsobem on tvořil ten závod pro svůj stáj, tak to bylo přesně tak, jak naznačoval Jirka, úplně fantastické, protože obecně, když se podíváme na to celkové pořadí, které zajímá všechny a obecně je to prostě ta věc, kterou, když se řekne Tour de France, tak každého zajímá, kdo vyhraje na konci, tak to bylo vlastně od šesté etapy jasné. No a to jsme tady říkali před Tour, stalo se to, co jsme říkali, co tušili všichni, to není jako, že bychom tady byli nějací věžci, ale vypadalo to tak, stalo se to a pak se nic nezměnilo a nic nenaznačovalo tomu, že by se to změnit mělo. Takže tahle ta část vlastně byla relativně, jako nechci být přísný, ale jako emočně plochá, jo? Protože si to prostě věděl a bylo to tak, jak to celé mělo být. No.
1: A když půjdeme na tu nečeskou část, tak už je to podle tebe problém, když to jako trošku otočím, těšíš se na Vueltu? Víš, jak to myslím? Tam, jestli opravdu si myslíš, že to začíná být problém?
2: Problém.
1: Nevím, pro ten sport, pro sledovanost, pro zájem.
2: Já vím, co myslíš, tak jako když basketbalovou ligu 16krát za sebou vyhrál Nymburk, tak to potom vypadá jako trošku zvláštně ten sport, protože chceš tam minimálně, aby to vypadalo, když použiju další příměr, jako házená, kde spolu hrají Karviná a Plzeň a jednou vyhraje jeden, po druhý, aspoň to finále je o něčem. Ale do toho finále už to také jako je poměrně jednoznačné. No. A teď, když narážíš na to, že tady Pogačar oznámil, že pojede také Vueltu, tak tuším, kam míříš, ale zároveň pořád tam existuje ten faktor té náhody, který to může udělat zajímavější, než to podle předpokladů asi bude.
1: A teď zajímavější myslíš, že to jako může dopadnout nějak jinak?
2: No, protože může, mě přijde, protože ten faktor té náhody je právě to jediné, co to z toho může udělat, protože když odmyslíme faktor náhody, tak výkonnostně to nevypadá, že by to mělo být jen malou šanci, že to může skončit jinak než vítězstvím Tadeje Pogačara.
0: No, já si myslím, že pokud přijede někdo, otázka je kdo, na tu Vueltu na 100% připravený a bude jí chtít vyhrát, bohužel nikoho takového nevidím, tak by samozřejmě se mohlo ukázat to, co se ukázalo s Jonasem Vingegaardem po Giro. On to Giro vyhrál vlastně easy, úplně snadno, mně to přišlo, že ho vyhrál tak, že jako ještě se ten tým Visma Lisebike tvářil, že Jonas Vingegaard tam ušetřil spoustu sil na tom Giro. Zapsal si jako vítězství na Grand Tour, ceněný závod, ale že to byl vlastně jenom jako trénink na Tour de France, kde to má vybouchnout úplně ta jeho forma. No, tak ona vybouchla jako spíš jako směrem dolů, protože se ukázalo, že to Giro se do něj zapsalo daleko víc, než třeba čekali, nebo než to původně vypadalo. A ono jako to vypětí, ten tady

0: Pogačar taky jako sice vyhrává ty etapy, sice vede ten žlutý triko na té Tour de France jako úplně suverénně, ale jako taky ho to stojí energii. Už jenom každý den po té etapě ty 2 hodiny toho následného, co ty ostatní závodníci absolvovat nemusí, to znamená rozhovory, dopingovka, ty protokoly na tom pódiu, podepisování dalších 50 trikotů jako pro sponzory potom, což všechno tohleto, než nastartuje tu regeneraci, tak trvá třeba 2 hodiny. Jo. A to, když je každý den, tak když si spočítáme 21 etap a 2 hodiny každý den, tak prostě oproti těm soupeřům prostě je unavenější. Jo. A teď je otázka, jak s tím budou pracovat tyhle ty dny. Oni to mají přes perfekt spočítaný, oni je nechají trošku odpočinout, trošku mu tam dají nějakou intenzitu, aby jako to tělo pořád bylo v nějakém záběhu.
1: Trošku gravel
0: třeba. Prostě tady Pogačar se potřebuje taky bavit, že jo, měl tu svoji Pogi Challenge, tu velikou akci, kde vlastně spousta hobby cyklistů s ním může vyjet a on pak je nechá vystoupat na vrchol a stejně tak jako kosil ty soupeře na Alpe d'Huez, tak pak kosí jedno za druhým, ale to nevyhrál.
1: Zase to nestihnu.
0: Jeden byl rychlejší z těch hobby cyklistů, ale jinak je to krásný zážitek pro ty milovníky cyklistiky se s ním vyjet. A tyhle ty věci ho teďko musí bavit, musí ho zase dostat zpátky tu lásku k té cyklistice, protože ta Tour de France je únavná. No a pokud přijede jako s touhletou formou na tu Vueltu, tak to bude zase dominance, ale mě ta dominance nevadí. Jak jsi říkal, jestli to není problém pro ten sport, tak já si myslím, že zatím ne.
1: A říkám si fanouškovsky, protože člověk je unavený, i když to sleduje, tak mě by vždycky zajímalo, jestli potom, když ti lidé říkají, že to hlavní, co by chtěli, a to úplně chápu. Já bych taky chtěl vidět Tour de France, kde do poslední etapy nevím, kdo ji vyhraje, protože prostě to je to nejdůležitější, jako tady to si myslím, že nemůže zpochybňovat vůbec nikdo. Ale vždycky si říkám, jestli ti lidé, které to hodně mrzí a nadávají na to, že se jim to nelíbí, že to je jasné, tak jestli potom se dívají na ty jiné závody, protože řekněme si, to Giro, Jirko, ty jsi to říkal, protože to Giro takhle jasně vyhrál Jonas Vingegaard, teď takhle jasně vyhrál tady Pogačar Tour a jestli se nic nestane, tak tady Pogačar takhle jasně vyhraje Vueltu, jo. Tak to budeme mít prostě všechny Grand Tour v sezóně vlastně objeté bez toho, aniž bychom nevěděli, kdo to vyhraje. Tak si říkám, jestli tihle fanoušci teda tím pádem sledují potom víc závod kolem Polska nebo Burgosu, nebo jestli se dívají třeba na ženskou Tour, protože ta má prostě 9 dnů a já nevím, kdo ji vyhraje, můžu si to myslet, ale nevím to, takže třeba jestli ten fanoušek, kterému tohle to tam schází, tak jestli to dokáže najít někde jinde.
2: To zase ty fanoušky musíš dělit na ty, kteří vidí jenom Tour de France a zajímá je jenom Tour de France, protože to je hezký cestopis po zemi, která je zajímá, a nebo jestli to jsou opravdu lidé, které obecně zajímá cyklistika, protože kdyby ti to bylo, tak si vezmeš jednodenní závod, že jo, a tam si vlastně...
1: Jasně, ale víš, proto mě napadla ta ženská Tour de France, protože tam máš 9 dnů, protože v těch etapácích je, že nevím, jako, že to může se to kdykoliv zvrtnout, jednodenní závod je jednodenní závod, ale tady mám 9 dnů v řadě, dneska se jede na Vantu, tak to je jako legendární kopec, jo, to už, že to splňuje vlastně jakoby téměř všechno to, co by člověk chtěl mít od toho nejnapínavější části Tour de France mužské, tak jestli ti lidé prostě to takhle přepnou a jestli dneska se budou koukat, jestli Demi Vollerinová vyhraje, nebo jestli je to nezajímá.
0: No ale jako aspoň ty etapáky jsou zajímavější v tom, že tě to vtáhne a vlastně tě to nutí druhý den se na to podívat znova, protože už tam máš rozehraný nějaký příběh. Je to jak seriál.
1: Tak.
0: Jo, a prostě těšíš se na ten další díl, na to pokračování těch příběhů, protože máš tam jednotlivé trikoty, máš tam třeba nějakého svého idola, který nebo jako oblíbeného jezdce nebo jezdkyni, kterému přeješ, aby vyhrál etapu, a teď se mu to v jedné etapě nepodaří, tak čekáš, jestli se mu to podaří v té další podobné etapě. Jo, tak má to nějaký kouzlo a jak jsem říkal, mě třeba baví ty jednorázové závody z toho, že jsou absolutně nepredikovatelné. Tam, když přijede tady Pogačar, tak jako nikdo nemůže říct, že vyhraje zrovna ten den, jo. Samozřejmě v tom etapáku už je to jako ta dominance jakoby jistější. Je to jak z Formuly 1. Máš pilota nebo stáj, u který víš, že pravděpodobně celý ten seriál vyhraje, ale že vyhraje zrovna Monte Carlo, nebo že vyhraje zrovna, já nevím, v Austrálii. Tak to jako úplně jasný není, jo.
2: jenom v tom, jak vlastně vypadá současná ženská Tour de France a jak to vlastně je daleko lépe nebo zajímavěji rozehrané před s jejím závěrem oproti té mužské Tour de France, tak vlastně tam Prudhomme a spol. Udělali jen jednu v uvozovkách chybu, že oni tam dali tu nesmírně těžkou pyrenejskou etapu, protože kdyby si ji tam neměl, tak ty bys vlastně měl poměrně malé rozestupy mezi závodníky až do začátku třetího týdne. Rozumím tomu, že ji tam dali, protože jet přes Tourmalet a další vrcholy je samozřejmě krása, ale to byla vlastně jedna jediná etapa, ve které se zrodil ten obrovský náskok. A kdyby si ji tam neměl, tak potom vlastně velkou část toho závodu, to alespoň trochu jako může se stát, někde by třeba Pogačar ztratil 20 sekund a měl bys tam minutový rozestup. Tak to může jako budit ten dojem toho, že to je jakoby napínavý dlouho, ale uděláš to uměle tím, že vlastně uděláš takovou klasikářsko-sprinterskou první polovinu Tour de France.
1: Ale proto jsme se tady o tom vlastně bavili, že tady Pogačar je člověk, který změnil cyklistiku, protože ta etapa, o které ty, Martine, mluvíš, byla nakreslená tak, aby se to nestalo. Přeci kdyby si tam nechtěl mít ten rozestup, tak si udělal cíl nahoře na tom Tourmaletu a tam tady Pogačar měl 30 sekund. No a mohli s těma 30 sekundama takhle krásně dojet třeba až do 19. etapy. Ale oni řekli, ne, my se přes ty Pyreneje dostat musíme, ale nahoře cíl neuděláme, aby tam nikdo nenastoupil a potom Tourmaletu ještě pojedeme dolů a pak tam uděláme jako cíl do takzvaného nekopce. Tak, aby se vlastně nemohlo nic stát a jako čekalo se, že přijede do cíle 10 lidí, že to bude pěkné, tam si to ospurtuje, vyhraje buď Remco nebo Pogačar. A vlastně nic se nestane, víš, jak to je s tím vlkem a kozou. No jo, ale tady Pogačar řekl, aha, vy jste ale hloupí vlci, to znamená, že když já mu ujedu nahoře, tak z kopce jedu jich rychleji než on, udělám jako kom nahoru i dolů na Tourmaletu a do cíle přijedu ne s 30 sekundama, ale se 2 minutama. A to je právě to, o čem já mluvím, a proto jsme tady se bavili o tom, že tady Pogačar prostě staví na hlavu to, že vlastně i oficiální Tour de France teď říká, že staví jako tu trať tak, aby on nerozhodl moc brzy. To je taky trošku jako na palici.
0: A stejně rozhodne.
1: Protože když se jim to toho, přesně.
0: On do toho nekopce, který měl asi 4%, tak je 40.
1: No.
0: To je no, jako...
2: ne, tam se ti nabízí, když bychom se podívali na nějaké budoucí trasy Tour de France, je vlastně tu Tour de France, že budeš mít start, jako to bylo, a teď budu střílet třeba 7 let zpátky, jak se jede to severní pobřeží Francie, kdy máš ty krátké kopce, ano, dokáže se na, tam jsou ty prudké kopce, já tuším, že i, co se to jezdí tam na severu, ne, Valonský šíp, nebo ten se tam jezdí taky, ale ten je v Belgii. No zkrátka je tam jedna ta klasika, jak končí tím krátkým prudkým stoupáním. A tam vlastně uděláš rozestupy, plus mínus se ti to nějak seřadí, ale vlastně by si tam dokázal jako mít malé rozestupy do nějaké části závodu. Teďko přijde nájezd hnedka do Pyreneí v čtvrté etapě, třetí etapě, šestá etapa je s tímhletím, no a hotovo vlastně. Tam už to bylo celou dobu Pogačar vede o X a jenom se to zvyšuje. No.
0: Na druhou stranu se při těchto závodech taky může stát, kdyby tam byly přesně tyhle ty jakoby klasikářské etapy a ty etapy kolem toho moře severního, nebo co to tam je, tak že tam právě ti největší favoriti spadnou, zlámejou si klíční kost a ta Tour de France přestane být zajímavá úplně, jo. Takže...
1: No, ne, je to pravda, ono se taky
2: no, nebo
1: hodně...
2: nebo začne, že jo?
1: Nebo začne, no. Ne, tohle je určitě jako, tohle je strašná otázka, protože se vždycky řeší, že vlastně dokud řekněme ten žlutý trikot je prostě na dosah pro spoustu lidí, pro všechny sprintery, všechny klasikáře, všechny lidi, kteří jedou na celkové
0: tak
1: pořadí,
0: tak
1: je to strašně nervózní, strašně nebezpečné a vlastně v každém dojezdu etapy, kde jsou v cíli bonusy, tak se tam cpe prostě 150 lidí a je vždycky vlastně taky ten peloton vlastně čeká do toho prvního dne, kdy se to aspoň jako aspoň o těch 10 sekund prostě utrhne, aby bylo jako trošku jasno, o co jde, ale otevírá to, myslím, strašně zajímavou otázku, kterou třeba taky ne úplně všichni, kdo nás poslouchají, tak to vědí, že prostě ta trasa je taková, jaký prostě oni nakreslí. Mm. Že tohle je neuvěřitelně zajímavé, že kdyby někdo jako přišel a řekl, tak teď z těch 21 etap budeme mít 17x časovku, jo, nebo budeme jezdit, tenhle rok budeme jezdit prostě jenom po rovině. Já vím, že se to nestane, ty se směješ, ale vlastně se to klidně stát může, protože tak jako v minulosti byly prostě časovky na 70 km, tak najednou nejsou, tak jako v minulosti byla týmová časovka, teď je jednou za dlouho. Jo, prostě je to strašně zvláštní a vlastně ten organizátor ASO si může tu Tour de France udělat, jakou chce. V tomhle on má má jako nesmírnou sílu.
2: Tak logicky nejpoutavější jsou ty etapy do kopce, takže spíš bych vlastně teoreticky věřil, že se daleko víc udělá etap s nějakým převýšením, čímž ale úplně odstřelíš vlastně tu část spurterskou toho pelotonu, no, ale to jsme celou dobu jako naprosté teorii a ničím, že by to k takovým věcem směřovalo.
0: No a já když se vrátím k té české stopě, tak třeba Jakub Otruba, pro něj zase, jako když to vemu jeho optikou, tak pro něj jsou ideální přesně tyhle ty téměř rovinaté etapy, které jakoby mají končit spurtem, ale pokud tam je silný únik dne, tak jako to dokáže zdramatizovat a nakonec vlastně téměř nudnou transportní etapu udělat zajímavou nejenom jakoby pro český fanoušky, protože najednou je tam Jakub Otruba ve dvou v celý den v úniku. Všichni mu strašně přejou, aby ten únik dojel do cíle. Ono se to nepodaří třeba o pár kilometrů, ale jako zase je na co koukat. A v tomhle je kouzlo toho největšího závodu přesně na té Tour de France, že vlastně každá etapa je zajímavá. A že každá etapa, kdy byl vlastně dvakrát po sobě ten Kuba Otruba v tom úniku dne, tak jako on si tím udělal super jméno. Čeští fanoušci měli i důvod sledovat tyhle ty etapy. A to samý pak, když je sprinterská etapa, kde máme ve hře Pavla Bittnera, tak tím, že to je zase jiný typ závodníka, tak člověk třeba jako nesleduje celou tu etapu, ale pustí si jenom ten konec, protože čeká, že ten jeho tým ho tam konečně někde pošle, ono se to nepodaří, Pavel Bittner tam jako v 70. se rozstřelí neuvěřitelným způsobem a druhý den olepený prostě s úsměvem na rtech nastoupí do toho závodu znova a je za hrdinu a je to zase další příběh, proč se na tu Tour de France koukat a jako fandit třeba jemu, ať to vydrží až do té Paříže, jo. A já jsem za ním přišel ráno k tomu autobusu po tom strašném pádu. Fakt s takovou obavou, že mi řeknou, hele, Pavel dneska prostě zůstal na hotelu a nepojede. A on vylez z toho autobusu, jako by se nic nestalo. Sice jako celý olepenej, ale s usměvem na rtech a řekl, no bolí to, ale jdu do toho, jako zkusím to, dneska to zkusím, když to půjde, pojedu dál, mám zaplacený hotel pro přítelkyni na tom, na Champs-Élysées, jako v Paříži, tak prostě musím dojet. Jo, a tohle je strašně hezký, to se mi jako na té tour strašně líbí, že tyhle ty jednotlivý mikropříběhy pak tomu fanouškovi, který to chce vidět, tak mu nahraděj to, že tam není ten souboj o žlutý trikot, ale že si v tom najde něco hezkýho.
1: A zároveň teda Pavel má opravdu šťastnou povahu na tohle, že to dokáže brát jako takovýmhle způsobem pozitivně a optimisticky, protože taky jsme zároveň zase jako zaslechli nějaké kritické hlasy i z toho pelotonu a taky věc, kterou jsme minulý týden Martiné s Jirkou nakousli, a to je, že prostě ti lepší jsou nejlepší a ti nejlepší jsou ještě lepší a prostě vyhrává strašně málo lidí, že prostě ty silné týmy a ti silní jednotlivci, že když se to celé sečte, takže prostě začíná opravdu jako zbývat drobečky, už jako tam není skoro nic pro někoho, koho třeba jako jenom širší veřejnost nezná. Já bych mohl jmenovat a nebudu schválně. Snad jako dva cyklisté, kteří vyhráli etapu, tak jsou jako velice, velice dobří, ale třeba někdo, kdo poslouchá kilometry, je nezná, ale ten zbytek, to je jako samý mistr světa, nebo prostě úplně těch 5-10 nejlepších na světě.
0: To se rozšiřujou ty nůžky.
1: No, vlastně. Úplně.
2: S tím naprosto souhlasím, je to samozřejmě jako logické s tím, že každý chce peníze a nikdo nechce se o peníze dělit, kor v současné době, kdy pro ty cyklistické týmy je to vždycky boj, že jo, získat peníze, kdo víckrát ukáže sponzora, má peněz spíše víc, sponzor je spokojnější a takhle se to točí, známe to všichni. Ale je pravdou, že když zůstanu u Pavla Bittnera, to bylo smůly teda na té tour pro něj. To je opravdu neštěstí. Ještě potom na Champs-Élysées to celé takhle korunovat, tak to je opravdu jako spousta smůly. Byť se tam tuším, že dvakrát velmi dobře dostával a přišlo mi, že pokaždé volil levou stranu. Nevím, jestli je to náhodou nebo ne, ale že pokaždé v těch spurtech volil levou stranu a ať už...
0: Přitom vždycky se říká, že na levo sedí blbci, že?
2: Tak on vlastně padal vždy na levo.
0: No. Tak možná bohužel. Potvrzuje Cilmanovskou teorii.
1: Na pravý straně máš přehazovačku, lepší padat doleva, no. Ne, ale no.
0: ale jako přesně to, jak došel na Champs-Élysées do cíle s kolem na zádech, tak to úplně korunovalo jako tu jeho Tour de France a přesně přesně tím mávnutím ruky a už je to za mnou a od teďka už to bude dobrý.
2: Ale to je zase jako, promiň, to je zase jako mentalita vítěze, jo? Prostě vítěz ti to dojde takhle, jo. Jako s kolem na zádech, prostě já to dokončím, já tady jako jsem spadnul na zadek, sedím tam a koukám do cíle, tadyhle rovinka přede mnou, ale já to prostě dojdu, tak jsem se tady trápil 20 dní na kole, tak to prostě dojdu, tohle dělá jako vítěz a ono to jako musí přijít. Po takovém kopci smůly to prostě jako musí přijít.
1: Pochválili jsme tři české účastníky Tour de France a Jiří Ježek, který vlastně celou trať objel velmi, velmi poctivě jako součást té karavany, tak chtěl taky ještě pochválit české fanoušky cyklistiky.
0: Ano, ještě jsi mi to připomněl, Karle. Chci, protože jako podle mě čeští fanoušci na Tour de France jsou jedni z nejkultivovanějších, jsou jako strašně milí, vstřícný, fandí každému. Ono jako obecně na té Tour de France, jako ta fanouškovská kulisa je výjimečná v tom sportovním pojetí, protože se nefandí jako proti někomu, ale fandí se vlastně tomu sportu. Jo. A ty lidi dokážou na tom kopci potleskem a jako vůbec tou atmosférou odměnit vlastně jak toho lídra, jak toho vítěze té etapy, tak i toho, kdo dojede poslední a koho tlačí ten sběrný vůz před sebou, tak tohle to jsou přesně ty mikropříběhy, zase se k tomu vracím. A ty lidi fandí fakt každému, dokážou fandit vedle sebe fanoušci tady je Pogačara i Jonasem Vingegaarda, aniž by se poprali mezi sebou, ale jako ta česká stopa je tam strašně krásně vidět, protože vždycky tu českou vlajku jako vidíme u té trati. Většinou to jsou, jako to mi dělá velkou radost, jsou to rodiny i s dětma, takže jako je tam i podpora toho sportu, jakože ty děti vidějí tu nejkrásnější z cyklistiky a myslím si, že se tam tolik nepropadá v té české komunitě alkoholu, jako v těch belgických a holandských skupinkách, což je taky jako docela dobře. Takže mám z toho velkou radost, chci poděkovat všem, kteří mě tam pozdraví, kteří se mnou jako tam nějakým způsobem se chtěli potkat, bylo to strašně příjemný a myslím si, že jsme tam jako Češi dobře zapsaní na Tour de France, aspoň v té fanouškovské roli.
1: No určitě, těch českých vlajek je tam hodně, tak budeme si přát, aby to tak bylo i do budoucna a vlastně možná, že to je i spojené s tím, že tam byli tři Češi. Oni čeští fanoušci tam vyrážejí, myslím, prostě dlouhodobě, ale samozřejmě tři lepší než jeden a jeden lepší než nula, tak jenom jako držme si palce, třeba kdyby to klaplo i Unibet tu už příští rok, tak by jich zase mohlo být o pár kopeckých víc, tak myslím si, že to nevypadá vůbec jako špatně s českou cyklistikou.
0: No a když se bavíme o těch fanoušcích, tak spousta těch fanoušků tam jede i s tím důvodem, že právě součástí Tour de France je ten slavný závod pro veřejnost L'Étape de Tour, ta originální ve Francii, která se jede právě při Tour de France a většinou je to ta nejtěžší alpská etapa a jede se pár dní předtím, než tam potom přijede ta karavana toho závodu. Ty stojel, Karle.
1: Ty už jsi nenechal zlákat letos.
0: Já jsem se letos nenechal zlákat, protože tuhle tu podobnou etapu jsme jeli při nějakých 5 let zpátky.
1: A ty jsi to pamatoval,
0: já jsem tam strašně trpěl. Už jak člověk netrénuje, tak jsem si říkal, že zrovna etapu přes Galibier, Col de la Croix de Fer a s cílem na Alpe d'Huez už si jako ujít, jako klidně nechám. Takže letos to bylo jenom prohozený, že vlastně Galibier se jel jako druhý, Col de la Croix de Fer se jel jako první a ten cíl na Alpe d'Huez byl stejný, takže jenom mi řekni, jestli jsem udělal dobře nebo ne.
1: Ježíš, to já nevím, já si myslím, že jsi neudělal dobře, podle mě by tě to bavilo, já tě znám a i když samozřejmě ty to máš těžké, protože ty prostě si pamatuješ, jak asi si to prostě vyjel a mohl jsi přitom úplně bez problémů povídat a on ten kopec prostě je čím dál těžší a čím dál delší, ale bylo to krásné, bylo to nádherné, protože prostě oni to umějí zorganizovat, no a na tomto celém si myslím, že visí, protože když člověk někomu řekne, že jel závod, ve kterém bylo 16 tisíc lidí nebo kolik, tak jako všichni protočí oči v sloup a říkají si, co to, ježiš, jak to jako vypadalo, bylo to vůbec bezpečné a tak a vypadalo to skvěle a bezpečné to bylo, no. Jirko, ty jsme spolu ve středu jeli na kole a tam jako bylo pár situací tady po českých silnicích ve skupině, kde jsem se bezpečně úplně necítil a to se mi za 8 hodin prostě po Alpách mezi 15 tisíci dalšími lidmi nestalo vlastně ani jednou, takže prostě dělají to dobře, nedělají to poprvé, vědí, pro koho to dělají a jako je to samozřejmě extrémní věc, je to vlastně celý den na kole, ale zdá se mi, že všichni, kdo tam jsou, tak moc dobře vědí, proč tam přijeli. I ten profil prostě nenahrává tomu, že by tam kdokoliv jako bláznil. Vlastně jsou to lidi, kteří závodí sami se sebou. Hmm. Já jsem nebyl na startu v té první tisícovce, takže jsem neviděl lidi, kteří závodí i proti jiným lidem, kteří tam skutečně jedou pro nějaký výsledek, ale ti všichni ostatní jsou prostě lidi, kteří jako si chtějí něco dokázat, asi jo, ale chtějí si to užít, chtějí prostě, když vyjde počasí a nám počasí docela vyšlo, tak si užít krásný den na kole v krásném prostředí francouzských Alp a tím to, myslím, tak nějak jako splňuje ten účel, takže já jsem si to užil moc.
2: Který ten kopec byl pocitově nejhorší? Mám svůj tip, protože já to mám projeté ale autem a mám svůj tip, kde jako jsem si říkal, bych se úplně nechtěl motat a je to prudké a nic nevidím.
1: Já když, to možná to bude znít trošku hloupě, ale ty kopce vlastně nejsou prudké. Ony jsou jako hodně dlouhé, ale skoro nikde, skoro v žádném není nic tak jako, je tam párkrát třeba 100 metrů nebo 200 metrů, kde to má nějakých 14%. A to prostě člověka, když je celý den na kole, tak to jsou ty kousky, které tě zabijou, protože tam dochází převody. Takže klasicky je to velmi obtížné posledních pár kilometrů na Galibieru, protože prostě člověk šlape v nadmořské výšce až do 2640 a my jsme letos jeli, já jsem loni jel podobnou trať Sportivu, která se jmenuje Marmot a ta vlastně do toho Alp d'Huez vyjíždí tou klasickou stěnou prostě Alp d'Huez z těch 21 zatáček a to je šílené, to je strašně prudké, navíc je tam jenom jako asfalt, svítí tam sluníčko, je tam strašné vedro, takže a ještě jsem loni, bylo větší teplo než letos, takže já jsem loni vlastně se upekl už na telegrafu, protože je tam nižší nadmořská výška a protože jsme si jeli do toho údolí a tam bylo 35 a mě bylo strašné vedro. Takže letos vlastně žádný kopec nebyl špatný. Ten poslední byl jako navíc, protože na to nemám natrénováno, protože se na to natrénovat nedá, no. Protože nejsem schopen v normálním životě, ve kterém rád chodím do práce, mám rád svoji rodinu a rád jezdím na kole, tak nejsem schopen natrénovat na to, aby se mi dobře jelo 7 hodinu, no. Prostě to nedokážu a není to v mých silách. Takže ten poslední kopec člověk vždycky trpí. Vypadá to jako sdružení zombíků, ale je super, že tam netrpím sám a zatím nemusím zastavovat, tak jako je zatím dobrý, zatím jedu pomalu.
3: Že ti může dělat radost to, že někdo je na tom hůř.
2: Já jsem si myslel, že řekneš telegraf, protože ten mě osobně jako, to tam vlastně vůbec nesedí, naopak nájezd na Galibier po té dlouhé rovince.
1: Je to krásný, to strašně pomůže.
2: Tak je jako moc hezký vlastně, byť se tam člověk samozřejmě tam motá i tam v uvozovkách, náhorní plošina vlastně před vrcholem Galibieru je jako moc hezká, tak jsem si myslel, že tam to jako člověku trochu pomůže, že jo. Vlastně pravda už jako od toho údolí má nastoupáno asi 1500 a nahoře je to snad 2000 převýšení od údolí, tuším,
1: ano,
2: že?
1: Ano, 2100, je to tak.
2: No, tak už má jako hodně v nohách, ale po té rovince dlouhé z Valoir, tak mi přišlo, že člověk se jako oddechne, ale do Valoir se dostat mi přijde úplně jako děsivé, Col du Telegraph.
1: A ten kopec je takový, on je jako jezdivý, on má 7% úplně stabilně, ale je to vlastně nuda. Není to tam hezké, nejsou tam ty výhledy a to je právě, proč se mi tohle kolečko, které opravdu hodně opisuje od toho Grand Fonda Marmot, strašně líbilo, protože loni vlastně jsme jeli Glandon a teď jsme jeli Croix de Fer, ale to je ten stejný kopec, jenom nahoře poslední kilometr se buď zahne doleva nebo doprava a to je pro mě jako jedna z nejkrásnějších asi částí Alp společně s Galibierem nahoře. Tam jsou prostě přesně jak Martin si popisoval, jako to údolí se vlastně otevírá, člověk navíc tam jede ráno, takže teprve vychází slunce, vlastně jakoby není vedro, všichni mají prostě tu náladu ještě dobrou, ještě to není ta skupina zombíků jako na tom posledním kopci a všichni jsou jako optimističtí, všechno je pěkné, všechno je krásné.
3: No tohle je ten důvod vlastně, proč celá ta skupina LTAP závodů po celém světě se tolik rozšiřuje, protože vlastně jenom převzít ten princip uzavřené trati, ty atmosféry Tour de France, těch třeba ředitelských červených aut, jo, a máš to v jednotlivých městech, máme to v Praze, bude teďko vlastně ta rovinatější verze, bude v Pardubicích, což bude jako hodně lákavý, já se na to těším, protože to tam už nebude vůbec kopec a bude to rychlý, bude to v té skupině zase něco jiného, bude to nutit ty cyklisty trošku tady v Čechách víc jezdit ty skupinové výšky, protože přece jenom v tom pelotonu se člověk musí umět pohybovat, aby mu to ušetřilo ty síly, takže tohle to je fajn a po světě se dá jako tyhle ty letap vlastně udělat kdekoliv, kam člověk cestuje třeba na dovolenou, vzít si sebou kolo a projet se tam i já jsem viděl, že je v Dubaji, v Mexiku, v Číně, prostě je to hezký koncept. No.
1: Jo, jsou tam ty dvě věci, prostě za které člověk platí a to si musí sám sobě říct, jestli za to chce zaplatit. První věc je, že jsou zavřené silnice a druhá věc je, že tam jsou lidi, kteří fandí, no. A v té Francii jich je prostě enormně moc, jsou opravdu v těch vesnicích a jsou rádi, že tam tudy projíždíte. A ta zavřená trať, velmi obtížně se to jako někomu popisuje, jak velký. Já jsem vlastně nad tím přemýšlel, protože se mě kamarádi na to ptali, jestli to jako za ty peníze stojí a podle mě stojí, protože jak už toho mám v těch Alpách naježděno trochu víc, tak se bojím trochu míň a začínám si víc užívat i ty sjezdy. A prostě, jestli znáte tu slavnou, prostě ten ukazatel nahoře na tom Galibieru, tak tam je napsáno 2642 a pak je tam prostě doprava doleva, je tam vždycky jméno té vesnice v podstatě nejbližší a vždycky je u toho zhruba tak asi 30. Tak jako pro cyklistu na silničce představit si, že vás čeká 30 kilometrů do kopce, já tomu rozumím, že to ne každého jakoby oslovuje mě, jo? No ale těch 30 kilometrů z kopce, to je jako věc, která taky prostě je...
3: To by jako bylo i Martina.
1: Je mimořádná a je to, když jedete takhle pěknou krajinou, tak je to prostě strašně jako úžasný zážitek a když tu silnici můžete využít celou a víte, že vám nikdo nevyjede z protisměru, tak jako je to opravdu krása, no.
2: Jo, ten sjezd směrem k Alpe d'Huez, vodopády zleva, zprava na té silnici, tak tam je to samozřejmě velmi příjemné, no. Ale k tomu, že by to bavilo i Martina, já jak nemám na silnici moc zkušeností, půjčil jsem si jí snad dvakrát, třikrát, tak jsem na Malor jel asi 4-kilometrový, 5-kilometrový sjezd a jak nemáš zkušenosti, tak jsem byl dole úplně vyklepaný a držel jsem se na tom a ruce mě bolely z toho, jak jsem držel brzdy, že jo. Takže...
3: Tam je potom krásně vidět, když jede člověk s nějakými zkušenými cyklisty, tak kolik ztratí v tom sjezdu? Jo, možná víc než jo, v tom výjezdu. Jo, když člověk neumí pořádně projet ty zatáčky, tak vlastně najednou zjistí, že v té skupině, se kterou si vyjel na kopec, tak ta už dole pod kopcem má na tebe 10 minut výhodu, protože za těch 30 kilometrů těch 10 minut člověk úplně easy ztratí. Jo. Tak v tomhle tom i tohle to je zkušenost a čím víc člověk v těch Alpách jezdí a víc trénuje v těchto těch dlouhých kopcích, ale nemusí to být Alpy, můžou to být u nás tady dlouhé stráně nebo prostě závody, kam třeba teďko bude zavítá Czech Tour, která nás čeká, vlastně největší etapa, který tady v Čechách máme, tak i tohle to je vidět, stojí za to vidět, protože jako člověk si tam může jít podívat do toho kopce, na ty pustevny, nebo jestli se pojede na dlouhé stráně, podívat se, jak tam jedou ty profíci a pak si to sám vyjet, což je ten benefit vlastně toho fanouškovský na té Tour de France, protože každý druhý fanoušek tam má kolo a dopoledne před tím závodem si ten kopec vyjede sám. No.
1: Já se v těch sjezdech zlepšuju, ale pořád zůstávám hodně opatrný, protože především potřebuju dojet zdravý do cíle a nechci, aby jako sepkus v cíli jsem musel říkat, že největší problém bude, že se na mě manželka bude zlobit, protože jsem slíbil, že se mi nic nestane a ve sjezdech jezdím opatrně a potom to jednou položím v tunelu a po druhé jenom těsně nepřijdu o život jako o pár set metrů dál. Takže je to pravda. Tady opravdu, jak se vždycky na startu českého letapu Jirko říká, jezděte opatrně, v těch sjezdech nemůžete nic najet, tak v tom francouzském sjezdu jako opravdu můžete najet, no, ale na druhou stranu prostě je potřeba nějak s rozmyslem.
3: Rozumě, přesně tak, no. Tak Martine, ty když vlastně teďko jenom pracuješ na tom bytě, tak
2: tam budu mít třeba místo na silničku.
3: To jsem se chtěl zeptat, jestli tam už bude konečně prostor na tu silničku.
2: Bude, no. Sliboval jsem to širokému okolí dlouho, tak bude. I mi to bylo doma slíbeno, že to místo tam bude a to je přece jenom ten nejdůležitější hlas. Že?
1: Takže vy se vlastně kupujete byt nebo stěhujete se, aby se tam Martinu Charvátovi vešlo druhé kolo?
2: No to je dobře přeložené.
1: Že? Takhle jsem to pochopil. Takhle.
3: Tak hurá, no to je vlastně nejlepší investice do budoucna.
2: No ale ještě se na to musím naučit, že jo, samozřejmě, protože budu úplně příšerný, teďko nebudu, odhaduju tak 3 měsíce, že nebudu dělat v podstatě téměř nic a potom zase zimní příprava, hezky v teplákách na Rockyho, schody ve Filadelfii a můžeme na to.
1: Náhodou, tak se těšíme.
3: Náhodou vy to tam máte na té Zbraslavě krásný, to je jako sportovní část Prahy, tam je všechno, tam jsou kopce, rovinka podél Vltavy.
2: I na kajaku se tam
3: dá, kajaku, ano, já jsem včera byl na kajaku, takže jako ta Vltava, ale to byla fakt jako nádherný zážitek. Úplný zrcadlo, ta Vltava úplně rovinka, bez jakýkoliv vlnky a takový ten horkej jako letní večer, jo, fakt krásný. Mám další sport, do kterého jsem se zamiloval, děkuji svojí manželce Soně, že mi umožnila jako vstup do kanoistiky a ten kajak rychlostní je boží záležitost.
2: Co tvoje ruce z toho? Horní část těla a zvláště ty přesně, rotační jako, věci okolo břicha.
3: Víc? Ale je to i super trénink na core. Já samozřejmě ještě tu techniku nemám tak zvládnutou. Doufám, že kluci na zbraslavské loděnici mi pomůžou, ale strašně mě to baví. Je to zase prostě úplně nový pohyb a tím, že jako hodně cvičím celý život na právě na ten core a na ruce, tak třeba tolik mě to jako nedělá problémy, ale kdybych chtěl být dobrý kajakář, tak bych potřeboval jako daleko víc posílit. No.
1: Tak od kola přes běh až ke kanoistice, nebo ke kajaku, jak to mám říkat, rychlostní kanoistika to je.
3: Jo. Ale to je v mém případě, to není jako, vůbec se to nedá říkat tomu sport, ale je to prostě spíš takový relax. Jako. A je to hezký, je to prostě nový pohyb a líbí se mi to.
1: A když si Jirko zmínil Czech Tour, tak jenom krátce k tomu, ty se chystáš aspoň na start tady v Praze?
3: Rozhodně, jako loni mě to se strašně líbilo, představování týmu na tom Vítězném náměstí, na tom Kulaťáku v Dejvicích, tím, že jsem tam celý život vlastně bydlel a vyrůstal, tak to je to hezký. Ta první etapa do Karlových Varů je super, doufám, že se dostane příležitost, že třeba si projedu i v tom autě za nějakým tím, v nějakým tom doprovodným autě, protože tenhle ten etapak podle mě má budoucnost a je to vlastně náš takový jako korunní závod hlavní, tak doufám, že to bude každý rok lepší a lepší. Zase jsme v té kategorii, ten závod je v kategorii výš, takže zase jsou víc týmů přihlášených, lepších, tak doufám, že český divák nebude muset jezdit jenom do zahraničí za tou etapovou cyklistikou, ale že i ten etapak tady bude mít svoji úroveň.
2: Myslím si, že to, že je okolo Polska nebo kolem Polska v podstatě týden předtím, takže tomu jako pomůže, nebo spíš to trochu zablokuje v tom možném posunu výš?
3: Tak buď můžou ty závodníci přejet rovnou, protože potřebují třeba nějaký další závodní blok, tak je to ideální spojit tyhle ty dva etapáky. I pro ty týmy logisticky, jako jenom přejet z Polska na další závod. Těm závodníkům to problém nedělá. Ty jsou v tahu, ty jedou a vlastně jedno na jaké silnici jedou, prostě v jakém hotelu spí. Máme určitě tady dobrý hotely, stejně jako v tom Polsku. Když se to srovnáme s tím, kde musí občas bydlet závodníci na Tour de France, na tom nejslavnějším závodě a ty největší, vlastně nejbohatší týmy pak dostanou tříhvězdičkový hotel, že závodníci občas musí spát i na balkóně, protože prostě v tom hotelovém pokoji to nešlo. Tak to je trošku paradox, že to není tak jako takové pozlátko, jak si někteří sportovní fanoušci myslí, že ten Pogačar spí v pětihvězdičkových golfových rezortech, ani náhodou, tyjo, občas jako je to fakt divočina v té Francii.
2: Já jsem se hodně bavil u recenzního okénka Magnuse Korta, ano, se na to bylo nádherné.
1: No, taky jsme to tu vlastně probírali a oni se samozřejmě organizátoři Tour de France vždycky proti tomu jako brání a nevidí to rádi, když někdo prostě takhle v uvozovkách haní to, kde musí spát, ale prostě říkají, že hold jako to chtějí udělat nějakým způsobem spravedlivě a že prostě není možné na všech místech sehnat dostatečně kvalitní ubytování pro všechny. No, možná kdyby dali do první kategorie těch 180 cyklistů a nebylo tam prostě těch 1800 lidí, kteří jsou v té koloně celkově, tak si myslím, že by to šlo, ale nebudu jim do toho samozřejmě mluvit. K Czech Tour, Jirko, zase přeci jenom to obsazení nevypadá jako vůbec špatně. A za sebe, protože vím, jak to fanouškovsky vnímají třeba i lidi, kteří tu cyklistiku tolik nesledují. Tak už prostě to, že tady jako zase v tom okolí toho Kulaťáku budou stát ty autobusy, víš, a bude tam stát ten Ineos a bude a ono to jako dobře vypadá. Já si myslím, že vlastně ta Czech Tour jde správným směrem.
3: Jo, to je přesně to říkám, jako že fakt jako ten český sportovní divák nemusí jezdit jenom na tu Tour de France, ale že i tady prostě máme super obsazený závod, že kde stojí stát za to utratit i třeba jako někde třeba směrem na ty Karlovy Vary nebo potom v té části v horách na té Moravě. Jako vždycky na, třeba na těch pustevnách, já nevím, jestli se tam letos jede, ještě jsem neviděl tu trať.
2: Já myslím, že Pustevny, Dlouhé Stráně, Ještědce, to končí Avary.
3: Takže,
1: říká to správně Martin Chrvat.
3: Takže to, takže jako jak ještě to známý třeba z Road Classics pro české amatérské cyklisty, tak tady jako uvidíme elitní borce tam a pak si to můžou právě v půlce září vyzkoušet hobíci při té Road Classics, okolik jim to bude trvat díl na ten ještě.
1: A můžete klidně i sbírat bidony, protože nepřijede Viktor Campenaerts, tak mělo by to být všechno v pořádku.
2: Ale mně se především líbí a samozřejmě to Robert Kolář s Leopoldem Koenigem, kteří zatím z těch nejvyšších míst stojí, dobře ví, že se dostali konečně z té Moravy a rozprostřeli se dva závody v Česku. Start v Praze vždycky pomůže, i kdyby to nebyla první etapa, ale první etapa o to lepší. Obnovit tu cestu do Varů ideální, potom naještět a startovat tak, aby si splnil i ten neúplně prudký profil, který potom bude v té moravské části. Prostě ty opravdu obsáhneš vlastně velkou část Česka, kolik tak jako můžeš na čtyři etapy, tak jako nejde to všude. A přesně to podle mě splňuje to, jak by to jako mohlo vypadat. Další rozšíření může být leda, když zvětšíš počet dní.
1: A to je ale právě v plánu.
2: No.
1: V tom já to strašně vidím, proto se mi to přesně líbí, jak to říkáš.
2: No právě. A když zvětšíš to, ten počet dní, tak potom můžeš i jako propojit ty jednotlivé body, protože teďko vlastně je to takové jako neúplně navazující, protože ono dostat se z Liberce, tuším, že v Pardubicích startuje, nebo...
1: Někde. V Boleslavi a potom z Pardubic.
2: Ta navazující cesta a ono dostat se potom, ty dojedeš z Prahy do Varů a pak startuješ v Boleslavi, tuším, že dojedeš na Ještěd a startuješ v Pardubicích, vlastně ty cesty propojovací mezi tím jako v české infrastruktuře nejsou úplně pro ten Ineos autobus zrovna lákavé, ale...
3: Což na té tour je vlastně běžný, protože taky málo kdy se končí v tom stejném městě, kam se startuje druhý den, takže ty přejezdy jsou tam taky někdy dlouhý, ale jasně bylo by lepší, kdyby ten etapák měl 7 dní nebo 6 dní a mohlo se to krásně propojit jako cyklisticky, byla by tam nějaká časovka, ať si to i vychutnají třeba milovníci té techniky, protože ta časovka divácky atraktivní na místě v tom, že ty vlastně celý den vidíš někoho se připravovat, rozjíždět, vidíš ty stroje, ty neuvěřitelné kousky, tak tohle to bylo třeba pro ty naše hosty obrovsky lákavý, vidět tu časovku, vidět to v tom depu u těch autobusů, jak ti borci se vlastně, furt se tam někdo rozjíždí, protože každý potřebuje ten svůj půlhodinový protokol přípravy na ten závod, takže tam ty borci prostě jsou, můžeš se s nima vyfotit, můžeš se podívat na ty neskutečné převody, které se dneska jezdí, jako ty převodní 68, jako to je talíř, na kterým by se dala servírovat večeře, jako.
2: To je na kachnu.
3: Na kachnu.
1: To je na kachnu nebo na husu, no a rozhodně to stojí za to se na to podívat, protože tou kvalitou opravdu už je to vysoko a i když tam třeba nejsou nějaká prvoplánově velká jména, ono se vždycky strašně těžko třeba láká i na těch juniorských závodech, prostě tady jsou budoucí vítězové něčeho, nebo vlastně před pár lety jel na Czech Tour Florian Lipovic, který pak dojel třetí na Tour de France, ale prostě je to závodění opravdu na té vysoké úrovni a když máte tu možnost a máte třeba tu trať někde poblíž, tak jako rozhodně to stojí za to se přijít podívat.
3: Stojí za to poslouchat Radiožurnál a Radiožurnál Sport, protože budeme soutěžit v nejbližším období o horské kolo. Takže poslouchejte dál, oznámíme to, myslím si, že za nějaký týden, za 14 dnů. Ta soutěž začne, jestli se nepletu, 17. v pondělí srpna a poběží a v pátek budeme losovat nebo soutěžit o to horské kolo v kilometrech, takže za 14 dnů budeme soutěžit a do té doby vymyslíme nějaké téma na příští týden, protože vy tady nejste, pánové, oba dva.
1: Je to tak, my tady nejsme, Martin jede splnit reportérské povinnosti taky člověka, který nemá na starosti jenom cyklistiku, je to tak?
2: Mistrovství Evropy v plavání, tam mířím v neděli.
1: Je to tak, já jdu jezdit na kole na Šumavu, no, jenom beru děti a rodinu, tak my si to snad užijeme, počasí vypadá výborně, já se tam moc těším, protože mám Šumavu strašně rád, jenom jsem se tam dlouho nedostal, naposledy jsme tam byli před pár lety v zimě a na běžkách to bylo skvělé, tak tentokrát bereme kola, tak ještě přijímám doporučení.
3: A vy, kteří máte rádi kávu a chcete si popovídat o Tour de France, tak vás zvu v neděli na cyklostezku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, kde budu v té kofíkáře, se kterou jsme byli i na Tour de France, připravovat
0: zapalovat kávu, takže se zastavte, naplánujte si nedělní trénink tak, abyste jeli tímhletím směrem mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, ať se všechno neodehrává jenom u Prahy a můžeme si pokecat o Tour de France. Dneska jsme se nestihli žádný telefonát, tak doufám, že to napravím třeba v neděli, že si někdo přijede si pro kávu a popovídáme si o Tour.
1: Tak jo, pánové, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, bavilo mě to moc, rád jsem se tady zase po delší době sešel takhle ve třech. Moc děkuju Martinu Charvátovi.
2: Díky, hezký den.
1: A moc děkuju Jiřímu Ješkovi a těším se zase na příště.
0: Krásné letní dny.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na Rádiu Praha.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.